0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: vstávejte, je tady nový den.
1: S ránem Rádia Praha a Honzou Chlaněm se vám rozhodně bude vstávat dobře.
0: Naladím vás skvělou muzikou, prozradím, jak bude a kudy se co nejrychleji dostanete tam, kam potřebujete. Těším se na vás každé všední ráno od 6 do 10.
1: Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je

zjasnou světla poslední, tak rychle nech se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: páté místo, minulá novinka, UDG Odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz. Hit
1: týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Stále posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky s mým hostem a tentokrát to bude herečka Lenka Krobotová. Pozve na inscenaci Macbeth na letní Shakespeareovské slavnosti. Také prozradí, jaké změny čeká Davidské divadlo. Na jaké novinky se můžeme těšit nejen v režii nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky, ale Lenka Krobotová také prozradí, co právě natáčí. Hezký poslech!

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lenka Krobotová, herečka. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Náš rozhovor pojede na konci června, tak já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat na letní Shakespeareovské slavnosti a vy tam máte vlastně ještě tento rok nebo tuto sezónu dvě hry.
2: No, to je relativní, protože já především zvu na Macbetha, kde hraju, nebo mám tu čest hrát Lady Macbeth, což už hrajeme vlastně pátým rokem v režii Jakuba Crofty. Macbetha hraje Marek Němec a asi narážíte na to, že jsem dřív hrála v Zimní pohádce, ale to byla alternace za Petru Špalkovou, která jedno léto vlastně nemohla z pracovních důvodů tam být celou dobu, takže jsme to zalternovali, ale vlastně tím, že já jsem pak byla vytížená v rámci zkoušek a představení Macbetha, tak jsme se vrátili do svých stájí, abych tak řekla. Takže teďka jsem spíš takový pohotovosti, kdyby třeba Petra, nedej bože, něco řešila nebo nemohla, tak bych to asi dala ještě. Jsem v takový záloze, bych řekla. Ale jako už to hraje Petra sama teď.
1: Ale malinká odbočka, než se budeme věnovat Lady Macbeth, tak tu Zimní pohádku jste hrála v Davidském divadle a potom v rámci letních Shakespeareovských slavností.
2: Ano, je to tak. A byla to teda unikátní zkušenost, protože to bylo takový přetočení v hlavě v rámci jaksi rozprostření postav men versus skuteční aktéři, že vlastně to bylo takový křížem všecko. Musela jsem se zorientovat vlastně i v rámci škrtů, takzvaně v té hře. To znamená, že to byla jiná trošku úprava textová, i když opět v překladu Martina Hilského. Takže to bylo pro mě takový jako trošku ze začátku těžký se zorientovat, ale je neuvěřitelný, co ten mozek je vlastně schopen pojmout a jak jsem vlastně díky zkušenostem už asi taky trochu vycvičená na nečekaný takovýhle jako zvraty. No, takže jsem se tak jako lidově řečeno přešaldrovala a vlastně jsem v rolích, kde jsem potkávala u nás v Davidském divadle Davida Novotného a Martina Mišičku například, tak v těchto rolích se mnou na hradě objevil Saša Rašilov, nebo já s ním, a jsem se spíš objevila Saša Rašilov a buď Michal Isteník, nebo vlastně Martin Hofman.
1: Hrajete ráda v Bankfersu? Máte to ráda?
2: Jako mám k němu velký respekt, protože to je fakt jako disciplína. Na druhou stranu si myslím, že když člověk jde opravdu po smyslu děje, po textu, po těch situacích významově správně, tak ho ten blank vers vlastně už nese sám často, že v tom smyslu ten Shakespeare neuvěřitelně vlastně čistý a jedinečný, že v podstatě ten verš tak jako pluje, jako kdybyste plula na takovým vánkem po moři, tak vlastně, ale musí člověk opravdu vědět, co říká, komu to říká, s jakým záměrem, jaké je situaci. Jinými slovy, řeknu to zase lidově, za mě Shakespeara neočuráte. Prostě ve všech směrech, jako jak to říkám prostě.
1: A je pravda, že Martin Hilský je opravdu mistr těch překladů, že se to dobře hraje?
2: Určitě. A zrovna včera jsme se bavili s Jiřím Havelkou u nás v divadle, nějak jsme o to zavadili, že vlastně kdykoliv člověk poslouchá přednášky Martina Hilského, což já jsem měla tu čest několikrát, dokonce jsem i vystupovala, jako že jsem právě přednášela ty, které ženské postavy v jeho přednáškách, tak vždycky vás tak jako uhrané tím popisem a rozborem Shakespeara, že vždycky myslím, že nejen já, ale spoustu dalších kolegyň a kolegů má vlastně chuť toho Shakespeara znovu dělat, protože on ho, Martin Hilský, tak rozkraje po všech stránkách současně vlastně v rámci těch soudobých kulis, abych tak řekla, že prostě máte na to chuť. A sám pan profesor říká, že v podstatě je to za něj geniální celý to jeho dílo v tom, že se vlastně mění s dobou jenom ty kulisy. To znamená, že když jdete po čistotě toho textu, po čistotě toho děje a nemáte tendenci tam přidělávat efekty, vymýšlet věci navíc, tak vlastně zase, jako, že ten Shakespeare je tak jako nadčasový, že vlastně ty kulisy jsou ta doba. Doba jsou kulisy. Takže v tomhle smyslu vždycky mě to překvapí, jak je to vlastně za mě pravdivý.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Sonu je Lenka Krobotová, zároveň Lady Macbeth. Patří Lady Macbeth mezi ty postavy, které si chtějí herečky zahrát postupem času? Něco jako když je vám třeba 16 a chcete tu Julii, potom později tu Lady Macbeth?
2: Tak asi to je individuální, nemůžu mluvit obecně za herečky, ale myslím si, že většina bych řekla, že určitě jo, protože je to prostě tak jako vzorová postava ve smyslu určitých, řekla bych, jak to říct, žánrových kolejí, nebo jak to říct, že vlastně v určitém věku si myslím, že je to prostě výzva a jako já jsem i někde už říkala, že třeba když teďka sleduju některé minisérie třeba na Netflixu nebo i třeba některé scénáře prostě v rámci nějakých filmových děl a tak, že si uvědomuji čím dál tím víc, jak opravdu, proto jsem použila to slovo vzorové, je často cítit, že se skoro, nechci říct, že se Shakespeare vykrádá, ale že vlastně ten model se opakuje.
1: Jo,
2: že
1: vlastně, archetyp?
2: Ten archetyp, ano, ano, děkuju. No, ten archetyp, že vlastně se opakuje a teď mám konkrétně v hlavě jednu minisérii, kde jsem se několikrát říkala, tyjo, to je model Macbethů. To jsou ty dvě hlavy, z nichž ta žena pak začne tou dračí hlavou kroutit prostě víc a je to vlastně ten archetyp, jak říkáte, no.
1: A dá se v té postavě najít i něco světlého?
2: To je otázka, no spíš já jsem se snažila tam najít nějakou, jak to říct, nějaký jako lidský pochopení ve smyslu žalu z toho třeba, že nemá děti. Mm-hmm. Protože tam ona vlastně vrací k tomuhle tématu v jistý pasáži. K tomu, že vlastně je to trošku ztracená osobnost vedle silného chlapa, ale relativně silného, jak se potom že ukáže, a vlastně je trošku osamělá a tyhle ty vlastně věci okolo ty vlastnosti lidský, které vlastně dovedou k tomu jako jít doslova přes mrtvoly, že to nechci to teďka by to vyznělo, že to obhajuju, ale že to z nějakého úhlu jako se dá s tou postavou vlastně jako kdyby trochu jít, že jsme všichni jenom prostě lidi, kteří dělají chyby, dělají průšvihy, prostě jsou takzvaně potopitelný a neseme si všichni nějakou karmu. Jo, to znamená, že ten čin má důsledek a prostě tak to je.
1: Na druhou stranu, vy musíte pochopit, abyste jí mohla zahrát, tak ji vlastně musíte pochopit a vlastně i trošku si opodstatnit to její chování. Jinak byste ji nenáviděla, tu postavu.
2: Ano, to já jsem takhle vlastně se snažila vždycky během let přemýšlet o spoustě různých postav, že vždycky by z toho vyšlo, ano, přesně jak říkáte, že si to musím vlastně načíst tak, abych ji, i když to je třeba v úzovkách nějaká skoro právě diskutabilní až třeba zrůdná postava, snažila se pochopit její jednání. A i jsem byla myslím si, v určitým úhlu pohledu takhle vychovaná herecky, nejen mým otcem, který vedl určitou dobu Davidský divadlo, co se týká humoru a poetiky, ale vlastně i myšlení, čím se dostávám k tomu, co s tím úzce souvisí, že já se vždycky snažím spíš za tu postavu myslet a přemýšlet, než se do ní vžívat. A vlastně ten obrat, jak někdo říká, vy se do toho musíte vžít a tak, beru trošku s rezervou, protože kdybych se měla do každé postavy vžít, tak jsem asi dávno už blázinci. Takže si spíš myslím, že je zajímavější. Neříkám, že to je nějaký recept na to, jako každý k herectví může přistupovat po svém, ve výsledku má každý své postupy, ale mně je hrozně blízký vlastně snažit se za tu postavu vlastně myslet jako v jednání, co jí k tomu, kterému činu vlastně vede. Jo, nebo proč se usměje v tu chvíli, proč v tu chvilku jedná, jak jedná a tak dále.

0: Naladte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
0: Praha žije.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, taky s Lenkou Krobotovou. A než jsme začali natáčet, tak já jsem i vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno. Přišlo tam několik dotazů a jeden se dokonce opakoval. A ten mě docela zarazil, protože to vlastně není pravda. A ten dotaz zněl něco ve smyslu, jak vypadalo to, když vás táta přijímal do Davidského divadla, ale on vás tam nepřijímal. Ne. Jste se tam paradoxně nedostala přes tátu.
1: Já se vždycky takový otázkám divím, protože v mém věku už jsem to řekla snad jako nesčetněkrát, ani nechci říct. Nějakou číslovku. Prostě jsem v několika desítek rozhovorů řekla, desítkách, že vlastně mě k mému šoku a překvapení oslovil tehdejší režisér Davidského divadla Lukáš Hlavica na zkoušení Bratrů Karamazových, kde, protože mě znal z Damu, jsem mu přišla do oka jako tehdy typově. Jako Grušenka, na postavu Grušenky. To představení bylo velmi složitý naskoušet. Byla jsem tam takzvaně hozena do vody, prostě, když to řeknu takhle neobratně, mezi bardy, už tam v tu dobu byl Ivan Trojan, hostoval tam Radek Holub, Igor Chmela, David Novotný, Martin Mišička. Takže já jsem vlastně, to bylo jasný, že prostě buď prokážu nějaký schopnosti a obhájím si takzvaně to zkoušení, tu tvoji postavu tam v rámci všeho, a nebo prostě budu odejta, protože co by tam se mnou táta dělal, kdybych dál jako se ukázalo, že jsem prostě neschopná nebo si tam nehodím typově. A musím říct, jestli to některý posluchači mysleli tak, že jako jsem to mohla mít nějak snažší, tak věřte si, čemu chcete, ale opak je pravdou. Naopak se mě až často kolegové zastávali, že vlastně nemusí mi potom během dalších zkoušení dávat otec najevo takovou přísnost, že vlastně vědí, že si mám o to těžší obhájit svoji pozici tam, kor v těch úplných začátcích, kdy jsme se pak potkali při práci s Petrem Zelenkou. Jo, moje vlastně velký první zkoušení s tátou nebylo ani pro jednoho z nás lehký, protože jsme právě čekali, jestli nám to vůbec půjde, jestli jsme schopní oddělit ty rodinné vazby, a v tomhle smyslu se ukázalo, že jsme toho schopní, že prostě jsme režisér a herečka, a kdyby to vyšlo, tak si myslím, že bych byla v tu ráno přeobsazená, a to byl Oblomov. To byla moje první velká práce, kdy jsem vlastně hrála velký složitý vztah s Ivanem Trojanem tehdy, a to prostě byla jako, to byly velký magisterský zkoušky, když to tak řeknu. Takže
0: hlavně, když si představím Mirka Krobota, tak si nedokážu představit, že to je člověk, který tlačí svoji dceru. To vůbec k němu nepasuje.
1: Naopak, jako naopak. Bystří pozorovatelé možná naší rodiny si všimli, že třeba moje maminka s ním téměř nikdy tolik nepracovala, takže to není, že by za každou cenu jako ta rodina, a hlavně u toho herectví je to fakt specifické, protože vlastně to všichni příčetní lidi asi tuší, že prostě, jak říkám, když by člověk tak si na tom jevišti nefungoval, jak má, no tak proč tak to neobhájí nikdo.
0: Ani pán Bůh nepomůže.
1: Přesně tak, to je to, ten talent i na hereckých školách vlastně jako neúprostná kapitola. Že?
0: Co je těžšího než Dostojevský?
1: No málo co bych řekla.
0: Právě.
1: No, takže
0: jste si prošla peklem, a pak už nechci říct, že to bylo jednoduché v Davidském divadle, ale
1: ano, je pravda, že to bylo opravdu, jak jsem řekla na začátku, opravdu hození do hlubokých vod, a teďka prostě si poraď, jo. A v tomhle smyslu jsem za to zpětně hrozně vděčná, protože to byla opravdu zkouška ze všem všudy, a jako určitě mi kolegové hrozně pomohli svým přístupem. I mě herecky jsem cítila, že mi jakoby pomáhají jako pracovat dál, nebát se toho, a tak, aby jsme byli opravdu všichni na jedné lodi, takže na to vzpomínám moc ráda. A ještě bych jenom k tomu, aby jsme to mohli možná už opustit, řekla, že třeba to málo kdo ví, že pak jsme třeba dělali na malém jevišti její pastorkyňu, Gabrielu Prajzovou, kde já jsem tenkrát měla hrát tu hlavní postavu Janufu, a vlastně tu matku, ta Táně Medvecká a Števa, David Novotný a Laca, Ivan Trojan, takže jako skvělý obsazení, ale prostě se to tak někdy stane, že jak si ta představa nevíde, na tom malém prostoru je to fakt těžký, takže přes všechny peripetie, odklady a nároční zkoušení nakonec můj táta řekl, že vlastně ten tvar nezapadá a že vlastně mu to hrozně líto, ale že by se trápili všichni a myslím si s odstupem času zase, že měl pravdu. Takže to není jako, že bych za každou cenu odfajfkoval všechno, v čem já jsem hrála prostě jako...
0: A tohle slyším tohle... poprvé.
1: Ano, to já jsem možná nikdy ani neřekla a teď mi to napadlo v souvislosti s tím, že jako cítím, že když se na to ty lidi hodně ptají, že si třeba právě myslí, že to bylo nějaké jako easy peasy, ale opravdu jsem měla i takovouhle zkušenost, že nám zastavil zkoušení.
0: Na obhajobu posluchačů nebo i sledujících toho Instagramu, já si myslím, že to nemysleli zle, ale zajímalo je to propojení otce a dcery a nástup jako do divadla, protože to není úplně jako standardní.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je stále Lenka Krobotová a teď se dostáváme do současnosti Davidského divadla, protože mám pocit, že teď je spousta změn. Jste v novém prostoru, rekonstruuje se. Mm. Byl tady Martin Mišička a říkal, že snad 1.1.2027 byste se měli vrátit, pokud se od té doby něco nezměnilo.
3: Ano, když to klapne, tak to klapne. Uvidíme, no.
2: Měnil se umělecký šéf, je tam Jirka Havelka a zároveň se i proměnil ten herecký soubor.
3: Ano.
2: Jak to vnímáte vy jako dlouholetá členka, všechny tyhle změny?
3: Vlastně zcela legitimně to vnímám jako logický přirozený vývoj, protože prostě všichni stárnem a bylo jasný, že buď se rozhodneme, že to divadlo zůstane generační, což bylo jasný v jisté fázi, že asi by bylo krkolomný nebo prostě po spoustě stránek nevýhodný, takže se logicky oslavovali mladší kolegové, proto k nám přišla Antonie Formanová, Anička Fialová, která se teď chystá na mateřskou, takže vlastně tam přišli další zajímaví, u nás budou hostovat mladý děvčata a samozřejmě já se ráda obklopuju mladýma lidma, novejma lidma, protože všechno je zkušenost, takže když to shrnu, tak za ta léta, co tam jsme třeba dlouho s kolegyní Klárou Malíškovou, tak spousta lidí přišlo, spousta odešlo, i dokonce někteří vrstevníci tam třeba si zahostovali nebo hostují dál a jsou takový stálí jako vlastně hosté a myslím si, že to zdravý jádro nějak jako drží i díky tomu, že jsme v určitých ohledech si právě taky prošli různýma zkouškama, logicky, jako když jste s někým ve vztahu, tak buď to ustojíte nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že jsme po určitý stránce docela obohacený a věřím tomu, že Jirka Havelka má s náma snad zajímavý plány. Rozhodně to otevřel za mě velkolepě představením Facka, kterýho si nesmírně vážím, který bylo těžký jako i technicky a tak dál. A je současný ve smyslu reflekt se nějak společnosti a předsudků ve společnosti. No, pak jsme měli teďka tu čest hostovat s irským režisérem Wayneem Jordanem.
2: Služebnictvo,
3: ano. A tam právě jsme se pronuli, jako jak bych řekla, starší garda s mladší gardou. Zároveň to byla zkušenost zkoušet v podstatě v angličtině, byť jsme měli samozřejmě překlad chvilkama, ale nutil nás to trošku v angličtině přemýšlet, takže v tomhle smyslu to bylo taky pro mě obohacující. Takže věřím, že si ty věci skládají snad jak mají a pokud o nás třeba pak nebude zájem, no, tak nebude, no.
2: V rámci té galaxie, tak pro vás jako herečku je to velký skok z toho malého komorního divadla, protože já jsem v té galaxii byla a přiznám se, vlastně to má úplně jinou atmosféru pro mě jako pro divačku.
3: To je zajímavá otázka. No, já myslím taky, že to je strašně individuální, že by vám na to možná každý z nás ze souboru odpověděl po svém. Nicméně pro mě je to skvělá změna, příjemná, dokonce se osobně bojím, že se mi ani nebude chtít zpátky, protože já jsem paradoxně, byť jsem tak dlouho v Davidském divadle, jako mám ráda i ty větší prostory. A i když zase ten malej mě spoustu věcí naučil, jo, a jako je to ve spoustě ohledů super, ale vlastně mám ráda, proto jsem se třeba vracela na ty Shakespeareovky, protože mám ráda pak, když se člověk může občerstvit takzvaně tím větším prostorem, dovolit si větší gesto, jako jinak trošku hrát, jinak pracovat s tělem, s hlasem. Takže já si v tomhle smyslu tu galaxii užívám. Za mě to je takovej právě jakoby trošku punkový prostor. I ten, jak je tam ten bar teďka od Kintery vlastně. Vlastně a je to takový propojený ještě těma jinýma sálama, kde je vlastně divadlo Minor, Dance Connected, Adamu tam hrála chvíli. Prostě změna je život a mně to přišlo jako k duhu, abych tak řekla. A baví mě tam hrát a uvidíme, co nabídne ten zrekonstruovaný prostor Davidského divadla. No.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, s Lenkou Krobotovou, což je můj dnešní host. V rámci toho Davidského divadla vy tam máte 8 inscenací vlastně na repertoáru, což je poměrně dost. Mám představu, že jste skoro každou chvíli v divadle. Budou se chystat další inscenace. A vy jste i naznačila, že Jirka Havelka má určité plány. Nevím, co můžete prozradit a co ne, ale jaká bude třeba ta příští sezóna?
1: No, tak tahle sezóna, co teďka vlastně končí, tak byla trošku ve jménu autorských věcí, protože jak Facka, tak Služebnictvo, tak poslední premiéra Tři zmrzlí vlastně vznikaly z pera jako sice nějakých třeba inspirací a tak, ale vlastně to jsou to původní hry. Takže to byl asi tak do určitý míry záměr, taková jako zkouška této sezóny. A v příští rok má zkoušet Jiří Havelka inscenaci Patron. Nechci teďka to rozebírat za něj, ale bude tam většina pánského ansámblu. Pak vlastně Petr Zelenka tam má hostovat a spoustu věcí vzniká. Ten teda má dělat, pokud vím, takovou komornější komedii, myslím, že o čtyřech lidech, takovou vztahovou. Pak má spousta věcí vznikat i vlastně v kavárně Davidského divadla, což je stále v Zelené ulici, prosím vás, v Davidcích, kde my vlastně na té opravdu pidi scénce, my tomu říkáme kavárenská taková scéna, tak tam vlastně hrajeme ty opravdu drobné věci o dvou, o třech lidech. A tam třeba teďka vznikla minulou sezonu Vrahova hygiena, což hraje Klára Mlíčková právě s mým tátou, s Mirkem Krobotem, a vlastně je to taková jakoby i komorní opravdu záležitost, dialog prostě dvou lidí, dramatický. No a my tam třeba hrajeme rodinný představení Kuš svině, o kterém
0: jsem
1: mluvila. Ano, ano, teďka jsme trošku začali jezdit i na takový zájezdy první, ale vlastně vzniklo to tam. A budeme tam, pro zajímavost to řeknu, budeme tam 17. září křtít i knihu, která k představení vzniká na motivy skutečných milostných dopisů mojí babičky a dědy, podle kterých to představení hrajeme.
0: Kolik těch dopisů si napsali? Já jsem o tom slyšela a přišlo mi to hrozně krásný.
1: No, je to jako jedinečný. Já myslím si, že zároveň podle odezev spousta rodin si takzvaně hrábne do svých půd a vzpomínek a truhliček, že v podstatě po těch babičkách jako se nachází spoustu takových pokladů a málo kdo má chuť třeba to dát dohromady, tak máma to nacházela postupně a vlastně no, bylo jich dost. Já si myslím, že jich našla minimálně třeba 25, možná i víc, ale v podstatě se z toho muselo vybrat ty dopisy tak, aby mapovali postupně vlastně tu dobu, ten jejich vztah, zároveň jak mamka v tom vyrůstala, pak tam vlastně to prolínáno tím, jaký můj táta vlastně si namlouval, jak vstoupil jako Moravák do té šumavské rodiny a tak dál. Ale je to, jak říkám, na pozadí, ty dopisy to vlastně jako rámujou a protínají. A no, takže máme...
0: Co by dědeček říkal na to, jak si teď píšeme textovky?
1: No, myslím si, že by koukali všichni, ale vlastně zároveň je to, že jo, úžasný v tom, že vůbec takhle člověk si díky tomu vrátil do toho, co žili, co prožívali, jak řešili i tu dobu nelehkou, že jo, prostě za totalitního režimu a tak dál. No, po nás asi toho moc nezbyne, no. No, ale jenom jsem tím chtěla uzavřít, že vlastně v té kavárně máme takovou další maličkou scénu, kde budou dál vznikat legitimní představení, které by se měly průběžně hrát. Jako...
0: Ale i ta maličká scéna je plnohodnotná, je tam pódium, jsou tam světla, je tam všechno.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: finále jsem Lenka Krobotová a na ten Instagram přibyla ještě další otázka, mimo jiné všechny bohužel nestihneme probrat, ale ta mi přišla hezká. Jaké chystáte natáčení? Co vás třeba čeká tento nebo příští rok, na co se můžeme těšit? Na co jste kývla?
1: Děkuju. Teď jsem měla hodně takový divadelní období, tak jsem si říkala, uvidíme, a nakonec mám radost, přišlo ke mně natáčení minisérie v režii Terezy Kopáčové a Jitky Rudolfové pro Českou televizi, který má název Komunita. A je to vlastně příběh, nebo víc příběhů, který se postupně protnou samoživitelek právě s různými osobními příběhy, které se nakonec sestěhují do jednoho statku, protože nemají víceméně jinou možnost a zkouší spolu žít. A je to vlastně taková vztahová komedie taky reflektující vlastně spoustu problémů ve společnosti, respektive vztahových rovin různých a tak. Takže z toho mám radost, hraju tam samozřejmě tu starší jednu matku už, ale potkám tam spoustu zajímavých kolegů, bude tam třeba Zuzana Bidžovská, Vladimír Kratina, Bára Bočková, Anča Kameníková a tak dál, takže to teďka jsme roztočili, tak z toho mám radost a těším se, bude to dlouhosáhlejší práce, no a teď jsou ještě v jednání nějaký další takové věci, které asi zatím nebudu říkat.
0: Ale mně se hrozně líbilo, vy jste zmínila v nějakém rozhovoru, ale už je to snad někdy z roku 2016, že se vám líbil severský seriál Most, kde byla taková ta blondětá komisařka. Ano. No tak to je přesně můj šálek kávy, tady tyhle ty drsný severský detektivky. A že by se vám líbilo něco takového stvárnit, ale říkám si, jestli vůbec vlastně české podhoubí něco takového může vytvořit, protože ten sever je v tomhle takový jedinečný.
1: Já si myslím, že to je prostě i způsob jako by jednak kultury, jednak mentality.
0: Je
1: vlastně
0: lidí.
1: I to divadlo dělají specificky, že jo, my jsme měli třeba v Norsku možnost vidět s mužem v rámci cest po Norsku, jsme byli v Bergenu, říkám to správně, v divadle na vlastně stvárnění, to, co tady hraje se v divadle komedie Davida Bowieho Lazarus. A bylo to famózní, a vlastně zase trošku jiný stvárnění, kde kromě té trošku jiný, možná mentality, nevím, jestli není silný slovo, ale jako přístupu řekněme, tak samozřejmě vidíte, že na to mají i prostě víc peněz, že tam prostě byla skvěle použitá technika, 3D takový jakoby efekty, kdy se skoro tomu Bowiemu dostanete do hlavy a tak. Takže řekla bych, že ten sever je napřed i v tom, že na spoustu věcí mají možná víc času, protože na to mají možná větší rozpočty. Všechno souvisí se vším, ale baví mě to, no. A samozřejmě jako i to herectví si myslím, že mají jako by vynikající herce, který jsou strašně jako niterný a zároveň mají super techniku, prostě se na ně dobře dívá. Já mám ráda, když herec má takzvaně schopnost takového vnitřního komentáře, že vlastně vidíte, že přesně jak jsem říkala na začátku, že si nerve

0: s Beloušenkou v rámci Audiotéky hrozně zajímavou a vtipnou věc, Nesnesitelná horkost bytí. Mm-hmm. A teďka už je venku, čerstvě se odpremiérovala takzvaně na Audiotéce, tak kdo třeba jezdí velký cesty autem, a
1: tak, je to super,
0: tak si to může poslechnout.
1: No ale závěrečná otázka ještě pro vás mě napadá, jestli jste typ herečky, co se nechává unášet tím proudem, co takzvaně přichází, anebo jestli si občas myslíte, kromě toho mostu a té komisařky, jestli si občas na něco myslíte.
0: Mm-hmm. No tak možná by mě bavilo, tak jako mě občas napadne jako nějaký právě buď příběh vztahově kriminální, jako po vzoru, jak jste zmínila, ty severský, ale to je právě jiná kapitola tam u nich, anebo prostě jako zahrát si třeba psychologii víc jako nějakou ženu jako ve smyslu historické postavy. Jakože historický film a jako s nějakým v úzovkách komplikovaným příběhem, bolavým, niterným, kdy vlastně můžete rozkrýt tu postavu, tu ženu v úplně jiný době, než žijeme teď. Ale to je zase věc, jako historický film dneska, nebo jiná doba prostě, co zase souvisí s rozpočtem.
1: Ale bylo by to něco, co by vás zajímalo, že byste mohla jako pátrat po tom všem, jak je background té postavy nebo té ženy.
0: Jo, jakože třeba když někdy natočil třeba Na větrné hůrce nebo tyhle ty věci, jakoby, které jsou o samocených ženách prostě třeba v minulém století někde na periférii, tak to by mě třeba zajímalo.
1: Tak držím palce, ať to vyjde. Se mnou byla Lenka Krobotová. Moc děkuju.
0: Já děkuju za krásný rozhovor. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Ne?

0: Alvaro Soler, La Libertad. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné středeční ráno.
1: Dobré ráno. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Ode dneška se agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky přesouvají z vlády na jednotlivá ministerstva. Začíná festival Beats for Love. V Ostravě vystoupí přes 500 DJů. Dnes bude zataženo oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce zaplatí 600 milionů korun. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už byla podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
3: Ta komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav a docházelo tam k velkému počtu škodních událostí.
1: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ní najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
4: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Grátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva, máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
1: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů Calvin Harris.
5: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nazbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmello nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole playoff mistrovství světa Ekvádor 2-0 a zahrají si osmifinále. Zápas na Aztéckém stadionu v Mexico City museli pořadatelé kvůli silnému dešti o hodinu odložit. Dále mezi nejlepších 16 týmů postoupili Francouzi, kteří zvítězili na Švédskem 3-0. Po druhé v historii se v této fázi turnaje představí také Norsko. To zdolalo pobřeží Slonoviny, když vyhrálo 2-1. Dnes bude v Praze zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, někdy i silné. Večer bude od západu srážek ubývat, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
6: Hezké ráno. Máme už dopravní nehodu, a to ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína, konkrétně ve sjezdu z Kbelské do Novopatské, kde se srazil kamion s osobním autem. Blokují ve sjezdové rampě pravý pruh. V tuto chvíli už nesouvislá kolona od sjezdu na prosek, zdržení do 10 minut. A zdržíte se ještě na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Kolona zatím od Kněžovsi z 3. kilometru, zdržení také do 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tři a půl minuty po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 1. července. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Jo, a mimochodem svátek mají Jaroslava a Vesna, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Ella Henderson a Ghost. Taky The Weeknd a jeho Take My Breath. Hezké ráno.
2: Rádio Praha. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Weekend a Take My Breath ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Na Facebooku Rádia Praha se rozjelo nové hlasování o tom, co budeme hrát ve vinilu v 21 hodin večer v pondělí 6. července. Budou to Pet Shop Boys a jejich deska Actually nebo Depešáci a deska Violator. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha a rozhodněte o tom, co budeme my hrát a vy poslouchat.
1: Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním

0: Bude v Praze zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky, místy bousky, mohou být i silné, večer bude od západu srážek ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, ve sjezdu z Kubelské na Novopatskou se stále řeší nehoda kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh, kolona už narostla ve Kubelské směrem do Hloubětína ke sjezdu na Prosek, čekejte zdržení kolem 10 minut a problémy jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D7, nejprve se před sjezdem na Lidice na 7. kilometru řeší nehoda dvou aut, projíždí se jen jedním pruhem, zde je kolona z 9. kilometru na 10 minut, následně ale vjedete do kolony také za sjezdem na středu Kluky na 4. kilometru a dalších asi 10 minut pojedete až do omezení u letiště.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Ella Henderson a Ghost v 6:30 na Rádiu Praha. Před námi zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Přesun agent lidských práv, národnostních menšin nebo duševního zdraví v úřadu vlády na ministerstva dál vyvolává kritiku. Na protest proti změně rezignovalo víc než 50 odborníků z vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich ochrana zranitelných skupin potřebuje nadrezortní koordinaci. Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Podle stomatologů ale může vést ke zvýšení nákladů na ošetření. Bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Co se děje na silnicích, doplní Kuba Vodička?
3: Hezké ráno. Začnu ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína, kde sice byla odstraněna nehoda ve sjezdu do Novopatské, ale nově se hned na to bouralo před sjezdem na Prosek. Průjezdný je tam pouze jeden pruh. Kolona velmi rychle narostla do Cínovecké. Ke sjezdu na Březině vás čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny. Kolona po pojíždí už také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové pojedete 20 minut. Kolony čekejte také na příjezdu do Prahy po D7, a to před omezením u letiště. Kolona od Středokluk z 5. kilometru až na 20 minut a opatrně aktuálně na Žižkově v křižovatce na Ohradě, kde nefungují semafory. Je zde trochu zmatek, ale výraznější kolony se zatím netvoří.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 na Rádiu Praha třeba Offenbacha Be Mine. A taky Temper City a Self Aware. Hezké ráno.

0: Ava Max, Kings and Queens ve 6:45 na Rádiu Praha. Po více než 2 letech je silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku znovu průjezdná. Stavaři tam postavili nový most přes železnici, starý z roku 1894 musel kvůli špatnému stavu k zemi. Nová stavba tvarem i povrchem připomíná původní konstrukci.
1: Tento most zprovozněný, můžete se opět navštěvovat bez objízdné trasy.
2: Otevření mostu provedla asi 100 lidí, kteří se na akci přišli podívat. Mluvčí Středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová. Místní se teď jdou tedy podívat na ten most.
3: No koukám, to je paráda, to je docela dost veliký, než bylo posledně, no.
2: Jak složité pro vás bylo to, že ten most byl tady od jara 2024 uzavřený?
3: Byl to mazec, no. My jezdili tady polňačkou, že když bylo sucho, a jinak až na Borotí na Sudoměřice, no. A vlastně mám tady babičku hned vedle, takže to bylo horší, no.
2: Miroslav Dostal, vedoucí úseku mosty, krajské správy a údržby silnic. Když se na ten most podíváme, trochu připomíná ten původní.
4: Vlastně dotčené orgány, jako je obec a stavební úřad, vlastně doporučil zachovat stávající tvar konstrukce, to znamená klembu, akorát ten materiál je jiný, původně byla kamenná klemba, dneska je železobetonová.
2: Jan Čikara za zhotovitelskou firmu. My když se na ten most podíváme, tak ten beton má takovou dozelená barvu.
5: Ten most měl taky svou nějakou historickou barvu, takže nešlo použít klasický šedý beton, takže se do betonu přidávaly pigmenty a co se týká toho povrchu, tak do toho bedění byly vkládány matrice. A ten povrch vypadá tak, jako by to byl ten původní most, kde jsou vlastně obtisknutý ty tvary těch původních kamenů.
2: Na otevření mostu nesmí chybět nezávislý starosta Střezimíře Miloš Jelínek.
6: No tak velká sláva. Tady je potřeba si uvědomit, že tohle je hlavní přístupová komunikace do celého regionu Sedlecka-Prčická, který je silně rekreační.
2: Vy tady máte železniční skanzen a tam jste i nechali tady přesunout části toho historického mostu.
6: Ano, ano, jako připomínka umu těch italských stavitelů, který před těma víc jak 152 lety stavěli ten původní most.
2: Nový most stál 36 milionů korun. Zaplatilo Středočeský kraj s pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze Střezimíře Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, ty mohou být opět velmi silné. Večer bude od západu srážek ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme už na 19, takže se teplota moc nezmění přes den a foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách samozřejmě sílit. Jakube, zdravím tě, povídej.
7: Hezké ráno, problémy jsou ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína, sice zde zatím není omezení, ale provoz blokuje dopravní nehoda, to před sjezdem na Prosek, kde se srazila 2 auta, průjezdní jen jeden pruh. Kolona rychle narostla až do Cínovecké, ke sjezdu na Zdiby, čekejte zdržení kolem 20 minut. Velmi silný provoz už je na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od nájezdu zde 11 se popojíždí k Průmyslové, je to také asi na 20 minut. Kolony čekejte také na příjezdu do Prahy po D7, auta se zastavují před sjezdem na Středokluky před 5. kilometrem a je to na 15 až 20 minut a opatrně stále na Žižkově v křižovatce na Ohradě, kde nefungují semafory, zatím se ale výrazněji nezdržíte.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: Ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: John Newman, come and get it, 7 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zpravodajská relace, připravila ji Denisa Žižková. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Bouřka na Říčansku omezila provoz na železnici. Některé městské části v Praze omezily kvůli horku sekání trávy. Tenista Menšík po 5-setové výhře prošel do druhého kola Wimbledonu, postoupili i další 4 Češi. Dnes bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přeháníky a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 8. hodině. Některé městské části omezily kvůli vysokým teplotám sečení trávy, chtějí tím předejít poškození trávníků. Ve vybraných oblastech ale naopak pracovníci údržby zeleně schválně trávu sekají, aby zamezili šíření plevele, říká radní Prahy 6 pro životní prostředí Petr Palacký ze Zelených.
2: Jedná se hlavně o ječmen myší, to je plodina, kterou většina občanů asi zná, protože vytváří takové ty nepříjemné osiny, které jsou nepříjemné například pro domácí zvířata, pro psy ve městě a tak dále.
0: Majitele psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i o očkování proti vzteklině. Majitele starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
3: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
0: Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánu je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. Tenista Jakub Menšík prošel po 5-setové výhře do druhého kola Wimbledonu. Domácího Samuela udolal až v 10-bodovém tiebreaku rozhodující sady. Menšík britského soupeře pochválil a věří, že mu dlouhý zápas do zbytku turnaje neuškodí.
4: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl, jak fyzicky, tak mentálně a i když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
0: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Naopak končí Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. Bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Problémy čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Nejprve se před sjezdem na Lidice na 7. kilometru řeší stále nehoda dvou aut a projíždí se jen jedním pruhem. Kolona před nehodou z 9. kilometru zdržení do 10 minut. Následně ale vjedete do kolony také u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Zde se jede pomalu v koloně až ke sjezdu na letiště, kde je omezení zdržení další zhruba čtvrt hodinu. Výraznější problémy čekejte také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek se řeší nehoda dvou aut, projíždí se jen jedním pruhem. Kolona narostla už do Cínovecké a nakonec D8 před sjezd na Zdiby, zdržení více než 20 minut. A silný provoz čekejte stále také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolony mezi Černým mostem a Průmyslovou jsou asi na 20 minut.
5: Já ti moc děkuju, Kubo. Zatím ahoj.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 1. července. Máme 5:45 po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Glass Animals a Heat Waves. Bude taky tady Swims a Bad Dreams.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: Pantera a Do You See ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Dneska jich má přes 1,75 milionu. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 milion vojáků se odsud nevrátilo. Zase reklama. Schválně, kolikrát jste si tohle řekli v posledních týdnech během sledování televize. Ta první televizní reklama byla odvysílána před 85 lety v roce 1941. Spot na hodinky Bulova se vysílal před přenosem zápasu baseballistů Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. A spot stál $9. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu. Provoz sedačkové lanovky na nejvyšší horu jihočeského Blanského lesa Kleť byla zahájena před 65 lety v roce 1961. Lanovka z Krásetína jezdí stále.
5: Bože, takový váhý večer.
4: Student Kroupa.
6: Tak co s vámi, chlapče?
4: Šplhoun Hujer.
7: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
4: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
6: No, nepotěšil jste mne.
4: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Rýk se odstěval do Humpolce.
4: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Do té doby mělo mobily asi jen 45 tisíc zákazníků, hlavně podnikatelů. V nové síti jsme je měli během několika let úplně všichni. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič, ten tvrdý chleba má.
4: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Moc dlouho nám ta opatrnost nevydržela.
9: Dobrý den, pane řidič.
4: Ve stejný den před 20 lety mohly u nás osoby stejného pohlaví začít uzavírat registrované partnerství. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude zatažený až oblačný, občas s deštěm, přeháňkami, bouřky budou taky, mohou být opět silné. Večer bude od západu srážek ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme stále na 19 stupních a foukat bude slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v těch bouřkách sílit. Co nám řekne Kuba Vodička?
10: Hezké ráno, komplikace jsou stále ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek se řeší srážka dvou aut, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona narostla už na dálnici D8 před Zdiby, zhruba na 3. kilometr. Čekejte celkové zdržení až půl hodiny. Velmi silný provoz stále na okruhu a Štěrboholské spojce. Od nájezdu z D11 k Průmyslové pojedete v tuto chvíli asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 popojíždí kolona před omezením u letiště. Zastavíte se u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru, je to aktuálně také zhruba na 20 minut a zdržíte se i na Pražském okruhu směrem k letišti. Od sjezdu na Lochkov se popojíždí před sjezd na Ořech, je to na 10 až 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
10: Ahoj.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Viny.
11: Každé pondělí na Rádio Praha.
12: Na Rádio Praha.
1: Dva legendární synthbandy v hlasování.
3: Pet Shop Boys a Megaseller Actually, nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je

0: 107,1.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Glass Animals a Heatwave z 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků. Většina z nich byla z Číny. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegradské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Návrat 44-leté tenisové legendy Siriny Williams do dvouhry Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australanku Maju Jointovou. S o 24 let mladší soupeřkou Williamsová prohrála ve 3 setech. Bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, někde i silné. Večer pak bude srážek ubývat a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se, jak to vypadá na silnicích a tyhle informace pro nás má Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problémy jsou stále ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek se řeší nehoda dvou aut, blokují pravý jízdní pruh, kolona začíná už na dálnici D8, zhruba na 3. kilometru před sjezdem na Zděby. Čekejte zdržení až půl hodiny. Velmi silný provoz očekávejte také na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se od Černého mostu až k Průmyslové, je to zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete už také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolony začínají u sjezdu na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to asi na čtvrt hodiny. A zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždí se od sjezdu na Písnici přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdržení na 20 až 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Kejnen a Waving Flag je 7:45. Některé pražské městské části upravily kvůli vysokým teplotám rozpis na sečení trávy. Snaží se tak chránit zeleň před vyschnutím. Třeba v Praze 8, ale sečení pokračovalo i v horkých dnech. Lidé se proto bojí, že teplo a sucho trávníky poškodily.
1: Karlínem se kolem poledne ozývají zvuky strunové sekačky. Teploměr teď ukazuje zhruba 29 stupňů Celsia ve stínu.
2: Městská část jeden den vydala prohlášení, že protože je takovýhle počasí, tak tu trávu sekat nebude. Načež druhý den tu trávu sekali.
1: Říká opoziční zastupitel městské části Václav Stránský z uskupení Osmička žije.
2: Setkal jsem se s tím v podstatě na všech plochách, který má ve správě městská část Praha 8.
1: Vedení Prahy 8 nechalo pozastavit sekání trávy 20. června. S kritikou tak nesouhlasí. Mluvčí radnice Martin Šalek vinu svádí na zahradnickou firmu, která měla trávu sekat jen v místech, kde je závlaha.
3: Zahradnickou firmu jsme o zastavení seče samozřejmě informovali. V souvislosti s upozorněními od veřejnosti, že i přes pozastavenou seč zahradnická firma údajně práce nepřerušila, požádali jsme firmu o vysvětlení. Zatím čekáme na odpověď.
1: O trávníky v Praze 8 se stará firma Centra. Podle jejího výkonného ředitele Václava Tose dělala jen to, co chtěla městská část.
4: Jednali jsme na základě pokynu Osmičky, pozastavili se seče a následně byly seče obnoveny na těch psychloukách a na zavlažovaných částech. Jestli někdo posekal o něco trochu víc, neumím teď jako opravdu posoudit, doufám, že ne.
1: Sečení omezila taky Praha 6, podle radního Petra Palackého ze Zelených, ale jen na některých místech.
5: Některé druhy plevelných rostlin se naopak v tomto horkém počasí dokážou šířit a v případě, že bychom trávníkový porost s těmito rostlinami neposekali, tak by naopak mohlo vzhledem teplého počasí dojít k jejich masivnímu šíření.
1: Mezi takové rostliny patří například ječmen myší. Městské části chtějí systém údržby zeleně měnit průběžně podle počasí. K plnému sečení se vrátí po opadnutí vlny veder. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky, místy bouřky mohou být opět silné, večer bude od západu srážek ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 20, foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, prozradí Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, nehoda se stále řeší ve Kbelské ulici směrem do Hloubětí na kousek před sjezdem na Prosek, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona velmi dlouhá začíná už na dálnici D8 před sjezdem na Zdiby zhruba na 3. kilometru, zdržení stále kolem půl hodiny. Problémy jsou také na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Směrem do Prahy je kolona z D7 z 5. kilometru od Středokluk na 20 minut. Směrem z Prahy budete pomalu popojíždět od Evropské k omezení u letiště, je to na 15 minut. Velmi silný provoz čekejte i na okruhu od Černého mostu směrem na jižní spojku. Mezi D11 a Průmyslovou se zdržte asi 25 minut. Pomalu se jede i v Liberecké a Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek před tunel Blanka, je to na 15 minut a zdržení čekejte i na pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona od sjezdu na Vestecko Ořechu na 25 až 30 minut.
0: Jakube, moc děkuju, hezké ráno.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: obyvatele Prahy 1 nad 18 let můžou požádat o finanční příspěvek na nákup v rámci projektu Korenci. Ode dneška na Máchově jezeře funguje lodní doprava mezi 8 přístavišti. Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhaček Gripen E. Bude zataženo oblačno, občas déšť nebo přeháňky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 otevírá registraci do projektu Korenci. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatele městské části, kteří polovinu nákupu musí zaplatit ze svého. Pokračuje mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
2: Cílem projektu je finančně pomoci občanům a zároveň podpořit místní obchody a služby na území Prahy 1. Příspěvek bude ve formě elektronických korentů, které lze využít při nákupech u zapojených obchodníků. Do projektu se lze zapojit do 30.9.2026.
0: Na Máchovo jezero se ode dneška vrací pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8.20 z přístaviště v Doksech, poslední na stejném místě končí v 18.50, říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
3: Zastavuje na zastávkách Hotelport, Staré splavy Pláž, Staré splavy Šroubený, Borný, Březňák, Klůček a zpátky do Dox. A vychází to na hodinku 10.
0: 4x denně z Dox vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby. Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
4: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Fotbalista Antonín Kinský podepsal novou smlouvu v Tottenhamu. Podle britské BBC by měla bývalého brankáře pražské Slavie vázat k londýnskému klubu do léta 2031. BBC také zmiňuje, že by Kinský mohl být jedničkou Tottenhamu v příští sezóně. Řeší se totiž odchod jeho dosavadního konkurenta Itala Vicária. Počasí bude dnes zatažené, oblačné, občas déšť nebo přehaňky, místy bouřky i silné. K večeru bude od západu srážek ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice s Kubou Vodičkou.
6: Hezké ráno. Problémy přetrvávají ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Kousek před sjezdem na Prosek se stále řeší nehoda dvou aut a projíždí se pouze jedním pruhem. A kolony už z druhého kilometru D8 před sjezdem na Zdiby zdržení až půl hodiny. Komplikace čekejte na příjezdu k letišti, a to v obou směrech. Od D7 kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru zdržení na 20 minut. Směrem z Prahy kolona od Evropské na 4 hodiny. Zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislé kolony začínají před sjezdem na Vestec. Pomalu se jede až k Ořechu, je to až na 30 minut. Velmi silný provoz stále také na okruhu od Černého mostu směrem k jižní spojce od D11 k Průmyslové pojede zhruba 25 minut a provoz vázne i ve Strakonické směrem do centra, kolona aktuálně z Lahovického mostu až za most Barandovský, zdržení na 20 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha ve středu 1. července. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku je Číde na kamera. A bude Eva Farná, Neříkej, co má se stát.
7: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Je 8:15, posloucháte Rádio Praha ve středu 1. července a na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát v pondělí 6. července v 9 večer. Budou to Pet Shop Boys a deska Actually nebo Depeche Mode a jejich deska Violator. Je to na vás, rozhodněte o tom, co my budeme hrát a vy poslouchat. Středa 1. července bude propršená, čekáme zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky, místy bouřky mohou být opět silné, večer bude od západu srážek ubývat maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teploty už se tedy moc nezmění, protože jsme na 20 a foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Jakube, povídej.
1: Hezké ráno, problémy čekejte na příjezdu do Prahy po D8, kolona začíná už před sjezdem na Zdiby zhruba na 2. kilometru, pomalu pojedete až ke sjezdu do Kbelské, kde už sice nic nebrání provozu, ale kolona se stále rozjíždí, zdržení kolem 20 minut, zdržíte se i na příjezdu po D7 od středu kluk z 5. kilometru, kolona do omezení před letištěm, je to asi na 20 minut a před letištěm se zdržíte i směrem z Prahy, kolona od Evropské na 15 minut. Nesouvislá kolona popojíždí na Pražském okruhu směrem k letišti. Od sjezdu na Jesenici pojedete pomalu až přes sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete více než půl hodiny. Silný provoz stále i na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové. Je to až na 25 minut. A pomalu se jede také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se za sjezdem na Prosek. Pomalu se jede až před tunel Blanka. Je to na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: To byla Leny, Live Love Cry. Je 8:30 a taky je středa 1. července. Posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška používat už jen výjimečně, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Česká republika se tak přidává ke zbytku Evropské unie, kde zákaz platí už od ledna. Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou mezirezortní spolupráci a dohled. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale podobný model funguje i v dalších evropských zemích. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Opatření vyšlo německou státní pokladnu v přepočtu asi na 40 miliard korun. Dnes má být v Praze zataženo, oblačno, občas dešť nebo přehánky, místy i bouřky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
3: Dneska ráno. Nový problém je na příjezdu do Prahy po D1. Za sjezdem na Čestlice na 8. kilometru se srazila 2 osobní auta, kamion, blokují pravý pruh, kolona zatím z 12. kilometru na asi 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 stále popojíždí kolona, ta začíná před sjezdem na Zdiby asi na 2. kilometru. Pomalu se jede až ke sjezdu do Kbelské. V tuto chvíli už tam sice nic nebrání provozu, ale stále se zdržíte kolem 20 minut. Zdržíte se také na příjezdu po D7 před omezením u sjezdu na letiště. Kolona začíná už za sjezdem na Lidice na 7. kilometru. Zdržení na 20 minut a kolona je také směrem ven z Prahy. Od Evropské k letišti pojedete 4 hodiny. Nesouvislá kolona stále také na Pražském okruhu směrem k letišti. Od sjezdu na Jesenici se jede pomalu až k Ořechu. Je to na více než půl hodinu a silný provoz stále i na Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové čekejte zdržení 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
6: Mediálním partnerem

0: To byly Only Mures a Demi Lovato Up. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: V pražské zoo začínají melounové středy. Každý letní týden od 13 hodin můžete pozorovat galapážské melounové středy. Každý letní týden od 13 hodin můžete pozorovat galapážské želvy sloní i želvy obrovské, jak si pochutnávají na vodních melounech. Kromě sladké dužiny nepohrdnou ani zelenou slupkou a tak se jedná o naprosto bezezbytkové krmení. Spolu s poutavým výkladem jsou tyhle hody nezapomenutelným zážitkem pro malé i velké návštěvníky. A kam za hudbou? DJové ovládnou zahrádky na Letenské pláni. S výhledem na Prahu a třeba i s nějakým drinkem a přáteli si můžete užít západy slunce. Každý týden se za DJským pultem vystřídají osobnosti pražské i mezinárodní elektronické scény a přinesou vám tak jedinečnou atmosféru do srdce letenských sadů. Začátek je ve středu v 18 hodin, další DJové na Letenské pláni vystoupí v pátek. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky, možná bouřky mohou být opět velmi silné, večer by se to mělo protrhat, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, už tam jsme a foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jakube, máš slovo.
3: Hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7. Stále popojíždí kolona od sjezdu na Lidice ze 7. kilometru až k omezení u letiště, zdržení kolem 20 minut. Kolonu před letištěm čekejte i směrem z Prahy od Evropské, to na 1/4 hodiny. Provoz vás nejde na příjezdu po D8. Do kolony vyjedete na úrovni sjezdu na Zdiby, pomalu se jede před sjezd na Hloubětín, zdržení 1/4 hodiny.

0: V okruhu ve směru k letišti od sjezdu na Jesenici se jede pomalu až k Ořechu, je to zhruba na půl hodinu. Silný provoz pak čekejte stále i na Štěrboholské spojce na okruhu od Černého mostu mezi D11 a Průmyslovou, je to na 25 minut. A nové omezení je ve Strakonické směrem do centra, a to kousek za Barandovským mostem na úrovni Lihovaru, projíždí se jen jedním pruhem kolony už z jižní spojky od sjezdu na Pankráce, zdržení 15 až 20 minut.
1: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
0: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Natasha Bedingfield a Unwritten v 9 hodin na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, ve studiu s nimi už je připravená Denisa Žižková, přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Některé léky od specialistů ode dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. Mariánské lázně uvedou v předpremiéře snímek Hořké svátky, který připomene počátky našeho nejstaršího filmového festivalu. Bude zataženo oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce zaplatí 600 milionů korun. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už byla podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
2: Ta komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav a docházelo tam k velkému počtu škodných událostí.
0: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ní najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta a pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
0: Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořké svátky filmaře Pedra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
4: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
5: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
6: Disculpe, señor, vamos a cerrar.
5: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
6: Gracias.
5: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: 5 českých tenistů postoupilo do druhého kola Wimbledonu. Jiří Lehečka vyřadil Australana Popirina, Jakub Menčík zvládl pětisetový zápas s Britem Samuelem, Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou, Marie Bousková zdolala Australanku Gibsonovou a Karolína Plíšková vyřadila krajanku Terezu Valentovou. Dnes se bude hrát o třetí kolo z Češek, do něj můžou postoupit Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a jedna z dvojice Kateřina Siňáková, Nikola Bartůňková, ty totiž nastoupí proti sobě. V Praze dnes bude zataženo oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, někde i silné, k večeru pak budou srážky ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
8: Hezké ráno. Problémy stále na příjezdu do Prahy po D7. Kolony čekejte před omezením u letiště od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru. Zdržení stále 15 až 20 minut. Provoz vázne také na příjezdu po dálnici D8. Vjedete do kolony u sjezdu na Zděby. Pomalu se jede až ke sjezdu na Hloubětín. Zdržení na čtvrt hodiny. Nový problém je na jižní spojce směrem na Štěrboholy, kde stojí u sjezdu na Strašnice nepojízdné nákladní auto v pravém pruhu. Kolona od magistrály už je minimálně na 20 minut, ale stále pomalu narůstá. Kolonu čekejte na jižní spojce také směrem na Smíchov. Pomalu se popojíždí od sjezdu na Pankrác, a to až za Barandovský most do Strakonické na úroveň Lihovaru, kde je nové dopravní omezení. Zdržení také asi na 15 minut a silný provoz stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové pojedete 20 až 25 minut.
7: Díky moc, Kubo, zatím ahoj.
8: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Do středy 1. července vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno vám přeju, 5:35 minuty po 9. Za chvilku Kaigo a Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Bude taky Damiano David a jeho The First Time.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Dneska jich má přes 1,75 milionu. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 milion vojáků se odsud nevrátilo. Zase reklama. Schválně, kolikrát jste si tohle řekli v posledních týdnech během sledování televize. Ta první televizní reklama byla odvysílána před 85 lety v roce 1941. Spot na hodinky Bulova se vysílal před přenosem zápasu baseballistů Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. A spot stál $9. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu. Provoz sedačkové lanovky na nejvyšší horu jihočeského Blanského lesa Kleť byla zahájena před 65 lety v roce 1961. Lanovka z Krásetína jezdí stále.
5: Bože, takový váhý večer.
4: Student Kroupa.
6: Tak co s vámi, chlapče?
4: Šplhoun Hujer.
7: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
4: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
6: No nepotěšil jste mne.
4: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Rýk se odstěval do Humpolce.
4: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Do té doby mělo mobily asi jen 45 tisíc zákazníků, hlavně podnikatelů. V nové síti jsme je měli během několika let úplně všichni. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič. Ten tvrdý chleba má.
4: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Moc dlouho nám ta opatrnost nevydržela.
9: Dobrý den, pane řidič.
4: Ve stejný den před 20 lety mohly u nás osoby stejného pohlaví začít uzavírat registrované partnerství. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude zatažený až oblačný, občas déšť, přehánky, možná i bouřky mohou být opět velmi silné. Večer by se to mělo protrhávat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme přesně na rozmezí na 21. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách bude sílit. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
10: Hezké ráno. Problémy jsou na jižní spojce směrem na Černý most. U sjezdu na Strašnice se srazily dvě nákladní auta, blokují pravý jízdní pruh. Kolony poměrně rychle narostly. Na jižní spojce začínají u podjezdu magistrály, ale popojíždí kvůli tomu také celá Spořilovská už od D1 Schodova. Čekejte zdržení kolem 20 minut. Na jižní spojce se zdržíte i směrem na Smíchov. Auta popojíždí od sjezdu na Modřany až za Barandovský most do Strakonické ke Dvoreckému mostu, kde je dopravní omezení zdržení 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte stále kolonu před omezením u letiště. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je to na 15 minut. Nesouvislá kolona vás se stále zdrží na Pražském okruhu směrem k letišti. Od sjezdu na Jesenici se jede pomalu až před Ořech. Je to stále na více než 30 minut. A silný provoz stále čekejte také na Štěrboholské spojce a na okruhu od Černého mostu pojedete pomalu až k Průmyslové. Je to až na 25 minut.
0: Díky moc, Jakube, hezké ráno.
10: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Kaigo a Tinatan, What's Love Got To Do With It, je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 10. hodině. Česko v noci zasáhly silné bouřky, hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X, třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily také elektrické vedení, některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někde provázely kroupy o průměru větším než centimetr. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohli podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojenými s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová odmítla, že by byl americký prezident kvůli rostoucím příjmům pro rodinu ve střetu zájmu. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté. Počasí dnes čekejte zatažené, oblačné, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, nehoda se stále řeší na jižní spojce směrem na Štěrboholi. U sjezdu na Strašnice se srazila dvě nákladní auta, blokují pravý jízdní pruh. Kolona na jižní spojce od podjezdu magistrály a po pojíždí také celá Spořilovská kolona začíná už v Brněnské na úrovni Chodova. Zdržení v obou případech 20 až 25 minut. Kolonu čekejte stále také na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště z 5. kilometru od Středokluk je to na 20 minut. Nesouvislá kolona po pojíždí na Pražském okruhu směrem k letišti, a to od Jesenice až před sjezd na Ořech, celý úsek pojedete více než půl hodiny. Velmi silný provoz stále také na Štěrboholské spojce a na okruhu od Černého mostu k Průmyslové je to na 25 minut a kolonu čekejte stále i v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na prosek k tunelu Blanka pojedete zhruba 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, zatím ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu NINA, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Půl desáté na Rádiu Praha, třeba Kato a John, Turn the Lights Off. A bude Taylor Swift a Star.

0: Taylor Swift a Style ve 10:45 na Rádiu Praha. Řidiči musí ode dneška počítat s výrazným omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Cestu, která nahrazuje nedokončený městský okruh, budou opravovat do poloviny srpna silničáři. Místem denně projede kolem 90 tisíc aut. U křížení s Proseckou je právě teď kolega reportér Josef Beneda. Zdravím tě!
1: Hezký den. Tady u nájezdu z Prosecké ulice na Kbelskou je stále ještě poměrně silný provoz. Situace navíc neusnadňuje ani to, že tady ještě před chvílí poměrně silně pršelo. Dopravní opatření začaly silničáři připravovat kolem 9. hodiny ráno a postupně omezují průjezd v severní části od křížení s Cínoveckou ulicí. Právě na příjezdu z dálnice D8 na Kbelskou už je poměrně silná kolona, která zatím sahá k odbočce na Klecany. Tady u Prosecké ulice je ale zatím stále Kbelská průjezdná v obou směrech dvěma pruhy. Zúžit Kbelskou ulici na 1+1 jízdní pruh chtějí silničáři stihnout během dopoledne. V jízdním pásu směrem ze severu, tedy na přejezdu z dálnice D8 na dálnici D10, už jsou navíc žlutě vyznačené vodící čáry. Do tohoto pásu převedou silničáři dopravu během noci z dneška na čtvrtek, aby mohli zítra brzy ráno začít opravovat ten druhý.
0: Budou se muset moci řidiči napojit na Kbelskou ulici i v jejím průběhu, třeba z Prosecké?
1: To bohužel nebudou. Kbelská totiž bude po celou dobu prací fungovat jako pomyslný tunel. Nebudou tak moc používat sjezdy a nájezdy třeba tady z Prosecké ulice, ale také z Čakovické nebo Mladoboleslavské ulice. Zhruba v polovině prací, tedy asi po 20 dnech, se směr prací otočí a řidiči budou jezdit po opravené části vozovky. Dělníci budou na Kbelské pracovat v nepřetržitém provozu. Neznamená to, že budou frézovat asfalt do pozdních nočních hodin, ale místní by i tak měli obzvlášť v prvních dnech počítat se zvýšeným hlukem. Na Kbelské bude denně pracovat od 100 až po 250 lidí.
0: Na závěr ještě řekni, proč vlastně silničáři musí Kbelskou opravit?
1: Tak silnice už je v havarijním stavu. Jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také chtějí upravit celé odvodnění komunikace a použijí poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Práce potrvají zhruba 45 dní, jinými slovy mají skončit v polovině srpna. Celkové náklady se pohybují kolem 600 milionů korun. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kbelské připravená 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázali auta rychle odklidit.
0: Říká kolega Josef Beneda, povídali jsme si s ním o dnes startující rekonstrukci Kbelské ulice. Díky, měj se.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, teď je konkrétně zataženo a prší, docela před chvilkou to byly až skoro přívaly. Bouřky se budou objevovat i přes den a mohou být velmi silné, večer by se to mělo protrhávat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 21 a foukat bude slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Kuba Vodička má slovo.
2: Hezké ráno, já jen musím potvrdit to, co jsme slyšeli v reportáži, tedy kolonu na příjezdu od D8, popojíždí se od sjezdu na Zděby až právě na začátek Kbelské a aktuálně se řidiči zdrží asi 15 minut. Problémy byly na jižní spojce směrem na Štěrboholy, zde už budu mít lepší zprávu, u sjezdu na Strašnice už se podařilo vyřešit nehodu dvou nákladních aut, už nic nebrání provozu, kolony se poměrně rychle rozjíždí, jak ve Spořilovské, tak na samotné jižní spojce zdržíte se už jen krátce. Stále se ale zdržíte na příjezdu do Prahy po D7, před omezením u letiště kolona od Středoklub z 5. kilometru zdržení na 20 minut a kolona je stále i ve směru z Prahy před letištěm od Evropské, to na čtvrt hodiny. Silný provoz čekejte stále ještě na okruhu a Štěrboholské spojce, popojíždí se už z nájezdu z Novopatské a k Průmyslové pojedete až 25 minut a kolona se stále nerozjela ještě v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, zastavíte se za sjezdem na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to zhruba na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo, a zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Naladte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.

0: Season, nobody gets me, je 10 hodin, ve studiu se mnou už je Denisa Žižková, máme pro vás další zprávy, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.

0: Novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice v Praze je vojenský lékař Luděk Hána. Porucha omezila železniční koridor z Prahy do Benešova, trať poškodila bouřka. Požár kávovaru v hotelu v Mariánských Lázních způsobil škodu 15 milionů korun. Dnes bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice v Praze se stal vojenský lékař Luděk Hána. Ke dnešnímu dní ho do funkce jmenoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Uvedlo to ministerstvo obrany na svém webu. Hána vystřídá po dvou letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo. V květnu v ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie. V kauze falšování lékařských posudků obvinila 10 lidí. Dosavadní ředitel poté požádal o převelení na jiné místo a následující týden ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení. V Říčanech u Prahy bouřka v noci poškodila zabezpečovací zařízení na železniční trati. Porucha omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Dálkové i regionální vlaky podle webu Českých drah nabírají až 45-minutové zpoždění. Provoz by se měl obnovovat po 10. hodině, řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: V úseku Praha u Říčanec Říčany je velmi silně omezen provoz, je tam veden po jedné koleji. Předpoklad plného obnovení je někdy kolem 10. hodiny.
0: V Mariánských Lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň ale poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část oheň nezasáhl, pokračuje mluvčí krajských hasičů Jana Třísková.
3: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Po lokalizaci požáru provedly odvětrání zasažených prostor. Na místo bylo také povolán Technický ústav požární ochrany TUPO. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
0: České basketbalisty čekají duely kvalifikace mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku, v pondělí na brněnské palubovce vyzvou Estonsko. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíha odpovědnosti na Vítu Krejčím, rozehrávači Portlandu. Ten říká, jak tuto pozici vnímá.
4: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
0: Mělo by být dnes zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. K večeru bude od západu srážek ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Kuba Vodička je v dopravním infocentru a ví, jak to vypadá v 10 hodin na silnicích.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 stále popojíždí kolo na odjezdu na Zděby. Pomalu se jede až na začátek k Belské ulice, kde se stále připravuje dopravní omezení a projíždí se jen jedním pruhem, zdržení zhruba 20 minut. Stále se zdržíte i na příjezdu do Prahy po D7. Od Středoklu z 5. kilometru se jede pomalu do omezení před letištěm, je to na 20 minut. A kolona před letištěm je v opačném směru, tedy směrem z Prahy od Evropské, pojedete 10 až 15 minut. V Praze je pak problém ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Hned na začátku tunelu zůstalo v pravém pruhu stát nepojízdné osobní auto. Na místě už je hlídka policie. Kolona ale narostla už do Dobřížské ulice. Ke Zlíchovskému tunelu čekejte zdržení až 20 minut. A silný provoz stále na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Novopatskou a Průmyslovou se zdržíte až 25 minut.
5: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 5 minut po 10. Posloucháte Rádio Praha ve středu 1. července. Hezký den, přeje Honza Klaň. Za chvilku Doči Anxiety. Budou taky Maroon 5 a Cardi B, Girls Like You.
1: Rádio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM.

0: To byl Mike Posner a Move On ve 10:15 na Rádiu Praha. Koukneme na silnice. Na příjezdu po D8 kolona u sjezdu na Zdiby a pomalu se jede až na začátek k Belské, kde se v omezení projíždí jenom jedním pruhem, je to asi na 20 minut. Zdržíte se taky na příjezdech k letišti obousměrně od Středokluk z 5. kilometru D7 a od Evropské se zdržíte kolem 15 minut. Ve Strahovském tunelu směr Břevnov je za vjezdem z Andělů v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, je označené policejní hlídkou a kolona z Barandovského mostu je na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Harry Styles, American Girls v půl jedenácté na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v Pražské Písnici. Okolnosti požáru budou dnes zjišťovat vyšetřovatelé. Škodu zatím nevyčíslili. Požár zasáhl v úterý večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil, nutná nebyla ani evakuace. Při dopravních nehodách v Praze zemřeli v červnu dva lidé. V Krči na začátku měsíce zemřel cyklista po střetu s autobusem a ke konci měsíce senior, kterého v Kamíku srazilo auto. Loni při červnových nehodách na silnicích zemřel v metropolii jeden člověk. Od začátku letošního roku si nehody v hlavním městě vyžádaly tři životy. České muzeum hudby bude až do 31. prosince pro veřejnost uzavřené. Důvodem je rekonstrukce lucerny kupole, kterou zajišťuje Národní muzeum. Kupole tvoří výrazný architektonický prvek historické budovy bývalého kostela svaté Máří Magdalény na Pražské Malestraně. Součástí rekonstrukce budou specializované práce ve výškách a manipulace s konstrukčními prvky za pomocí jeřábu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila mezinárodní výběrové řízení na pozici vědeckého ředitele vznikajícího biocentra Albertov. Kampus za bezmála 5,5 miliardy korun patří mezi největší projekty univerzity. Mělo by se jednat o špičkové zázemí pro přírodovědné a biomedicínské obory. Dnes bude v Praze zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky a k večeru budou srážky ubývat, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 stále čekejte kolonu, ta začíná už před sjezdem na Zdiby na 2. kilometru. Velmi pomalu se jede až na začátek k Belské ulici, kde se omezení drží stále jen jedním pruhem. Celkové zdržení aktuálně zhruba na 25 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluk, je to na 20 minut. Problémy přetrvávají ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov, kde stojí kousek za výjezdem z Andělu. V pravém pruhu nepojízdné osobní auto, na místě policie. Kolona narostla na Barandovský most, čekejte zdržení kolem půl hodiny a velmi silný provoz je stále na okruhu až celé Štěrboholské spojce směrem k Klanovému mostu mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte kolem 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.

0: All My Love ve 10:45. Policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady darují krev. V pátém ročníku kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev se snaží pomoci s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Na transfuzním oddělení je právě teď i náš kolega reportér Petr Kastner. Zdravím tě, ahoj!
1: Ahoj a hezký den. Jsem na transfuzní oddělení. Od rána přišli kromě běžných dárců taky desítky záchranářů, hasičů a policistů. Každý dostane dotazník se souborem otázek, které musí vyplnit, potom jde na kontrolní odběr a vyšetření k lékaři. Pokud je vše v pořádku, pokračují dárci na samotný odběr. Mluvil jsem tady například s jednou pražskou záchranářkou Evou. Říkala, že na krev je samozřejmě zvyklá, ale radši je v roli, kdy napichuje žílu pacientů ona, než když někdo píchá do ní.
0: To docela chápu. Zmínili jsme, že se jedná o pátý ročník. Kolik dárců přilákala kampaň v minulých letech?
1: Téměř 100 tisíc. A to jak z řad integrovaného záchranného systému, tak ostatních lidí. Součástí kampaně je taková virtuální soutěž, kdy se v počtu odběrů předhání veřejnost CZS. Například v loňském roce lidé porazili hasiče, policisty a záchranáře. Všichni dohromady ale udělali přes 35 tisíc odběrů. Samozřejmě hlavní cíl je jasný. Darovat co nejvíc litrů krve a doplnit tak zásoby transfuzních stanic, ale taky rozšířit registr dárců kostní dřeně.
0: Petře, proč je v letním období problém s nedostatkem dárců?
1: Lidé, kteří chodí darovat pravidelně, přes prázdniny odjíždí na dovolené. Nemůžou tak fyzicky dojít na odběr. Další omezení je taky v případě zahraničních cest. Před odběrem by si dárci měli najít seznam rizikových oblastí, po jejichž návratu musí nějaký čas počkat, než budou moct darovat. V Evropě mezi takové lokality patří například Kanárské ostrovy, Jižní Španělsko, Itálie, Řecko a Rumunsko. Po návratu z těchto států musí lidé počkat jeden měsíc, ale například po návratu z Nepálu musí čekat půl roku.
0: Říká kolega Petr Kastner. Já ti moc děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A podíváme se ještě na to, jak to vypadá. Na silnicích momentálně ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov za vjezdem od Plzeňské blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. Kolona kvůli tomu začíná už na Barandovském mostě a zdrží vás asi půl hodiny. Na jižní spojce směr Smíchov se před sjezdem na Vršovice srazila tři auta. Průjezdný pouze pravý pruh, kolona zatím od Lanového mostu na čtvrt hodiny. Na začátku k Belské směrem na Hloubětín brzdí provoz omezení, projíždí se jedním pruhem a kolona ze třetího kilometru D8.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: Natalie Brulia, Torn v 11 hodin na rádiu Praha. Před námi samozřejmě další čerstvé zprávy a ve studiu s nimi už je Denisa Žižková. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.

0: Pražskou vojenskou nemocnici povede Luděk Hán. Vstávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. Tenistky Bartůňková a Syňaková se utkají o postup do třetího kola Wimbledonu. Bude zataženo oblačno, občas dešť nebo přehánky teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Hána opakovaně sloužil v Afghánistánu jako lékař i velitel polních chirurgických týmů. Loni se stal zástupcem ředitele sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho navstavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje. Potvrzuje soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
2: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
0: Americká vláda povolila firmě Anthropic obnovit přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence. Fable 5 a Mythos 5 byly téměř 3 týdny blokované. Administrativa prezidenta Trumpa firmě nařídila pozastavit cizincům přístup. Důvodem byly obavy o národní bezpečnost a možné zneužití nových AI modelů vojenskými rozvědkami Číny, Ruska nebo jiných zemí. Společnost Anthropic do budoucna přislíbila spolupráci s americkou vládou na odhalování možných bezpečnostních rizik. Tenistky Nikola Bartůňková a Kateřina Syňaková se utkají o postup do třetího kola Wimbledonu. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Syňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
3: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
0: O postup do třetího kola Wimbledonu bude bojovat i Barbora Krejčíková, která se utká s vítězkou nedávného Roland Garros Mirou Andrejevovou. Karolína Muchová si zahraje s Číňankou Chang. V Praze dnes bude zataženo, oblačno, občas dešť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak to vypadá na silnicích, to je otázka pro Jakuba Vodičku.
5: Hezké dopoledne. Začnu lepší zprávou ze Strahovského tunelu směrem na Břevnov. Kousek za vjezdem z Plzeňské ulice už se podařilo odtahnout nepojízdné auto. Kolona ale narostla, dá se říct, už před Barandovský most na jižní spojku. Pomalu se sice rozjíždí, ale držíte se stále minimálně 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se před sjezdem na Vršovice stále řeší nehoda 3 aut a projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona už narostla na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Běchovice, držíte se asi 35 minut. Na začátku Belské ulice směrem na Hloubětín stále brzdí provoz omezení, projíždí se jen jedním pruhem, kolony začínají už, dá se říct, na 5. kilometru D8, zdržíte se zhruba v půl hodiny a na příjezdu do Prahy po D5 se popojíždí kolona od Rudné z 5. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to zhruba na 25 minut.
4: Díky moc, Jakube, zatím ahoj.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

a tady je středa 11. července. Za chvilku si já, Kendrick Lamar, The Greatest. Bude taky Miles Smith a jeho Stay If You Wanna.

0: The Script a William Hall of Fame je 11:45, posloucháte Rádio Praha. Kouknem na silnice. Na začátku k Belské směrem na Hloubětín komplikuje provoz omezení, projíždí se jedním pruhem kolona z 5. kilometru D8 na 40 minut. Jižní spojka směr Smíchov před sjezdem na Vršovice, nehoda 3 aut, projíždí se jen pravým pruhem kolona ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Bychovice, taky 40 a bouralo se ve Strakonické do centra před Barandovským mostem v pravém pruhu 2 auta, kolona od sjezdu na Malou Chuchli na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox je po čtvrté jedničkou. Dvojka je s

0: Felixien, Kaskáda a Boy You Turn Me. Je 11:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Na pražském letišti začala dnes působit speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního letiště Václava Havla a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště i jeho okolí. Na webu o tom informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Českem v noci na dnešek a dnes ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy, působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu. Ráno se bouřky prohnaly přes Středočeský kraj. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Dva mrtvé a jednu zraněnou osobu si vyžádal lesní požár na severu Řecka s odkazem na řecké hasiče, o tom informovaly světové agentury. Plameny, které vypukly v úterý v obci Lity, zhruba 20 kilometrů od města Soluně, se hasičům podařilo dostat pod kontrolu až dnes. V Dauhá začala nepřímá technická jednání mezi Spojenými státy a Íránem, sdělil to dnes agentuře Reuters informovaný zdroj. Podle něj jsou Katar a Pákistán prostředníky při rozhovorech. Dnes bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, k večeru budou srážky ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí velmi dlouhá kolona. Začíná aktuálně už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru. V nesouvislé koloně se pak jede až do Prahy do Gbelské ulice, kde se v omezení stále jezdí jen jedním pruhem. Čekejte zdržení více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se před sjezdem na Vršovice ještě stále řeší nehoda. Hned 3 aut, průjezdní pouze jeden jízdní pruh. Kolona ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Běchovice stále na 25 až 30 minut a nově se bouralo v Poděbradské ulici směrem do centra, kousek před křižovatkou na Harfě se srazila dvě auta v levém pruhu, kolona od ulice u Elektry na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl 12. na Rádiu Praha třeba si je na Spyro, Material Lover. A bude Loreen a Tatu.

0: Niko Santos, oh hello, ve 11:45 na Rádiu Praha. Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slapské přehradě s novým člunem. Umožní to lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. I naše reportérka Věra Hajková si ho prohlédla a máme ji teď ve vysílání. Já tě zdravím, ahoj!
1: Přeji hezký den, ano, máte mě přímo u Slapské přehrady, jsem teď u mola a dívám se na ten krásný nový člun.
0: Věro, popiš trochu víc ten člun, v čem je lepší než původní plavidlo?
1: No tak to nové plavidlo má délku skoro 7 metrů a šířku 2 metry a 80 cm. A trochu mě tedy tady na místě překvapilo zjištění, že je člun vlastně stejný jako ten původní. Jenom ten starý je starý 2 roky a přesune se pomáhat na orlík, takže jsou tam jenom tady takové drobné niance, co se dá za 2 roky dál vyvinout. Člun jede 50-kilometrovou rychlostí a je v něm vybavení jako v sanice, resuscitační sada, ventilátor, defibrilátor, vyprošťovací a transportní sada. Člun vyšel pro zajímavost i s vybavením na 5,8 milionu korun a zaplatilo Středočeský kraj.
0: Kolik zásahů na Slapech středočeští záchranáři za letní sezónu běžně mívají?
1: No tak loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů, rok předtím to bylo 70. Nejčastěji se jezdí podle mluvčí Moniky Novákové za pacienty s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Výjimkou není bohužel i to nutí. Ještě připomenu, že na Slapech pomáhají i dobrovolníci, kteří jsou na základně vodní záchranné služby Červeného kříže. Ti měli loni dokonce 159 zásahů, z toho 97 zdravotnických a 62 technických. Obrací se na ně lidé i s běžnějšími problémy, ke kterým by třeba klasickou záchranku nevolali, jako jsou třeba odřeniny, střevní potíže, úpal, anebo třeba převrácení lodě.
0: Věro, předpokládám, že když bych chtěl volat vodní záchranku, tak to asi nebude 155 jako klasická záchranka. A funguje ta služba vlastně na Slapech 24 hodin denně?
1: No, pokud je situace vážná, tak klasické záchranáře si skutečně přivoláte tou známou tísňovou linkou 155. Oni vás lokalizují, takže ví, odkud voláte a zdravotníci jsou na základně na Slapech, jak se říká, 24/7, tedy nepřetržitě. No a ve stejném režimu funguje ale taky vodní záchranná služba, která tedy nabízí i technickou pomoc, třeba to odtažení lodě, když se vám rozbije motor, a její číslo je už jiné, a to je 607 962 552. Nicméně letos tady mají novinku, vodní záchranáři automaticky slyší tísňové volání na záchranou službu a můžou tedy vyrážet na pomoc stejně se svými kolegy a podle toho, kde se událost stala, mohou tam být dokonce i rychleji a pro ty úplně nejrychlejší zásahy mají totiž navíc i vodní skútr.
0: Říká Věra Hajková, se kterou jsem si povídal o novém člunu záchranářů na Slapech. Díky, měj se.
1: Naslyšenou.
0: Jak to vypadá na silnicích, na okruhu směrem na letiště v

0: Mostec vás zdrží asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov před sjezdem na Vršovice jsou kolem nehody třech aut průjezdné už dva pruhy, kolona ale stále ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Běchovice asi na 25 minut a Vekbelské směrem na Hloubětín komplikuje provoz omezení, projíždí se jenom jedním pruhem kolona od Kralup nad Vltavou z 8. kilometru D8 je na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: To byla Ellie Goulding a Black Prada Dress. Je poledne, dobrou chuť k obědu a my vám k tomu ještě dáme čerstvé zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezké poledne.

0: Praze přibylo nakažených s vrabem. Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni v kauze zavražděné Viktorky. Požáry kolem chorvatského Splitu jsou pod kontrolou hasičů a neohrožují obydlené oblasti. Bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. Přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití tříleté Viktorky. Vedle chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánů sociálně právní ochrany dětí. Tříletou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ní žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. U činnosti orgánů na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Chorvatští hasiči zasahují u 20 větších i menších požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čijovo, kam vyrazilo do terénu 150 hasičů. Přes komplikace kvůli meteorologickým podmínkám se ale všechna ohniska podařilo dostat pod kontrolu.
3: Dalmácie má za sebou silné bouřky a zdá se, že právě blesk způsobil mimo jiné i veliký požár na ostrově Čijovo. Hašení zpočátku komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohla být hasící letadla zapojena do akce ihned. Díky úsilí 150 hasičů a zlepšení povětrnostních podmínek se ale požářiště podařilo dostat pod kontrolu a požárníci teď navodňují jeho okraje. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce. Podle hasičů jsou na vině na suché jarní měsíce. Dosavadní letošní požáry se ale obešly bez obětí na životech i větších materiálních škod. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Francie postoupili na mistrovství světa do osmifinále a to by po vítězství 3-0 nad Švédskem. Mexiko vyřadilo Ekvádor výsledkem 2-0, Norsko porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. V 18 hodin začne o postup hrát Anglie proti Demokratické republice Kongo. Ve 22 hodin začne utkání Belgie Senegal a ve 2 hodiny ráno Spojené státy americké vyzvou Bosnu a Hercegovinu. Dnes bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné, k večeru bude srážek ubývat a teploty v Praze 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách dopravní informace, tuším, že ještě ANO s Kubou Vodičkou.
5: Hezké poledne, ano, na příjezdu do Prahy po D8 stále čekejte dlouhou kolonu, ta začíná za sjezdem na Kralupy nad Vltavou kolem 7. až 8. kilometru a nesouvisle se popojíždí až do Prahy, do Kbelské ulice, kde se jezdí v omezení stále jen jedním pruhem, čekejte zdržení více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se před sjezdem na Vršovice stále řeší nehoda 3 aut, průjezdné jsou 2 jízdní pruhy, kolona ale začíná stále na Štěrboholské spojce, dá se říct si už za nájezdem od D11, zdržení také kolem půl hodiny a nová nehoda je ve Kbelské ulici směrem na Letňany a to před sjezdem na Novopatskou ve stoupání, v levém pruhu se srazil kamion s osobním autem, kolona od Poděbradské na 10 minut.
4: Jakube, moc děkuju, zatím ahoj.
5: Měj se hezky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Naším dnešním hostem bude rodačka ze Vsetína, absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a dlouholetá tvář českého divadla i televizních seriálů, herečka Lenka Zbranková. Mluvit budeme o Kladně, kam se po letech vrátila, o komorním divadle, aktuální inscenaci Ex v divadle v Řeznické i o tom, co všechno herectví člověku bere a co mu naopak vrací.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Honza Chlapa.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Posloucháte Rádio Praha, právě teď startuje pořad Pražákům je hej a ve studiu se mnou herečka Lenka Zbranková. Dobrý den a všechno nejlepší k narozeninám.
2: Dobrý den a moc krát děkuju.
1: Já vás poprosím, pojďte blíž k tomu mikrofonu, skoro nejste slyšet, už je to lepší.
2: Tak dobrý den přeju a děkuju za přání k narozeninám, které proběhly, ale už někdy minulý týden.
1: Po 23. června ano. Jsme se tady předtím bavili, protože vy máte 23. června a mám 26. března. Přehozený je to číslo, ale vypadá to hezky. No, každopádně, rodačka ze Vsetína, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, jak se člověk najednou octne v Kladně a s jakým očekáváním do toho angažmá jde?
2: Tak já jsem z té školy šla za svojí láskou, tehdejší, se kterým Jarda Čermák, se kterým jsem měla vztah, a on začal pracovat v Berouně, nejbližší divadlo bylo Kladno, a my jsme ročník Mileny Asmanové, který hrál v té době, hostoval v Praze na dvě představení v Karlíně Malém, tak jsem tam pozvala kladenské vedení, oni se přišli podívat a vzali mě. Takhle jsem se dostala na Kladno.
1: Takže jako v podstatě lusknutím prstu, to je hezký.
2: To jo, ale ten nástup na školu nebyl takhle jednoduchý.
1: K tomu se dostaneme. Musíme se teď vrátit přesně do ještě do hlubší historie, protože vy jste to sama prozradila, v dětství jste milovala tanec, takže by člověk řekl, bude z ní baletka nebo něco na ten způsob. A najednou herečka, proč, jako jak se to stalo?
2: Ten tanec jsem milovala, jako celkově ten pohyb mě vždycky bavil, ale to herectví, to si vybavuju, když mi byly 4 roky, tak jsme ve školce hráli Sněhurku. Já jsem tenkrát byla ostříhaná na kluka a stejně jsem tu Sněhurku hrála, protože někde vnitřně jako nebyla jiná možnost. Jako. A tenkrát jsem si to si fakt vybavuju, že jsem říkala, jo, tohle by mě taky bavilo, budu herečka, protože princezny vlastně ve finále jako všecko, jako to dobře dopadne. Takhle naivní to bylo.
1: Jakože ve 4 letech už jste měla jasno. Tak to je ale zatraceně výjimečná situace, bych řekl.
2: No.
1: To se nestane každému.
2: Asi ne, já jsem teda opravdu měla jasno a ten pohyb k tomu byl taková třešinka. Já jsem totiž tancovala hodně a Vsetínští si mysleli, že ze mě bude tanečnice. A když jsem pak řekla, že jsem se dostala na konzervatoř, tak byli velice překvapení, že to není ta taneční, ale že to je herecká.
1: Teď pojďme k té konzervatoři, protože jste naznačila, že to nebylo až tak úplně jednoduchý. Na třetí pokus se to povedlo?
2: Ano.
1: Proč až na třetí pokus?
2: Já si myslím, že mě nikdy nikdo nepřipravoval na tu školu, takže když jsem šla poprvé, tak to si myslím, že museli koukat, co to tam přišlo. Po druhé, už jsem trošku věděla víc, ale nevzali mě, pak přišla sametová revoluce, já jsem se přihlásila po třetí a pak už to klaplo. A to už jsem je tak nějaké, už jsem byla ostřílená, už jsem věděla, jak a co dělat, tak si myslím, že to nebylo ani proto, že bych neměla nějaké lidi, co by mě připravovali, nebo co by mě tam udělali nějakou cestičku. Prostě jsem 2 roky byla úplně špatná.
1: Důležité je umět k sobě přistupovat upřímně, to rozhodně. Na druhou stranu bych neřekl, že to je až tak úplně přesný, protože málo kdy se objeví někdo, kdo chce umět hrát na klavír, a protože ho nemá, tak si namaluje klaviaturu a cvičí na stole na té namalované klaviatuře.
2: No, to byly nutnosti, protože já jsem na tu konzervatoř šla vlastně do druháku, protože jsem byla stará, tak jsem musela udělat vyrovnávací zkoušky a tam byla podmínka naučit se na klavír ten 1 rok, že jo, co proběhl na té škole. A my jsme neměli klavír, já jsem z dělnické rodiny vůbec, tam jako nebyla na tohle ani prostor, ani finanční zázemí, takže jsem si ho nakreslila a tam jsem trénovala, neuměla jsem noty, neuměla jsem nic, ale ono to prostě nějak klaplo. Dopadlo to vlastně, ten zvuk toho klavíru jsem slyšela asi až týden před těma zkouškama, když jsem šla ke kamarádce, která měla klavír, a já říkám, je, tak já si to tady jako trošku potrénuju, ona mě k tomu něco řekla, no a nakonec to dopadlo.
1: Naprosto fascinující. Hostem Rádia Praha a pořadu Pražákům je hej je herečka Lenka Zbranková.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
1: Na příjezdu po D8 se provoz zastavuje za sjezdem na Kralupy na 8 km. V nesouvislé koloně se jede až do Prahy na začátek k Belské, kde se jezdí jen jedním pruhem. Začala tam dneska rekonstrukce a zdržíte se kvůli tomu půl hodiny. Na jižní spojce směr Smíchov před sjezdem na Vršovice jsou kolem nehody třech aut průjezdné už dva pruhy. Kolona je ale stále ze Štěrboholské spojky od D11 na půl hodiny a nová nehoda je ve Kbelské směrem na Letňany. Před sjezdem na Novopatskou se v levém pruhu srazil kamion s osobákem, kolona od Poděbradské 10 minut.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tak to byl Dermot Kennedy a Funeral na Rádiu Praha. Je, posloucháte pořad Pražákům je hej. Ve studiu se mnou herečka Lenka Zbranková a teď se dostáváme do Kladna, i když už jsme ho částečně navštívili, protože velká část vašeho profesního života je spjatá s Kladnem. Nastoupila jste tam poprvé v roce 1994, jestli se nepletu. A v angažmá jste strávila 16 let. Jenomže ono to nebylo tak, jakože jedno angažmá pořád, ale byly tam jako přestávky.
1: Byly přestávky. Já jsem po 16 letech dostala výpověď, protože jsme si nerozuměli s tehdejším novým vedením. A já jim za to jsem velmi vděčná, protože jsem okusila volnou nohu, která i mě probrala. Když je člověk dlouho v angažmá, tak trošičku, jako bych řekla, i zlenivý, ale spíš v tom uvažování, v tom, že nemá ty nové podněty. A to vám volná noha dává plnými hrstmi, takže jsem byla ráda. Pak se tam zase změnilo vedení, tak mě volali, jestli bych se nechtěla vrátit, protože tam jako za éry třeba Petra Svojtky tam to fakt mělo obrovský rozmach a divácky to bylo velmi oblíbené divadlo. Já jsem se dlouho bránila tomu návratu a nakonec jsem po asi 4-5 letech namlouvání se tam vrátila zpátky. Tam už to bylo kratší, to setrvání, tam se opět změnili, tam vždycky je to navázané na tu radnici, která začne dělat nějaké čistky, se kterými já morálně nejsem schopná se stotožnit a radši přijdu o to místo, než abych se trvala někde, kde mě to není libé, takže jsem zase na volné noze.
0: K tomu se dostaneme. Vydržme ještě v tom Kladně, protože tam jste stvárnila spoustu fascinujících rolí. Jestli mám správně poznámky, tak paní Turdevel, teda de Turvel, Lucrecii Borgi, Julie ve Slečně Julie, Annie Wilkinsovou v Misery. To je jako poměrně dlouhá řada velmi zajímavých rolí.
1: Ano, tak to já jsem tam na oblasti vždycky člověk získá obrovskou škálu těch charakterů a možností víc než v Praze třeba, protože těch her se dělá víc. A musím říct, že to bylo nádherné. Všechno. Dělala jsem i chlapečka v Richardovi III. Ten rozptyl byl veliký. Naposledy jsem teď, když jsem tam byla podruhé znova, tak jsme dělali Ucho. A to bylo taky velmi výjimečné představení. Dělali jsme Anu Kareninu v dramatizaci Armina Petrase, což byla taky famozní věc. Všechno v režii Jakuba Šmída, který je mladý, skvělý režisér, naprosto inspirativní. Bohužel tam tím odchodem z toho Kladna po druhé, tak to nové vedení zrušilo asi 80% nebo 70% toho repertoáru a Ucho šlo jako první.
0: No, někdy se to prostě nevydaří. Za chvilku se budeme bavit o jiném divadle a jiné roli, ale ta je dost aktuální a řeknu k ní jediné slovo a to je ex.
1: Ano.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Honza

0: Posloucháte Rádio Praha a pořad Pražákům je hej, ve studiu se mnou herečka Lenka Zbranková. Před chvílí jsem říkal, že teď se budeme zabývat slovem ex, ovšem to není jenom slovo, to je taky role.
1: Role, ne, je to hra, je to role, já jsem ta druhá, já nejsem ex, tu ex hraje Zuzka Zlatohlávková a je to hra Mariose von Meymburga v české premiéře uváděná v divadle v Řeznické. Mm-hmm. A je to současná konverzačka o vztahu dvou manželů, ke kterým večer přijde manželova ex.
0: Takže vy jste manželka.
1: Já jsem manželka.
0: A přijde, ježišmarja, to...
1: Ano, tak i takové situace se asi dějí. Je to nádherná věc, konverzačka, velmi krásná v tom, že se přelívá, ten divák může jít po každé s jinou figurou, protože každá figura si něco nese a každá figura je nějak nesympatická a je to ale sled událostí, který dožene k nějaký pasivní agresivitě, k čemukoliv, co si člověk řekne, no tak tohle už jsem zažil, ty vado, tak takhle to vypadá. Myslím si, že velmi, velmi zajímavá věc.
0: Tam já myslím, že teda už v té základní zápletce, jako jestliže dorazí ta ex, tak už je pasivní agresivita obsažená úplně automaticky.
1: No, jako, no,
0: že
1: no,
0: to
1: no.
0: Musí na tom jevišti doslova jiskřit.
1: To je pravda, ale je to takové jako chytré. Je to i vlastně, jsou tam z toho vznikají humorné situace, ze kterých ale pak zamrazí. Takže doporučuji divákům divadlo v Řeznické, celkově ta dramaturgie, která tam teď je zajímavá. Monstrum, výborné představení, kde se mně strašně líbil Honzík Dlouhý, hraje tam překrásně. Takže to jsou takové, přihřívám polivčičku divadle v Řeznické, které je mi velmi blízké.
0: Pojďme ještě zpátky k té ex, protože když jste na jevišti v takovéhle hře, co je jakoby těžší fáze? To, když na sebe ti herci křičí, anebo když naopak je tam takové to zařité mlčení vzteklé?
1: No, já si myslím, že jsou to spojené nádoby, že jako pro herečku je pro mě tady to, ten typ divadla trošičku terapie, protože se tam dějí věci, které člověk v životě nezažívá a trošičku si tam může pustit něco, co ho samotného frustruje a schová se za tu postavu. A já miluju, když je to chytré, takže já mám ráda to úplně ne to prvoplánově ukazovací, ale to, když to člověku doklapne až později, tomu divákovi řekne si, jo, tak takhle to bylo. Tohle mám ráda.
0: Je to vidět i v tom hledišti, že jako...
1: Já si myslím, mám ohlasy, že ano. Že to jako těm lidem dojde později, že to třeba, že zrovna ta postava není taková potvora, jak na první pohled se zdá, že z toho jako vyleze něco jiného. Že to tam je v těch rovinách jako víc.
0: Jako v životě.
1: Mhm.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: V dopravním infocentru proběhlo střídání stráží, teď je tam Lukáš Miller. Zdravím tě, jak to vypadá?
3: Zdravím, hlásím příjem, hezké odpoledne. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem směrem tak je dlouhá kolona, to kvůli novému omezení ve Kbelské. Směrem do Hloubětí nás se ode dneška jezdí pouze jedním pruhem a ta kolona začíná už před Prahou u sjezdu na Kralupy na 8. kilometru, zdržení více než půl hodiny. Také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, tam je kolona od Rudné ze 6. kilometru, krokem se pokračuje na Pražský okruh Ořechu, celkově čekejte 20 minut navíc. Komplikace jsou v Praze na jižní spojice směr Smíchov u sjezdu na Vršovice, tam řeší nehodu 3 osobních aut, pomalu se jede už z Černého mostu ze Štěrboholské spojky, zdržení 25 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vlzenově asi na 15 minut od Florence k muzeu, 15 minut se stojí i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Kolony na 10 minut jsou pak v Bělohorské před Vypichem obou směrně a také v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
5: Dva legendární synth bandy v hlasování.
4: Pet Shop Boys a mega seller Actually, nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Rádio Praha a pořad Pražákům je hej a hostem tentokrát je herečka Lenka Zbranková. Probrali jsme toho už hodně, ale teď pojďme trošku víc do hloubky a k, řekněme, těžším tématům. Hra Ucho, to je zrovna docela dost věc, která asi veme za, nejen za srdce teda.
1: Ano,
0: i za víc věcí. A vy jste v souvislosti s Uchem mluvila o tom, že kultura může připomínat takhle ne, přátelé, tudy cesta nevede. Jak se taková věc hraje?
1: Taková věc se hraje skvěle, protože ty postavy jsou napsané fantasticky. Režisér s dramaturgyní to tenkrát i upravili krásně. A musím říct, že co mě na tom vždycky nejvíc bavilo, za tu krátkou dobu, co se to hrálo, když přišli studenti. A to se hrálo na malé scéně a my jsme byli uprostřed těch diváků. Oni byli, jestli si posluchač vybaví ten film, tak to je, že sleduje dům, sledujou estébáci. A oni vlastně mohli mít ti diváci pocit, že ti na druhé straně, na které oni viděli velmi dobře, můžou být ti estébáci. Takže v tom jako ta scénografie byla úplně dokonalá. A že ty mladí na nebi nevyrůstali v té době vůbec, já teda taky ne, v těch padesátkách, ale nahlídli na něco, co, a byli vlastně součástí té hrůzy a ty reakce byly famózní, protože byli vyděšení z toho, říkali, tak tohle bych nedovolil. A ta síla toho mládí je pro nás taková jako osvobozující, že víme, že jsou sebevědomější, že jsou silnější než ty mladí v těch padesátkách, kdy byli tepaní, že jo.
0: Já mám upřímně řečeno taky pocit, že ta současná mladá generace je výrazně, výrazně silnější a ukotvenější v těchto věcech a vědí moc dobře, co je správně a co ne.
1: Jo,
0: což je super zpráva.
1: Taky mám ten pocit, že když s nimi mluvím, tak mají obrovský rozhled, zajímají se o to a to je teda fakt velká nádhera.
0: A z toho vyplývá, že divadlo vlastně vůbec nestratilo nic na té své síle sdělit, varovat, říct jako, že takhle teda fakt ne.
1: A myslím si, že to je jeden z pilířů jako toho divadla, co by mělo dělat. Nastavovat zrcadla, ukazovat, co by se mohlo stát, jako v tomhle, nechci říct vychovávat, ale být edukativní v tomhle, opravdu. Nejenom zábava.
0: To je úkol kultury.
1: No,
0: to
1: jako
0: o tom určitě není debata. Vy jste prozradila v jednom rozhovoru, že vysloveně vás bolí arogance, neschopnost vést kultivovanou debatu a všechny tyhle věci. Projevuje se to třeba někdy i v tom divadle nějak?
1: Já si myslím, že v divadle se určitě se to, je to napříč všema povoláníma, v divadle se to určitě projevuje, protože i v divadle jsou lidi, se kterými může vést člověk nekonstruktivní dialog, protože je tam zavřeno a je tam neochota. Jakmile je kdekoliv neochota ke komunikaci konstruktivní, tak je to, nastupuje ve většině případů arogance a to je pás, to je smrt.
0: Může být třeba jednou z cest, jak s tímhle bojovat, humor?
1: Humor určitě, jenomže tady je to, jako toho humoru, ten má taky, to je rozptyl, škála humoru a někdo je schopný ho zavnímat dřív, někomu to trvá dlouho, než pochopí, že to je humor. Spíš lehkost, než humor bych to já nazvala. Chce to jako mít tu ochotu a být v lehkosti a
0: takže
1: odvaze.
0: S nadhledem do toho.
1: Nadhled, vždycky. Ano.
0: Říká Lenka Zbranková, náš dnešní host pořadu Pražákům je hej.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je dlouhá kolona kvůli omezení Vekbelské, směr Hloubětín, jezdí se ode dneška jen jedním pruhem a kolona začíná už před Prahou u sjezdu na Kralupy na 8. kilometru, je to na víc než půl hodiny. D5, příjezd do Prahy, kolona od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu, celkově přes 20 minut navíc. Komplikace jsou na jižní spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Vršovice, řeší nehodu 3 osobáků a pomalu se jede už z Černého mostu, je to na 25 minut. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Niko, Vince a Am I Wrong? My jsme ve studiu Rádia Praha naprosto správně s Lenkou Zbrankovou, herečkou. No a já jsem narazil ještě na jednu věc, kterou jsme nezmínili. Vy jste totiž vytvořila společně s dalšími kolegyněmi jednu takovou hereckou specialitu, která je z Finska.
1: Ano, ano, je to představení Chaos, hra Chaos teda, od finského autora Miki Miliaho, a je to věc, která se nám podařila, říkáme si dámská divadelní. Kamarádky, velké přítelkyně, poznali jsme se v divadle, pak jsme se rozutekli různě po volných nohách a chybělo nám to společné sdílení, i když jezdíme s těmi rodinami na různé výlety. Tak jsme chtěli spolupracovat, protože je nám spolu dobře i na jevišti, že jsme takové jako na stejné vlně, co se týká humoru a tak. A tak jsme dlouho hledali představení, našli jsme ji a sehnali jsme si peníze na to a opravdu se nám podařilo, hrajeme to v divadle Březnické, kterou si teda pronajímáme, to už jsem říkala, tak tam ho uvádíme, takže bych ráda diváky pozvala na velmi chytrou komedii. Když jsme byli na prvním zájezdě, tak nám z toho zájezdu napsali, že moc krát děkují za tak skvělou hru, že je to něco tak neobvyklého, co jim tam jezdí, jakou mají jako tu škálu, takže tohle se jim opravdu moc líbilo, tak jsme úplně zaplesali. Takže bych ráda pozvala i na tohle diváky.
0: Ještě jednou, jakže se jmenuje ta věc?
1: Chaos, což je v dnešní době tak jako běžné a používané slovo, tak my to máme, tam je ten nadhled, humor, ale i jsou tam nějaké hloubky.
0: Rozhodně na to zajděte, můžete jak do Řeznické, tak ale, jak říkala Lenka, jezdí s tím představením i zájezdy a jsou na to skvělé reakce i recenze, koukám. Nicméně, pojďme k rodině, protože vy máte dceru Elišku,
1: ano,
0: která evidentně chce jít ve šlépějích své mamky.
1: Ta už se vydala po těch šlépějích dávno, ona už jako na škole zvládala dělat škrty her tak, že si Ondínu vyškrtala asi na 23 minut a se svými spolužáky ji pak uváděli v rámci nějakého projektu tenkrát v divadle, kdy to bylo vstříc těm základním školám. No a vydala se na tu cestu, vystudovala DAMU, po škole hned šla do Národního divadla v Brně, kde byla do té doby, než šla na mateřskou. A je to jedna z mých nejlepších kamarádek, přítelkyň. Vztah máme opravdu krásný.
0: To zní moc dobře. Spousta herců, když jejich děti jako dorostou do nějakého toho věku, kdy se jako rozhodujou, co budou dělat dál, tak spousta herců říká, ne, prostě hlavně nedělej herectví, to je úplně nejhorší práce na světě. Jak jste to měla vy?
1: Já jsem byla asi to mizivé procento, které říkalo, mě to pořád nesmírně baví. A Eliška v tom vyrůstala, takže ona ví, co to všechno obnáší, jak je to náročné kolikrát, i časově, fyzicky. Někdy vás lidi pořád jako obsazujou, nebo režiséři, a pak má na té volné noze máte i propady, kdy já jsem třeba v jednu chvíli v tom roce 2011 se musela chodit uklízet, abych nás uživila, protože v divadle zkoušíte 2 měsíce zdarma a pak jste placená až od těch představení na volné noze. Mm-hmm. A to opravdu ty propady byly takové, že jsem musela prostě tu rodinu nějak uživit, ale pořád mě to baví, já jsem zamilovaná do toho povolání, takže když mi Eliška řekla, chci být herečka, chci do toho jít, tak jsem říkala, jasně, teď víš, že to je super práce a víš, co to obnáší. Takže já jsem ji v tom podpořila.
0: A když ji vidíte v představení nebo v nějaké roli, tak co to s člověkem dělá?
1: Já jsem hrozný kritik. Mě i její profesoři na DAMU říkali, ty jí dáváš ty připomínky po každý už hned po té premiéře. A já říkám, ano, protože ona si je vyžádá. Za mě připomínka je hrozný kamarád. A já to nemyslím nikdy zlé, ale nicméně mě Ela neuvěřitelně dokáže na tom jevišti překvapit, kdy je to úplně jiný člověk. Ona je takový jako silný tvor a když se mi viděla v roli, kde měla by... Když řekla, mami, budu hrát Ninu a já v Rackovi a já je, tak to je zajímavé, to není vůbec jako tvoje charakterová, vůbec jako tam nejste blízko ani na milimetr. A já, když jsem ji pak uviděla, tak jsem byla strašně nadšená z toho, že jsem tam viděla Ninu a ne Elišku.
0: To je moc, moc pěkný. Poslední věta našeho setkání v pořadu Pražákům je hej. Pozvánka do divadla na vás?
1: Tak já bych opravdu moc ráda diváky pozvala do té Řeznické, kde mám jednu věc pod Řeznickou, jednu věc, kde jsme jako s těmi děvčaty. Pak dáváme takové retrokomedie v divadle Gong nebo v létě i na Harfě. Ty mají název Normální debil a je to, jsou to skutečné události skutečného člověka, který to sepsal, pak to i zrežíroval Robert Belan a je to taková retrokomedie z dob komunismu. No a pak v Palasu jsem taky ve dvou věcech, teď čerstvě budeme zkoušet Otec nebo syn s Hinkem a Božkem Čermákovými, tak tam...
0: Říká Lenka Zbranková, herečka, se kterou jsme si dnes povídali v pořadu Pražákům je hej. Moc díky za návštěvu a držím palce, to všechno funguje.
1: Díky moc, naschle.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Krev dnes společně darovali hasiči, policisté a záchranáři v Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zahájili tím letní výzvu k dárcovství. Česko znovu zasáhnou silné bouřky. Meteorologové varují i před kroupami a přívalovým deštěm. Při tlačenicích po vítězství na mistrovství světa zemřeli v mexickém hlavním městě nejméně 3 lidé. Dnes bude zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hasiči, záchranáři a policisté dnes přišli darovat krev do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili 5. roční kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoct nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry komplikují letní dovolené.
2: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
0: Dárci by si proto měli udělat čas na odběr krve před odjezdem do zahraničí. Součástí kampaně je také výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci můžou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči výjíždějí k popadaným stromům a zatopeným sklepům už od pondělí.
3: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
4: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami. Pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
3: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velemská.
5: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
3: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Nejméně 3 lidé zemřeli v tlačenici při oslavách mexického postupu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale, informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadů radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo víc než 1 000 000 lidí. Starostka už na sociálních sítích vzkázala rodinám obětí soustrast a vyzvala všechny občany, aby sportovní úspěchy slavili odpovědně. Mexičané vyhráli utkání vyřazovací fáze na světovém šampionátu poprvé po 40 letech. Do posledních 16 v boji o titul postoupili poté, co porazili Ekvádor. Po vyřazení z mistrovství světa skončili trenéři Nizozemska a Ekvádoru. Evropany už nepovede Ronald Koeman, jeho Američany Sebastian Becasese. Po turnaji tak už skončilo 7 trenérů, včetně toho českého Miroslava Koupka. Dnes čekejte zataženo, oblačno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: No a teď se podíváme také na silnice za Lukášem Millerem. Vítej, Lukáši.
7: Hezké odpoledne, tak na dálnici D8, tam je největší zdržení na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Vekbelské ode dneška startuje dlouhodobé dopravní omezení a směrem do Hloubětína se tak teď jezdí pouze jedním pruhem a ta kolona začíná už na dálnici D8 před Prahou u Kralup na 8. kilometru, zdržení i pro osobní auta více než půl hodiny. Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, ta fronta se táhne od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, celkově čekejte 20 minut navíc a na Pražském okruhu jsou pak kolony i směr letiště od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, také asi na 20 minut. Komplikace jsou na jižní spojce směrem z Černého mostu na Smíchov. U sjezdu na Vršovice řeší hromadnou nehodu 3 aut, pomalu se jede z Černého mostu, je to asi na 25 minut. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, jak ve Vlzenově na 10 minut od Florence k muzeu, tak 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. A regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické nebo i v Plzeňské na Smíchově. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, s vámi Rádio Praha. No a s námi budou takové hvězdy jako Adele. Nebo Miley Cyrus. Ochlazení, které slibovali meteorologové, je tu, ale je to nádherný, důstojný letní den. Jen občas nějaký ten letní deštíček, který přirozeně osvěží. No a my pokračujeme v téhleté hodině s dvojicí Leony a Kolumbsko. Teď se vám daří a máte opravdu báječné odpoledne.

0: Walk on YouTube s námi na rádiu Praha, 13 hodin 17 minut aktuální čas. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer, už jsou tam dvě velké ikony, pro které se můžete rozhodnout. Tam znamená na našem Facebooku. A ty ikony, album z roku 1987, poté kterým jsou podepsáni Pet Shop Boys a jmenuje se Actually. Je to pravděpodobně jedno z nejslavnějších, ne to úplně nejslavnějších od Pet Shop Boys. Na něm najdete takové hity jako It's a Sin, Rent a nebo Heart. No ale proti nim stojí neméně slavné album Violator, samozřejmě od Depešáků, které vyšlo v březnu 1990. No a tam hity Personal Jesus, Enjoy the Silence, Policy of Truth, Word in My Eyes a další. Takže hlasujte a když se podívám na aktuální stav, tak momentálně vidím, že Violator je trošičku výš, ale je to jen asi o 5 hlasů. Uvidíme, jak to bude vypadat v pondělí v poledne, kdy se hlasování uzavírá. Teď ale také pohled na aktuální dopravu. Na D8 je dlouhá kolona na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem. Vekbelské ode dneška startuje omezení směrem do Hloubětína. Tam se jezdí ode dneška pouze jedním pruhem a kolona začíná na dálnici před Prahou u Kralup na 8. kilometru. Zdržení víc než půl hodiny. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je už na Rudné na 6. kilometru a pokračuje na okruh k Ořechu. Celkově čekejte 20 minut navíc. No a na pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, celkově 20 minut. Lepší situace je na jižní spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Vršovice, už nehodu odklidili a kolona z Černého mostu se rozjíždí. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově asi 15 minut od Florence k muzeu, také 15 minut Nuselský most do Legerovy. Regulují se průjezdy tunely Blanka a kolony jsou v Radlické i v Plzeňské na Smíchově. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace a Miley Cyrus s námi na Rádiu Praha. Teď je 13.30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Gbelská ulice v Praze je ode dneška průjezdná v každém směru jen jedním jízdním pruhem. Silničáři připravují dopravní omezení. Zítra začnou silnici, po které denně projede asi 90 tisíc aut, kompletně opravovat. Na příjezdu po D8 do metropole se kvůli tomu tvoří kolona, která začíná teď zhruba u sjezdu na Kralupy. Silné bouřky v Německu zrušily dva lety mezi Mnichovem a Prahou. Mnichovské letiště kvůli varování před extrémním počasím přestalo odbavovat cestující. Omezení se dotklo dvou letů, kolik se jich kvůli bouřkám ještě zruší, není jisté. Němečtí meteorologové varovali, že okolí Mnichova dnes postihnou silné bouřky doprovázené kroupami. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku. Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderními přístroji i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5 milionů 800 tisíc korun. Uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Dosavadní záchranářský člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se přemístí na Orlickou přehradu. Během odpoledne budou v Praze srážky slábnout, k večeru budou ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty dnes 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na silnice, protože celá řada z nás vytáhla plechové deštníky a Lukáš Miller ví, kde se kupí.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak největší komplikace jsou na zmíněné Gbelské ulici, a to konkrétně na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. V té Gbelské je nové dopravní omezení, hlavně směrem do Hloubětína se teď jezdí pouze jedním pruhem a kolona kvůli tomu začíná už na dálnici D8 před Prahou u sjezdu na Kralupy na 8. kilometru, zdržení více než půl hodiny pak do Gbelské ulice v Praze. Také na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy, tentokrát z Plzně, tam se poprvé zastavuje u Rudné na 6. kilometru a 20 minut se jede krokem na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na Pražském okruhu pak jsou kolony také směrem z D1 na letiště, a to od Vesce, pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, celkově 20 minut navíc. Lepší situace je na jižní spojce směrem na Smíchov, u sjezdu na Vršovice byla hromadná nehoda, ta už je ale odklizená, kolona z Černého mostu se dává do pohybu. A plné zůstávají příjezdy do centra po magistrále, ve Vlzonově je to na 15 minut od Florence k muzeu, 15 minut naberete i z Nuselského mostu do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu Nina, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 13 hodin 34 minuty, to je aktuální čas, s vámi Rádio Praha. No a my půjdeme do Gbelské ulice, protože tam je nové omezení, jak to berou řidiči a jak dlouhé kolony se tam dělají, to probereme s naším kolegou Josefem Benedou už za 10 minut. Teď jsou tu činasky.

0: Oh yeah. Of the Night, Bastille s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Kbelská ulice bude ode dneška průjezdná v každém směru jen jedním pruhem. Silničáři připravují dopravní omezení, zítra začnou silnici, po které denně projede asi 90 000 aut, kompletně opravovat. Na příjezdu do metropole od D8 se kvůli tomu tvoří dlouhá kolona. Jaká je teď situace přímo ve Kbelské, ví Pepa Beneda, kterému přeji krásné odpoledne. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Kolem Prosecké ulice už řidiči ve směru z Cínovecké projíždí v jednom pruhu. Zároveň jsou v tomto jízdním pásu žlutě vyznačené vodící čáry, protože v první etapě oprav budou právě v tomto pásu jezdit auta, zatímco ten druhý se bude opravovat. Technici tady také asi před hodinou rozmístili dopravní značky a zátarasy na sjezd z ulice Za Klíčovem na Kbelskou. Tímto způsobem uzavřou všechny nájezdy a sjezdy, třeba z Prosecké, Čakovické a Mladoboleslavské ulice. Z Kbelské se tak po dobu oprav stane pomyslný tunel, do kterého bude možné najet a pouze na dvou místech. V noci z dneška na čtvrtek předvedou dopravu do toho zmiňovaného jižnějšího pásu a všechna opatření budou připravena nejpozději v 6 hodin ráno, kdy se také začne stavět.
0: Proč vlastně silničáři musí tu Kbelskou opravovat?
1: Tak silnice už je v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Na Kbelské bude denně pracovat od 100 až po 250 lidí v nepřetržitém provozu, tedy i v noci. Obzvlášť v prvních dnech by tak místní měli počítat se zvýšeným hlukem. Silničáři také chtějí upravit celé odvodnění komunikace a použijí poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách.
0: Asi každého bude zajímat, kdy ty práce skončí.
1: Tak rekonstrukce by měla být hotová přibližně do 45 dní, tedy asi do poloviny srpna. Zhruba v polovině rekonstrukce, tedy asi po 20 dnech, začnou řidiči jezdit už po opravené části vozovky, aby mohli dělníci zrekonstruovat i druhý jízdní pás. Celkové náklady na rekonstrukci dosahují téměř 500 milionů korun. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kbelské připravená 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázali auta rychle odklidit.
0: Silničáři omezují provoz ve Kbelské na severovýchodě Prahy. Od zítřka začne její oprava. Informace přímo z místa přinesl kolega Josef Beneda. Pepo, díky a naslyšenou.
1: Také děkuji a přeji řidičům šťastnou cestu.
0: No a jestliže jste za volantem, pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v Praze vůbec. D8, stále velké zdržení na příjezdu do Prahy, Ústí nad Labem, ve Kbelské, nové dopravní omezení, o kterém jsme teď mluvili, a kolona začíná už na dálnici před Prahou u Kralup na 8. kilometru. Zdržení je víc než půl hodiny. Na D5 se ucpává příjezd do Prahy z Plzně, kolona začíná u Rudné na 6. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh Kořechů, celkově tady 20 minut navíc. Okruh, tady jsou kolony i směrem k letišti od Vesce ke sjezdu na Ořech, 20 minut vás to zdrží. Silný provoz na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou, pomalu pojedete od Lanového i Černého mostu, od Černého mostu je zdržení delší na 15 minut. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, plný je také Nuselský most do Legerovy i Vilzonova od Bulhara k muzeu a regulují průjezdy tunely Blanka, takže kolony jsou Radlické i Plzeňské do tunelů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Silničáři omezují průjezd Gebelskou ulicí v Praze, zítra začne její oprava. Ministr spravedlnosti žádá trest pro soudkyni kvůli kauze tříleté Viktorky, kterou zabil její otec. Ukrajina zasáhla ruskou ropnou rafinerii i strategický vojenský komplex. Rusko naopak v noci útočilo na jeho východ Ukrajiny. Odpoledne čekejte zataženost deštěm a teplotami do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Gebelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v každém směru jen jedním jízdním pruhem. Silničáři teď připravují dopravní omezení. Zítra začnou silnici, po které denně projede asi 90 tisíc aut, kompletně opravovat. Na příjezdu do metropole od dálnice D8 se kvůli tomu nárazově tvoří kolony. Teď začínají zhruba u sjezdu na Úžice. V Gebelské ulici je reportér Josef Beneda.
2: Na křížení Prosecké a Gebelské ulice je teď v poledne mírnější provoz. Na sjezdu z dálnice D8 do metropole se ale kvůli omezením tvoří kolony. Dopravu na Gebelské ulici silničáři postupně převádí do jednoho jízdního pruhu místo stávajících dvou. Po 9. hodině začali postupně omezovat dopravu od křížení s Cínoveckou ulicí směrem sem k Prosecké. Dopravu do jednoho pruhu zužují už také od Novopatské ulice v jižní části silnice. Veškerá dopravní omezení budou v provozu nejpozději zítra v 6 hodin ráno, kdy začne samotná rekonstrukce. Silnice v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Dělníci na ní budou pracovat v nepřetržitém režimu do poloviny srpna. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Novým lékařem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze tříleté Viktorky. Požaduje pro ní roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku vloni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenii a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Tejc považuje rozhodnutí soudkyně za exces a kárnou žalobu chce docílit toho, aby se podobné případy neopakovaly.
3: Soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Soudkyně opomenula provést a zhodnotit řadu dostupných důkazů, které indikovaly, že svěření do péče rodičů je sice v zájmu rodičů, ale je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.
0: Ministr chce prověřit také činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Úřad totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinerii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval i o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Jeden z dronů zasáhl mikrobus v Chersonu na jihovýchodě země. Další mířili například na čerpací stanice v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 oběti. Po fotbalovém mistrovství světa skončil už 7. trenér. Rezignaci na post u týmu Ekvádoru oznámil Sebastián Becasese. Jeho americká země prohrála v úvodním kole play-off s Mexikem 0-2. V dalších zápasech Francie porazila Švédsko 3-0 a Norsko zdolalo Pobřeží slonoviny 2-1. Už předtím se s trenérem rozloučili výběry Česka, Nizozemska, Uruguaye, Jižní Koreje, Saudské Arábie a Skotska. Tunisko ho vyměnilo dokonce během turnaje. Odpoledne bude v Praze a okolí zataženo s deštěm a bouřkami. Později čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A pojďme juknout na to, jak to teď vypadá na silnicích. Kdo to ví nejlíp, je Lukáš Miller. Lukáši. Je to tak hezké odpoledne, tak největší komplikace zůstávají ve Kbelské ulici kvůli novému dopravnímu omezení, o kterém jsme mluvili už ve zprávách. Projíždí se pouze jedním pruhem směrem do Hloubětína, no a ty kolony kvůli tomu začínají už na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem a z Drážďan. Kolony začínají tedy u Kralup na 8. kilometru a to zdržení pak do Prahy více než půl hodiny. Podle záběru z kamer jsou to ale převážně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D5 tam se ucpává příjezd do Prahy směrem z Plzně, pomalu se jede od Lodinice z 8. kilometru a krokem se pokračuje na pražský okruh Ořechů, celkově půl hodiny navíc, 20 minut neberete na pražském okruhu i směr letiště a to od Vesce ke sjezdu na Ořech. Pomalý provoz zůstává na jižní a štěrboholské spojice vždy obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Lanového mostu, je to asi na 10 minut, plné jsou příjezdy do centra po magistrále a to jak no Nuselský most do Legerovy, tak také Vilzenova od Bulhara k muzeu, to je na 10 minut. A regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony spíše kratší jsou v Radlické nebo i v plzeňské směr tunely. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné odpoledne, dobrý den, 14 hodin a 7 minut, takový je aktuální čas s vámi Rádio Praha dnes, kdy máme 1. července. No a půjdeme trošku se obnažit, když je takové horko. Naked Sexual. Do oblak vyletíme z Lady Gaga, Hold My Hand. Takhle budeme pokračovat dál v celé téhle té hodině, ať je vám s námi fajn. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Sexual Naked, s vámi Rádio Praha, teď je 14 hodin a 17 minut a my už se budeme dívat k 21, protože tím, že je středa, tak nás čeká opět Hot Zone, to znamená největší světové hvězdy a jejich nové songy. Kdo z těch světových hvězd bude? Katy Perry, Rolling Stones, Benson Boone, Gracie Abrams, Ray Dalton, Somber, Muse, Ellie Goulding, no a z našich potom Lake Malawi, Martina Partlová, Franta Prachař a Gufrau a další a další. To nejnovější z našeho hudebního archivu, tedy jako vždy ve středu v Hot Zone, to znamená dnes po 21. hodině na 107.1 FM a také v DAB+.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér.
0: Příjemné odpoledne i všem řidičům. Jak to vypadá na silnicích? Začneme D8. Stále velké zdržení na příjezdu do Prahy. Ústí nad Labem Vegbelské je nové dopravní omezení a kolona začíná už na dálnici před Prahou u Kralup. Na 8. kilometru a zdržení víc než půl hodiny. Na D5 se ucpává příjezd do Prahy z Plzně. Kolona začíná u Loděnice na 8. kilometru a pokračuje až na pražský okruh Kořechu. Celkově čekejte 30 minut navíc. No a na pražském okruhu jsou také kolony směrem na letiště od Vesce ke sjezdu na Ořech, celkově je 20 minut navíc. Silný provoz je na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před průmyslovou. Pomalu se jede od Lanového i z Černého mostu. Od Černého mostu je tady zdržení delší na 15 minut. A plné jsou příjezdy do centra po magistrále. Plný je tady Nuselský most do Legerovy i Vilzonova od Bulhara k muzeu. Regulují průjezdy tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské i do tunelů. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklamy.

0: Sting na rádiu Praha nás přivedl ke zprávám ve 14.30. Jsou tu s Anou Haškovou.
1: Vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací by mohl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Návrh změny zákona schválila sněmovna. O pověření a odvolání stálých zástupců u organizací, jako je Evropská unie, NATO a OSN, teď rozhoduje prezident republiky. Ministr zahraničí jim vydává pověřovací dopis. Novela by tak omezila pravomoci prezidenta. Řidiče i pěší na pražském Spořilově čekají ode dneška dopravní omezení kvůli opravě plynovodu. Výkopové práce začínají v hlavní ulici a po několika etapách budou pokračovat až do začátku října. Poslední úsek oprav se bude týkat ulice Jižní 3. V některých místech bude provoz jen omezený, jinde budou ulice dočasně neprůjezdné. Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo do Kutné hory. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Zbytek odpoledne čekejte převážně zataženo s deštěm a bouřkami. Později budou srážky slábnout a ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích. Právě teď je sleduje také Lukáš Miller. Lukáši.
3: Hezké odpoledne a potíží číslo jedna v Praze je aktuálně oprava k Belské ulice. Ta dnes začala a směrem do Hloubětína se tak jezdí pouze jedním pruhem, tak Belské, no a kolony začínají už na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Aktuálně podle našich zpravodajů už u sjezdu na Mělník a Slaný brzdí se před Prahou do kolony už na 15. kilometru. Také na dálnici D5 je plný příjezd do Prahy směrem z Plzně, tam se ty kolony tvoří od Loděnice z 8. kilometru a pokračují až na pražský okruh. Ke sjezdu na Ořech, celkově čekejte provozem 30 minut navíc. 20 minut pak naberete na pražském okruhu také v opačném směru, to znamená zde jedna na letiště, kolony jsou od Vesce přes tunely až ke sjezdu na Ořech. Silný provoz je pak v Praze třeba na jižní a na Štěrboholské spojice, a to obousměrně před Průmyslovou, od Běchovic i od Spořilovské na 10 minut. 10 minut se popojíždí po jižní spojice i před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Plné jsou stále příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově od Florence muzeu na 20 minut, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě. A regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské i v Povltavské směr tunely. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 34 minuty. Pohled z okna v Karlíně vypadá, jako kdyby jsme byli v tropickém deštném pralese. Inu voda se spouští, uvidíme, jak to bude za chvilku. Srážky mají ustávat. Pro nás Miraj nebo BB Rexa nebo Lola Young a také Petr Jungmann, který přinese přehled dneška, tedy 1. července v historii.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Dneska jich má přes 1,75 milionu. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 milion vojáků se odsud nevrátilo. Zase reklama. Schválně, kolikrát jste si tohle řekli v posledních týdnech během sledování televize. Ta první televizní reklama byla odvysílána před 85 lety v roce 1941. Spot na hodinky Bulova se vysílal před přenosem zápasu baseballistů Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. A spot stál $9. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu. Provoz sedačkové lanovky na nejvyšší horu jihočeského Blanského lesa Kleť byla zahájena před 65 lety v roce 1961. Lanovka z Krásetína jezdí stále.
4: Bože, takový vlahý večer.
3: Student Kroupa.
5: Tak co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No, nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Hliník se od těma do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Do té doby mělo mobily asi jen 45 tisíc zákazníků, hlavně podnikatelů. V nové síti jsme je měli během několika let úplně všichni. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič. Ten tvrdý chleba má.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Moc dlouho nám ta opatrnost nevydržela.
9: Dobrý den, pane řidič.
3: Ve stejný den před 20 lety mohly u nás osoby stejného pohlaví začít uzavírat registrované partnerství. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
10: Jdeme také na promoklé silnice. Jak vypadá situace? Začneme D8. Tady zůstává výrazné zdržení na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve Kbelské se jezdí do Hloubětína jen jedním pruhem a kolona začíná už na dálnici před Prahou u sjezdu na Mělník a Slaný z 15. kilometru. Zdržení pro kamiony je přes hodinu, osobní auta projíždějí o trochu rychleji. Na D5 se ucpává příjezd do Prahy z Plzně. Kolona začíná u Loděnice na 8. kilometru a pokračuje až na okruh k Ořechu. Celkově čekejte 40 minut navíc. No a Pražský okruh, tady jsou kolony i směrem z letiště od Vesce ke sjezdu na Ořech, celkově se zdržíte 20 minut. Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomalu pojedete od Spořilovské i od Běchovic, je to vždy na 10 minut. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově, to vás drží 15 minut. Od Florence k muzeu a regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské, ale i Povltavské. Tak hodně trpělivost a šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
12: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
11: Praha žije.

0: Axuela Ingrosso s námi na Rádiu Praha. Je 15 hodin a to znamená, že pro vás máme další aktuální zprávy a má je konkrétně Anna Hašková.
1: Pěkné odpoledne. Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO, kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Praha letos podpoří pečovatelské a zdravotnické služby částkou více než 2 miliardy korun. Společnost Google musí ve Švédsku vyplatit konkurenci odškodnění přes 31 miliard korun. Zbytek nečekejte zataženo s deštěm a bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla také vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Praha letos rozdělí více než 2 miliardy korun na sociální služby. Ty pomáhají seniorům napříč metropolí, ale i lidem se zdravotním postižením a klientům chráněného bydlení. O přidělení peněz rozhodli radní. Kromě toho hlavní město také podpoří různé zdravotnické projekty, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: My podporujeme například terénní sociální služby, osobní asistenci, pečovatelské služby, ale také hospicovou a paliativní péči a nebo krizovou pomoc.
1: Přes Prahu

0: Středočeský kraj přešel dopoledne další pás silných bouřek. Intenzivní déšť zaplavil ulice některých měst, například ve Slaném. Hasiči od rána evidují desítky výjezdů. Nejčastěji zasahují u popadaných stromů a odčerpávají vodu ze zatopených domů a ulic. Potvrzuje to jejich středočeský mluvčí Jan Sýkora.
1: V tuchoměřících na Praze západ, kde sledujeme potok, protože se naplnil a zaplavil pár objektů v okolí, nicméně tam čerpáme a voda postupně odtéká.
0: Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkol PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska. Čtyři české tenistky budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Karolína Muchová se utká s Číňankou Chang a Barbora Krejčíková s Ruskou Andrejevovou, vítězkou předchozího Grand Slamu v Paříži. Kateřina Siňáková si poprvé v kariéře zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která se na souboj s Krajankou a světovou jedničkou v deblu těší.
2: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Samozřejmě zase další zápas pro mě, dám do toho všecko. Mně je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je. Samozřejmě na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
0: Zbytek odpoledne a večer bude převážně zataženo s deštěm a bouřkami, postupně pak srážek a oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Lukáš Miller už je připravený říct nám, jak je to na silnicích. Prší a tak se dá že budou ucpané.
5: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz a nejvíce dopravu komplikuje stále oprava k Belské ulice. Ta dnes začala, takže směrem do Hloubětína se teď projíždí pouze jedním pruhem a je to znát ty kolony na příjezdu od Prahy nebo na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8 začínají na 15. kilometru. Zdržení skoro 90 minut. Je pravda, že tam stojí hlavně kamiony, osobní auta projíždí rychleji. V Praze pak je pomalý provoz na spojkách, tedy na Jižní i na Štěrboholské, vždy před Průmyslovou. Kolony jsou od Běchovy, také od Spořilovské, to je vždy na 15 minut. Zhruba 10 minut se pak stojí také na jižní spojice před Barandovským mostem. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Velzonově, tam ta kolona je od Florence k muzeu na 15 minut. Přes 10 minut se stojí jak na Nuselském mostě do Legerovy, tak také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony pak třeba čekejte v Dobřížské, Radlické, Plzeňské nebo i v Povltavské ulici v Troji. Kolony jsou tam od Bulovky až do Blanky. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné odpoledne a dobrý den vám od mikrofonu Rádia Praha. Po 15. hodině přeje Olda Burda. V tomhle deštivém, ale příjemně letním dnu je 1. července. No a všem Jaroslavám a Jarkám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Kdo přichází s gratulací? Edwin Collins. Také Charlie XCX. Další hvězdy, které věřím, se budou líbit.

0: Edwin Collins s námi v 15.15 na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Vzhledem k tomu, že prší a o prázdninách asi ještě několikrát bude dobré vědět, kam se třeba s dětmi vydat někam, kde by je to mohlo zajímat, a pokud jsou to kluci, tak to budou určitě technické památky. Například takový legendární šifrovací stroj Enigma. Ano, ten je k vidění a stejně s ním i další nejrůznější telekomunikační a špionážní přístroje. To všechno v Národním technickém muzeu na speciální výstavě, která trvá až do 30. srpna, takže prakticky do konce prázdnin. Pokud byste chtěli vědět něco víc právě o téhleté výstavě, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. A my jsme také na silnicích s Lukášem Millerem. Vítej, Lukáši.
1: Hezké odpoledne, tak na dálnici D8, tam stále čekejte největší zdržení na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli novému omezení Vekbelské. Ode dneška se tam jezdí do Hloubětí na pouze jedním pruhem a ty kolony začínají už před Prahou, někde v okolí 15. kilometru na D8. Jsou to převážně kamiony, pro osobní auta zdržení asi 40 minut. Hodně ucpaný je také příjezd do Prahy po D5 po dálnici z Plzně. Tam ta kolona se táhne od Loděnice z 8. kilometru a pokračuje až na pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově zdržení 45 minut. 20 minut se stojí na pražském okruhu také směr letiště, a to od Jesenice přes oba tunely tak až ke sjezdu na Ořech. Pomalý provoz je pak na spojkách na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou, od Běchovic i Spořilovské. 10 minut se popojíždí také před Barandovským mostem. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, a to jak ve Vilzenově od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě. Plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. A probíhá také regulace tunelu Blanka, takže kolony čekejte v Dobříšské, Radlické, Plzeňské, Patočkově i v Povltavské v Troji. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Stars a Rolling Stones jakožto důkaz, že i po 80 se dá žít naplno, tvořit a také pracovat. Teď je 15.30, s vámi je Rádio Praha a také Anna Hašková, která má zprávy.
1: Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů více než dnes. Litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Praha 1 pořídila do Klimenské ulice 14 velkých květináčů ze speciálního materiálu. Zaplatila za ně 350 tisíc korun. Měli by zajistit více zeleně v ulici, kde dlouhodobě chybí stromy. Skauti v pražských Satelicích se do konce prázdnin dočkají nových prostor. Původní klubovna vedle mateřské školy byla ve špatném stavu. Městská část proto na místě buduje novou dřevostavbu. Kromě dvou kluboven v ní bude i zázemí pro pracovní četu a městský služební byt. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 34. Zaměřit se chce také na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Irsko se chce soustředit i na přístupové rozhovory se státy, které mají zájem o členství v Evropské unii. Odpoledne a večer bude v Praze a okolí zataženo s deštěm a bouřkami. Později čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Příjemné odpoledne i všem řidičům, kteří jsou teď na promoklých silnicích, a Lukáš Miller nám řekne, kde se zdržíte i 30 minut.
3: Hezké odpoledne také zejména na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské. Jezdí se do Hloubětí na pouze jedním pruhem a ta kolona začíná už u sjezdu na Mělník a Slaný na 15. kilometru D8. Zdržení pro kamiony přes hodinu. Osobní auta stojí v koloně od zdib. Zdržení pro ně do Kbelské asi 30 minut. Kbelská se pak ucpává také směrem do Letňan z Hloubětí. Načekejte 15 minut navíc. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona se táhne z Loděnice z 8. kilometru. Pokračuje na pražský okruh Ořechu, celkově tam čekejte 40 minut v koloně. Na pražském okruhu jsou pak kolony také směr letiště, před Ořechem asi půl hodiny se stojí od Vesce. Silný provoz je pak na spojkách Jižní a Štěrboholské, vždy před Průmyslovou, od Spořilovské i od Běchovic, zdržení 15 minut. 15 minut se jede v koloně i po jižní spojce před Barandovským mostem od Vídeňské. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově 20 minut, postojíte od Florence k muzeu, 15 minut i na Nuselském mostě do Legerova. A regulují také průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
7: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne s Rádiem a Praha, možná už jste tu informaci zachytili, ale dneškem se mění pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Balíčky do 150 eur nově podléhají clu. Co to bude znamenat pro zákazníky, to si řekneme už za chviličku.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Záplava levného, ale mnohdy i nekvalitního, hlavně i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Dnes začíná platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodli se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k ním do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Ano, jsme s vámi na silnicích na D8 i D5, kde se poměrně dost zdržíte. Lukáš Miller ví, jak dlouho.
5: Hezké odpoledne, tak poměrně dlouho, třeba na dálnici D8, tam je to zdržení výrazné. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je to kvůli omezení ve Kbelské ulici a ta kolona před Prahou začíná už na 15. kilometru a to zdržení do Kbelské, do omezení, je tam více než hodinu. Ve Kbelské se pak pomalu jede také do Letňan z Hloubětína, čekejte zdržení 15 minut, zatím jsou průjezdné oba pruhy. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně začíná teď u Loděnice v okolí 8. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, čekejte celkově 40 minut navíc. Půlhodinová kolona je pak na Pražském okruhu i směrem na letiště před Ořechem, stojí se od sjezdu na Vestec. Silný provoz je na jižní a štěrboholské spojice, vždy před Průmyslovou, od Spořilovské od Běchovic, zdržení 15 minut, čtvrt hodiny naberete i před Barandovským mostem od Vídeňské. Ucpané jsou příjezdy do centra po magistrále, stále ve Vilzonově je to na 20 minut od Florence k muzeu, 15 minut naberete i na Nuselském mostě do Legerovy. A stále poměrně velké kolony jsou před vjezdy do tunelů v Radlické, Plzeňské i po Vltavské ulici. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox je po čtvrté jedničkou. Dvojka je z Bruselu.

0: Jediný, co chci, Jeleni s námi na rádiu Praha. Je 16 hodin a ve studiu už je teď připravené zprávy s Anou Haškovou.
1: Pěkné odpoledne. Některé léky od specialistů ode dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. Obyvatelé Prahy 1 nad 18 let můžou požádat o finanční příspěvek na nákup v rámci projektu Currency. Zemřel spoluautor hitu YMCA a frontman kapely Village People Viktoru Willisovi bylo 74 let. Zbytek nebude zataženo s deštěm a bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila v rozhovoru Českého rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduji-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
1: Praha 1 otevírá registraci do projektu Currency. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatelé městské části, kteří polovinu

0: Kupu musí zaplatit ze svého, pokračuje mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
1: Cílem projektu je finančně pomoci občanům a zároveň podpořit místní obchody a služby na území Prahy 1. Příspěvek bude ve formě elektronických korentů, které lze využít při nákupech u zapojených obchodníků. Do projektu se lze zapojit do 30.9.2026.
0: Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slapské přehradě s novým člunem. Umožní tak lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. Loni zde měli záchranáři 76 výjezdů. Nejčastěji zasahovali u pacientů s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Na přehradě pomáhá také vodní záchranná služba Českého červeného kříže, která řeší i technické zásahy. Těch loni měla 62, zdravotnických pak 159. Po těžké nemoci zemřel zakládající člen americké kapely Village People Victor Willis. Bylo mu 74 let. Hudební skupina to uvedla na Facebooku a požádala o soukromí. Její frontman Willis byl mimo jiné spoluautorem hitů YMCA, Macho Man nebo Indo Navy. Diskoformace Village People vznikla v 70. letech a proslavila se vystupováním v kostýmech znázorňujících sexualizované mužské stereotypy. Deník New York Times připomněl, že kapela je často spojovaná s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu pravidelně pouští její hudbu na svých veřejných vystoupeních, dokonce s nimi tančil na pódiu. Trump zpěvákově rodině i spoluhudebníkům kondoloval na sociálních sítích. Fotbalový Baník Ostrava porazil v přípravě na novou sezónu Kroměříž 3-1. Z prvoligistů mají za sebou první utkání Pardubice, které remizovaly 1-1 s polskou Odrou Opole. Ještě ale čeká podvečerní utkání s Žilinou. Slavia vyzve Vlašim, Olomouc slovenskou Skalici, Plzeň bude hrát s Trnavou a zbrojovku Brno čeká maďarský tým Tisza Kečke. Zbytek odpoledne a večer čekejte převážně zataženo s deštěm a bouřkami. Později budou srážky slábnout a ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Krásné odpoledne po 16. hodině. S vámi je Rádio Praha a s námi budou taková jména jako Miles Smith.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: No ale ještě předtím se spojím teď s dopravním informačním servisem a konkrétně s Lukášem Millerem, aby nám řekl, jak je to na silnici.
5: Hezké odpoledne, tak stále čekejte silný provoz na hlavních tazích na dálnici D8, více než hodinová kolona na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské, směr Hloubětín se projíždí pouze jedním pruhem a Kbelská je pak ucpaná také v opačném směru, a to do Letňan z Hloubětína zdržení 15 minut, kolona pouze provozem, jsou stále průjezdné dva pruhy. Hodně ucpaný i příjezd do Prahy po D5C, to je po dálnici z Plzně, tam ta kolona začíná u Loděnice na 8. kilometru, skoro 40 minut se pak jede krokem na Pražský okruh Ořechu. Na okruhu jsou kolony i směr letiště, před Ořechem asi půl hodiny naberete od Vesce přes oba tunely. Pomalý provozy na spojkách obou směrně před Průmyslovou, od Spořilovské i od Běchovic je to na čtvrt hodiny, 15 minut se jede po jižní spojce i před Barandovským mostem od Vídeňské. Hodně plné jsou příjezdy do centra po magistrále, ve Vlzenově je to asi na 20 minut od Florence k muzeu a regulován je průjezd tunely Blanka, takže výrazné kolony jsou třeba v Radlické, Plzeňské i Povltavské, vždy směr tunely. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Vítejte u nás po 16. hodině. Pojďme se podívat, kdo s námi bude trávit čas v té následující hodině. Bude to Miles Smith a Hold Me in the Dark. Skvělý hit. Skvělý hit What I Want From Me a Adam Lambert. A společně přijdou i Olivia Dean a Sam Fender. Ať se váš první červenec rozhodně povede.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 16 hodin a 16 minut a protože je středa, juknem také na 21 hodinu, protože to nás čeká smršť nové muziky v Hot Zone. Ano, po 21 hodině dnes vůbec poprvé na Rádiu Praha. Katy Perry, Rolling Stones, Benson Boone, Gracie Abrams, Ray Dalton, Somber, Muse s Ellie Goulding, z našich pak Lake Malawi, Martina Pártlová, Franta Prachař a Gufrau a další. To nejnovější z našeho hudebního archivu jako každou středu Hot Zone po 21. hodině na 107.1 FM a také v DAB+. No a teď už míříme opět na silnice za Lukášem Millerem.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je mimořádně silný provoz, hodně ucpaný příjezd do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Ta kolona začíná už na 15. kilometru před Prahou a pokračuje až do Kbelské ulice. Tam se ode dneška jezdí pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Zdržení pro kamiony přes hodinu, také osobní auta stojí v koloně asi půl hodiny a navíc v té koloně se stala i nehoda u sjezdu na Ďáblice, osobní auto s nákladním. Kbelská je pak ucpaná také směrem do Letňan, z Hloubětína čekejte zdržení 20 minut. Na Pražském okruhu jsou pak velké kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Stojí se od Karlovarské D6 a také od Jesenice přes tunely. Zdržení vždy asi 40 minut k Ořechu. Pomalý provoz je pak na jižní a štěrboholské spojice vždy před Europarkem a to od Spořilovské i od Běchovic. Je to vždy na 20 minut. 15 minut se jede i po jižní spojice před Barandovským mostem od Vídeňské. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále. Vilzenova stojí od Florence k muzeu, to je na 20 minut. 15 minut se jede v koloně i na Nuselské mostě do Legerovy. A regulován je průjezd tunely, velké kolony jsou stále v Radlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli, protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Topíte.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.30 je právě teď. Máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Lasopusta, který požádal o převelení na jiné místo. Postavy hned několika hurvínků z pejblu Máníček nebo Žeriků ode dneška lidé uvidí na Mariánském náměstí v Praze. Začala tam výstava Hurvínek 100 – kouzlo loutkářské dílny. Na několika panelech jsou historické fotografie i odkazy k poslechu nejslavnějších dialogů z pejbla a hurvínka. Z té narozeniny loutka Hurvínka oslavila začátkem května. Francie ode dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moci vzít až 2 měsíce dovolené navíc. Vybrat si ji můžou oba současně, posobně, nebo si volno rozdělit na 2 části. Za 1. měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za 2. měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Zbytek odpoledne a večer bude převážně zataženo s deštěm a bouřkami, postupně pak srážek a oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat také aktuálně na dopravu. Je tady Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak stále čekejte velmi silný provoz i díky deštivému počasí. Hlavní tahy v Praze jsou hodně ucpané, výrazné zdržení zůstává na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Ty kolony začínají teď na 10. kilometru a pokračují až do Prahy do Kbelské ulice do omezení. Celkově to zdržení se počítá na hodinu. Ucpaná je pak i samotná Kbelská ulice do Letňan, tam je to kolona provozem asi na 15 minut zhloubětí na dálnici D8. Kolony jsou pak také na Pražském okruhu mezi letištěm a D1 vždy před sjezdem na Ořech, a to od Karlovarské D6 skoro na 50 minut, 45 minut se jede také od Jesenice k Ořechu. Pomalý provozy pak i na jižní a také štěrboholské spojice od Běchovic a také od Spořilovské, to je vždy na 10 minut, 20 minut naberete na jižní spojice směr Smíchov od magistrály do Dobříšské ulice za Barandovský most. Regulovány pak průjezd tunely, poměrně výrazné kolony jsou tak v Radlické Zinonic, v Plzeňské odklamovky, ucpaná je i Patočkova na Břevno nebo také Povltavská v Troji. Ucpaná je pak třeba i Liberecká z centra. Kolona je tam od Holešoviček až k nehodě u sjezdu na Prosek. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den, i když trošku deštivý je. Někam na koncert nebo za nějakou další zábavou. Určitě se dozvíte víc v našich pražských typech s Jirkou Šteflem už za 10 minut.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims s námi na rádiu Praha právě teď, kdy je 16 hodin 44 minut. No a Jirka Štefl přináší pražské tipy.
1: Pobavte se u komedie Přání s Janou Paulovou a Martinem Němcem v hlavních rolích. Tahle hra je plná jiskřivých slovních výměn a výborně vystavěných i překvapivých situací. Je vtipná a taky křehká. Vypráví příběh o tom, že přání se plní, i ta nejtajnější, dokonce i ta, která se splnit snad ani neměla. Přání uvádí letní scéna pod Žižkovskou televizní věží, a to ve čtvrtek od 19 hodin. A na hřišti té je točná Vyrostlo letní kino. Praha 12 tam bude ve čtvrtek promítat loňské pokračování série Mission Impossible Poslední zúčtování. Začátek je ve 21.30. No a když to tentokrát nestihnete, tak letní kino městské části je putovní. Do konce léta se zastaví třeba ještě na louce pod Policejní akademií nebo na oddechové louce u Vltavy v Komořanech. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A Lukáš Miller už nám řekne, jak to klouže na silnicích a hlavně, kde se postává.
2: Hezké odpoledne, tak stále největší zdržení čekejte na dálnici D8. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem kolony čekejte kvůli omezení, které je ve Kbelské směr Hloubětín, a pomalu se stále jede od sjezdu na Kralupy zhruba z 10. kilometru. Ta kolona je pak do Prahy roztrhaná, jsou v ní hlavně kamiony. A pomalu se jede i ve Kbelské ulici z Hloubětín na směr Letňany před nájezdem na dálnici D8, zdržení 20 minut. Kolony pak čekejte na jižní a také na Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou, pomalu se jede od Spořilova, také od sjezdu na Běchovice, čekejte 15 minut navíc, 20 minut se pak jede v koloně na jižní spojice směr Barandovský most, a to od sjezdu na magistrálu do Dobřížské ulice za mostem. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony poměrně výrazné jsou třeba v Radlické Zinonic, také v Plzeňské od Kavalírky, plná je i Patočkova na Břevnově nebo Povltavská ulice před vjezdem do tunelu Blanka. Ucpává se i Liberecká z centra, u sjezdu na prosek je nehoda, kolona od Bulovky z Holešoviček je asi na 20 minut. A velké kolony jsou i na Pražském okruhu, vždy před sjezdem na Ořech, obou směrně asi půl hodiny navíc. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Premiér Babiš se neplánuje setkat s prezidentem kvůli sametu Severoatlantické aliance. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Hudební soutěž Eurovize přijala nového člena, od příštího roku bude o titul bojovat i Kanada. Zítra čekejte slunečno, později přibude oblačnosti, teploty vystoupí nejvýše na 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně samitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to napsal prezidentovi v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu také podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Ministr zahraničí Petr Zmacinka z motoristů řekl, že prezident mandát dostane. Kbelská ulice v Praze je ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce zaplatí 600 milionů korun. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už byla podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
2: Ta komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav. A docházelo tam k velkému počtu škodních událostí.
0: Kbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ní najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D.

0: 8 únové vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Hasiči, záchranáři a policisté dnes přišli darovat krev do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili 5. ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoci nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry komplikují letní dovolené.
1: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
0: Dárci by si proto měli udělat čas na odběr krve před odjezdem do zahraničí. Součástí kampaně je také výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámili to její organizátoři. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojila od roku 2015, kdy Evropská vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. Příští 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko. Soutěž v květnu vyhrála bulharská zpěvačka Dara z písní Bangaranga. Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje 3. kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká jí souboj s thajskou kvalifikantkou Savankemovou. Do zápasu 2. kola dnes ještě nastoupí Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. Nikola Baronchuňková se střetne s krajankou Kateřinou Siňakovou. Zítra bude v Praze a okolí zpočátku slunečno, během dne přibude kupovité oblačnosti a výjimečně můžou přijít slabé přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Povane slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A teď už doprava a Lukáš Miller.
4: Hezké odpoledne, tak stále největší komplikace působí nové omezení, které je ode dneška ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Projíždí se tam ode dneška jedním jízdním pruhem a ty kolony kvůli tomu začínají už na dálnici D8 před Prahou. Brzdí se do nesouvislé kolony už v okolí 10. kilometru a to zdržení pak je do Prahy asi na hodinu. Ucpává se obousměrně také Pražský okruh a to před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Karlovarské D6 na 40 minut a půl hodiny se popojíždí také od Jesenice směr letiště přes oba tunely právě ke sjezdu na Ořech. Kolony pak čekejte i na jižní a také na Štěrboholské spojice nesouvisle před Průmyslovou, od Běchovic a od Spořilovské na 15 minut, 15 minut se pak jede v koloně také na jižní spojice před Barandovským mostem. Ucpané jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vilzenově, fronta na 20 minut od Florence k muzeu, 15 minut se stojí z Pankráce až za Nuselský most do Legerovy ulice. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže velmi dlouhé kolony jsou třeba v Radlické, Zinonic, také v Plzeňské od Kavalírky. Ucpaná je i Patočkova na Břevnově, nebo také Povltavská ulice v Troji. Tam jsou kolony od Bulovky. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A to je hudební nabídka po 17. hodině. Ava Max. Luis Capaldi. A budou tady Depešáci. A já jsem Petr Zajček a přeji vám příjemné první červencové odpoledne.

0: Tak to byl Luis Capaldi na rádiu Praha. Máme 4:15 a než se opět budeme věnovat dopravě, tak tady máme připomenutí našeho hlasování na Facebooku Rádia Praha. Je to tedy hlasování do vinilu, do pořadu, který vysíláme každé pondělí večer po 21. hodině. Takže která dvě alba jsou tentokrát ve hře? Pro koho tedy můžete hlasovat? Tak buď jsou to Pet Shop Boys a jejich druhé album z roku 1987 Actually, kde jsou hity jako Heart, Rent nebo It's a Sin, anebo si můžeme dát příští pondělí večer 7. album Depešáků z roku 1990, slavné Violator. Tam jsou zase What in My Eyes, Personal Jesus nebo Enjoy the Silence, tak to je velká konkurence samozřejmě. Pet Shop Boys anebo Depešáky si dáme příští pondělí večer, je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha, kterou z těchto dvou britských partiček si dáme. A jak to momentálně vypadá na silnicích, tak to nám řekne Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak provozy nadále komplikuje hlavně deštivé počasí, takže ty kolony jsou opět silnější, než by mohly být, a třeba komplikace jsou ve Kbelské ulici směr Hloubětín, je tam nové dopravní omezení, projíždí se pouze jedním pruhem a ty kolony kvůli tomu začínají už na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem a brzdí se před kolonou poprvé na 10. kilometru sjezdu na Kralupy, pak to zdržení do Prahy je asi hodinu. Ucpává se hodně také pražský okruh mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Karlovarské D6, také od Vesce, je to asi na půl hodiny. Pomalý provoz je pak na jižní spojce směrem na Černý most, a to od Spořilovské k Průmyslové, čekejte 20 minut navíc. 15 minut se popojíždí také před Barandovským mostem na jižní spojce od ulice 5. května, to je od magistrály. Samotná magistrála, ta je také hodně ucpaná, a to zejména směrem do centra. Kolony jsou od Pankráce za Nuselský most a nebo také ve Vilzenově od Hlávkova mostu až k muzeu na 25 minut. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže největší kolony v Radlické z Jinonic nebo také v Plzeňské od Kavalírky. Ucpaná je i Povltavská v Troji. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně.

0: Tak to byl George Ezra na Rádiu Praha. Je čas na krátké zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíce 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července. Řidiče i pěší na pražském Spořilově čekají ode dneška dopravní omezení kvůli opravě plynovodu. Výkopové práce začínají v hlavní ulici a po několika etapách budou pokračovat až do začátku října. Poslední úsek oprav se bude týkat ulice Jižní 3. V některých místech bude provoz jen omezený, jinde budou ulice dočasně neprůjezdné. Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo do Kutné hory. Slovensko ode dneška předsedá tzv. Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Zítra čekejte slunečno, později přibývání oblačnosti a výjimečně se můžou objevit i přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak dopravu i nadále v Praze komplikuje omezení ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína, z Letňan k Novopatské. Je tam zúžení pouze do jednoho pruhu kvůli velké rekonstrukci Kbelské. No a ty kolony jsou už z dálnice D8 na příjezdu z Ústí nad Labem od sjezdu na Kralupy z 10. kilometru, zdržení pak přibližně až hodinu do Prahy, do Kbelské. Na Pražském okruhu jsou velké kolony mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech, stojí se od Karlovarské D6 a také od Vesce přes oba tunely, zdržení vždy k Ořechu asi půl hodiny. Silný provoz je na jižní a na Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Pomalu se jede od Spořilovské i od Běchovic. Zdržení vždy 15 minut. 20 minut se jede i po jižní spojice směr Smíchov a to od sjezdu na Vídeňskou k Barandovskému mostu. Ucpané jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále a to jak ve Vlzunově. Tam se asi 20 minut stojí v koloně od Florence k muzeu, taky 15 minut naberete na Nuselském mostě do Legerovy. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské. A hodně plná je Bělohorská z centra před Vypichem, zdržení ve frontě asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu Nina, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Záchranné stanice přijímají stále více ptáčat, která při vysokých teplotách vyskakují z hnízd. Kapacity stanic jsou ale téměř naplněné. Více řekneme už za chvíli.

0: Vysoké teploty trápí nejenom lidi, ale také zvířata. Záchranné stanice se plní ptáčaty, která před horkem vyskakují z hnízd. Stanicím ale dochází kapacity a například zařízení na Huslíku v Poděbradech je téměř plné.
1: Tři krabice od bot a klece plné ptáčat. Tak to teď vypadá v záchranné stanici na Huslíku. Jsou tu hlavně špačci, rorisy a vlaštovky. Podle ředitele Luboše Vaňka většina vyskákala z hnízd.
2: Protože jsou vázané na lidské obydlí a většinou hnízdějí někde pod krovem, ve střeše a tak dále. Ty teploty tam dosahují obrovských jakoby stupňů a vlastně nejsou ty ptáčata schopny to vydržet, proto vyskakují.
1: Běžně tady přijmou 20 až 30 zvířat, v posledních dnech je jich přes 100.
2: Jedeme vlastně na stavu úplně maximální kapacity. Prakticky už jsme téměř za ní a vůbec už nejsme schopni garantovat dojezd pro zvířata.
1: O zvířata se tu stará kolem 5 lidí. Denně pro ně ujedou přes 1000 kilometrů.
2: Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo najdou zvířata, pokud mají možnost, tak nám je přivíz, což nám hrozně pomůže, protože ulehčíme aspoň jednoho člověka, který může se starat o ty zvířata.
1: Dodává ředitel Vaněk. Ptáky musí pracovníci krmit každou půl hodinu.
3: Ty hodně nejmenší se i naučí otvírat ten zobáček. U těch větších už je problém. Tam musíme ten zobáček si teda pomoct otevřít a pinzetkou nebo rukou teda je dokrmovat.
1: Říká ošetřovatelka Pavla Pistorová. Dehydrovaným ptáčatům dodávají tekutinu ve speciální gelové směsi. Samotnou vodu jim do zobáku nekapou.
3: To říkáme i lidem, když nám teda volají a těm vodu určitě nedávají, protože by se ten ptáček mohl zadusit. Doporučíme, aby jim dávali třeba uvařili se vajíčko a bílky z vajíčka.
1: O podobné množství zvířat se starají i v Hrachově na Příbramsku. Podle ředitele Pavla Křížka evidují v posledních dnech nárůst o zhruba 300%.
4: Těch telefonátů je několik desítek, nejvíc bylo 94 telefonátů za jediný den.
1: Také tady naráží vedení na omezený počet pracovníků i financí.
4: Ty výjezdy prostě se snažíme svrknout v určitých území do jednoho výjezdu v rámci šetření energie našich zaměstnanců i pohonných hmot.
1: Situace by se mohla zlepšit v nejbližších dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty kolem 23 stupňů. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.
0: A je tu pražská doprava a Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak začneme opět ve Kbelské ulici, tam totiž od dneška začíná dlouhodobé dopravní omezení a teď se nyní směr Hloubětín jezdí jedním pruhem a právě kvůli tomu jsou kolony, které jsou na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem od sjezdu na Kralupy z 10. kilometru, zdržení pak až do Prahy do Kbelské zhruba na hodinu. Na Pražském okruhu také velké kolony mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech, stojí se od Karlovarské D6 a také od sjezdu na Vestec přes oba tunely. Tamto zdržení je pouze provozem asi na půl hodiny vždy k Ořechu. Pomalý provoz je na jižní a také na Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Pomalu se jede od Spořilovské i od Běchovic, je to vždy asi na 15 minut, zhruba 20 minut pak naberete na jižní spojice směr Smíchov a to od sjezdu na Vídeňskou k Barandovskému mostu. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Vlzenově se 20 minut stojí od Florence k muzeu, 15 minut pak i na Nuselském mostě do Legerovy. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte v Radlické, Plzeňské i Povltavské. A plná je i Bělohorská z centra před Vypichem, čekejte zdržení 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu

0: Je tady 18. hodina a připravená další zpravodajská relace s Aničkou Haškovou. Aničko, příjemný podvečer.
1: Pěkný podvečer. Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. V Praze přibylo nakažených s vrabem. Vědci zjistili, že kanibalismus mohl z většiny společností zmizet ne kvůli etickým problémům, ale protože škodí zdraví. Zítra čekejte slunečno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi. Té se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
3: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíkonu, celé té přípravě.
1: Jak opozice, tak obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. V dnešním společném prohlášení ho označili za funkční a zaručující nezávislost České televize i Českého rozhlasu. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem v případů v Česku, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. Přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilí. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
1: Praha 1 pořídila do Klimenské ulice 14 velkých květináčů ze speciálního materiálu. Zaplatila za ně 350 tisíc korun. Měli by zajistit více zeleně v ulici, kde dlouhodobě chybí stromy, říká nezávislá místostarostka Kateřina Klasová.

0: Nová.
1: Ty květináče z Fiberstone Thread jsou tam umístěny a vypadají velmi dobře, měly by být odolné proti mrazu i UV záření. Primárně tam budou bobkovišně.
0: Vědci z Česka a Polska zjistili, že kanibalismus škodí zdraví. Polák Michal Misiak z Vratislavské univerzity a Čech Petr Tureček z Univerzity Karlovy použili matematický model k prokázání, že praktikování kanibalismu může vést k častějším onemocněním, v některých případech až k úpadku populace. Přestože z kalorického hlediska se lidské maso ukazuje jako průměrné jídlo, problém spočívá v riziku infekce. Patogeny z konzumovaného masa se totiž dostanou do organismu s téměř identickou fyziologií. Model ukazuje, že riziko onemocnění exponenciálně roste, pokud kanibalové konzumují jiné kanibaly. Historické tabu obklopující tento fenomén je proto podle vědců jen biologicky opodstatněná reakce na rostoucí riziko epidemií. Po fotbalovém mistrovství světa skončil už sedmý trenér. Rezignaci na post u týmu Ekvádoru oznámil Sebastián Becancese. Jihoamerická země prohrála v úvodním kole play-off s Mexikem 0-2. V dalších zápasech Francie porazila Švédsko 3-0 a Norsko zdolalo Pobřeží slonoviny 2-1. Už předtím se s trenérem rozloučili výběry Česka, Nizozemska, Uruguaye, Jižní Koreje, Saudské Arábie a Skotska. Tunisko ho vyměnilo dokonce během turnaje. Během zítřka bude slunečno, později čekejte přibývání kupovité oblačnosti, výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotní maxima 24 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
4: Hezký podvečer a začneme opět ve Kbelské ulici, tam totiž po celý den je ode dneška nové dopravní omezení. S směrem z Letňan k Novopatské se projíždí pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, no a ta kolona před Prahou začíná už na dálnici D8 u sjezdu na Kralupy na 10. kilometru a to zdržení do Kbelské do Prahy pak zhruba hodinu. Hodně ucpaná je také na východě metropole cesta po Pražském okruhu a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské D5 asi na půl hodiny. Stejně tak od sjezdu na Vestec přes oba tunely, tam je to asi na 25 minut. Kolony pak čekejte třeba i na jižní a také na Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou, je to teď asi na 10 minut. 10 minut se pojíždí v koloně i na jižní spojce před Barandovským mostem. Regulují průjezd tunely Blanka, to znamená kolony třeba v Radlické, tam se stojí už od Motorletu asi 15 minut, plní se i Plzeňská od Kavalírky nebo také Povltavská ulice v Troji směr tunely Blanka. Ucpané jsou i příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu na 15 minut, 10 minut se pak stojí také na Nuselském mostě a ucpané je i okolí křižovatky Vypich, Bělohorská Kukulova, kolony jsou od Motola a také od Břevnovského kláštera. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
3: V dnešním pražském updateu vám naše létající redaktorka prozradí podrobnosti o novém projektu producenta a hudebníka Michala Dvořáka, kterého znáte z kapely Lucie. Dozvíte se více o kampani s názvem I tobě v žilách koluje naše krev a už za chvíli se zaměříme na rozsáhlou prázdninovou opravu Kbelské ulice. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný první červencový večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský
1: update. Kbelská ulice je ode dneška průjezdná v obou směrech jenom jedním jízdním pruhem. Od zítřka ji budou opravovat silničáři. Na příjezdu do metropole od dálnice D8 se tvoří dlouhá kolona. Práce potrvají do poloviny srpna. Technická správa komunikací hlavního města za ně zaplatí 460 milionů korun.
2: Radši bych se někam odstěhoval, nebo si vzal dovolenou, a abych nemusel celý ty prázdniny přesto jezdit.
3: Jiří Novotný z Teplic jezdí po Kbelské ulici téměř každý den.
2: Myslím, že to bude hodně špatný. Už doteď bylo špatný, tak si nemůžu představit, jak to bude vypadat, když to bude zdužené na ten jeden prut.
3: A je podle vás dobře, že se bude opravovat? Byla podle vás už ve špatném stavu?
2: Už byla v hodně špatném stavu, jo. Ty vyjetý koleje tam byly opravdu veliký.
3: Kromě zúžení do jednoho pruhu v obou směrech silničáři také uzavřeli sjezdy a nájezdy na Kbelskou z přilehlých ulic, jako třeba z Prosecké, Čakovické nebo Mladoboleslavské ulice. V okolních městských částech jsou proto připravené objízdné trasy, popisuje radní Prahy 9 Tomáš Holeček z ODS.
4: Já jsem si od rána projížděl ty objízdné trasy tady na území městské části Praha 9, částečně i Praha 8, vlastně v těch ulicích, kde se zřídily busopruhy, kde se upravovalo jinak dopravní řazení na světelných signalizacích. Vlastně nikde, kromě tady křižovatky náměstí OSN, jsem nenarazil na nějaký problém, kde by byly kolony nebo na libuže stojící kolony.
3: I tak se ale obává, že se řidiči budou snažit místo obět.
4: Tím, že vlastně z D8 je sjezd na Kbelskou pouze v jednom jízdním pruhu z původních dvou, takže vlastně dojde k tomu, že ty kamiony dneska budou stát až za zdiby a pak vlastně budou objíždět ty auta přes zdiby, kobylisy a dál. A stejně tak potom z Prahy 8 to bude mít dopad i na tu Prahu 9, tak uvidíme, jak se podaří tato věc.
3: Silničáři budou prvních asi 20 dní opravovat jízdní pás ve směru z Novopatské ulice na sever metropole. Ve druhé etapě opačný směr. Přibližuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
5: Potřebujeme zachovat Kbelskou, aby byla průjezdná. Nemůžeme ji celou uzavřít, protože nám chybí severní část Pražského okruhu, která není dostavěna, ale potřebujeme vlastně tu dopravu vést co nejbezpečnější. Proto máme připraveny i 4 odtahové vozy, kdyby se cokoliv stalo v průběhu rekonstrukce, buď to někde v okolí na nájezdech, anebo v tom dotčeném úseku.
3: Kbelská ulice už podle ní byla v havarijním stavu.
5: Jsou tam velké vyjeté koleje, příčné a podélné trhliny a výtluky, které už nedokážeme sanovat pouze v rámci běžné údržby, a také potřebujeme upravit ty samotné vstupy do kanalizace, ty kanalizační šachty a vlastně ty samotné poklopy.
3: Práce budou stát 460 milionů korun a mají skončit v polovině srpna. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
1: A aktuální situaci nejenom ve Kbelské sleduje Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, ale začneme v té Kbelské, protože tam samozřejmě jsou po celý den největší komplikace. Tím, jak je tedy svedený provoz pouze do jednoho pruhu, tak extrémně dlouhá kolona je na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Stojí se de facto z 10. kilometru D8 a postupně se pokračuje ve velmi dlouhé koloně právě až do Prahy, do Kbelské ulice. To zdržení už i pro osobní auta je zhruba na hodinu, pro kamiony ještě výrazně déle. Začíná se ucpávat teď Kbelská ulice také směrem do Letňan. Začali i tam uzavírat jeden pruh, takže ty kolony jsou teď z Hloubětína asi na 15 minut a plní se i Novopatská od sjezdu na satelice do Kbelské, tam ty kolony budou narůstat. Poměrně výrazné kolony jsou dnes také na Pražském okruhu, a to obou směrně mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od plzeňské D5, také od sjezdu na Vestec, je to asi na půl hodiny, a ucpaná je třeba i magistrála Vilzenová od Forence k muzeu na 20 minut, 15 minut se jede také v koloně po Nuselském mostě do Legerovy a ucpaná je třeba i Radlická. Kvůli regulaci tunelů stojí se asi 20 minut od motorletu a plná je třeba i Dušková nebo Patočková nebo také Povltavská ulice v Troji. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se před ní snaží motivovat lidi k darování krve. Té mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Například dnes přišli příslušníci záchranných složek darovat krev do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
2: Na odběrovém křesle sedí David Běhunek, mačka míček, do levé ruky má píchnutou jehlu, z té mu teče krev do pytlíku, který se houpe ze strany na stranu a už je skoro plný. Tak jak se cítíte ke konci odběru?
3: Cítím se fajn, komfortně, mám tady pohodlný lehátko, na kterém si můžu odpočinout a je tady velmi příjemný personál.
2: Ostatně jste záchranář Pražské záchranné služby, vám asi krev problém nedělá?
3: Cizí míň, vlastní o trochu víc, ale s pohledem na krev nemám problém.
2: Dvě záchranářky Pražské záchranné služby, Eliška a Eva, sedí teď na chodbě a na ruce už máte tady přilepený vpich, takže kontrolní odběr máte za sebou, dotazník vyplněný, po lékařském vyšetření jste, takže všechno v pořádku, teď už jen čekáte, až půjdete na odběr.
4: Čekáme, než půjdeme darovat krev.
2: A jak se cítíte před tím velkým odběrem? Dělají vám špatně jehly, nebo to ve vašem případě je úplně vyloučené?
4: Tak když to řekneme asi takhle, tak radši ty jehly pícháme, abychom pomohli našim pacientům, než že bychom se nechali píchat sami, ale jinak nám to asi nevadí.
2: I přesto chodí Eliška darovat krev pravidelně. Naopak poprvé přišel hasič ze smíchovské stanice Radomír Fischer.
5: Jsem tu poprvé a přišel jsem podpořit a nějak pomocný propagaci.
2: Na odběr se nijak zvlášť nepřipravoval.
5: Samozřejmě dodržet nějakou základní životosprávu, aby člověk byl trošku ve formě, když sem přijde, nebyl úplně nějak unavený nebo neměl v sobě nějaký léky a podobně.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové se do výzvy může zapojit i veřejnost.
6: My jako integrovaný záchranný systém vyzýváme veřejnost tomu, aby darovala krev. Na našich stránkách jsou vlastně dvě transfuzní nádoby z krví, takové virtuální. Je to rozdělené na IZS-ko, integrovaný záchranný systém a veřejnost a postupně během těch letních měsíců se ty nádoby plní a vlastně soutěžíme, která část, jestli veřejnost nebo integrovaný záchranný systém dá krve více.
2: Kvůli dovoleným chodí v létě darovat krev méně lidí, potvrzuje vrchní sestra transfuzního oddělení nemocnice Královské Vinohrady Vladislava Pražáková.
7: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
2: Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. Na odběr by dárci měli přijít v ideálním případě ještě před odjezdem na dovolenou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští
8: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: V rámci pražského updateu už je na řadě souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Anička Hašková.
1: Pražská ulice v Praze je ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce město zaplatí 600 milionů korun. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. Řidiče i pěší na pražském Spořilově čekají ode dneška dopravní omezení kvůli opravě plynovodu. Výkopové práce začínají v hlavní ulici a po několika etapách budou pokračovat až do začátku října. Poslední úsek oprav se bude týkat ulice Jižní 3. Praha 1 otevírá registraci do projektu Korenci. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatelé městské části, kteří polovinu nákupu musí zaplatit ze svého. Postavy hned několika hurvínků z pejblů, Máníček nebo Žeriků ode dneška uvidí lidé na Mariánském náměstí v Praze. Začala tam výstava Hurvínek 100, kouzlo loutkářské dílny. Na několika panelech jsou historické fotografie i odkazy k poslechu nejslavnějších dialogů z pejbla a hurvínka. Z té narozeniny loutky Hurvínka oslavila začátkem října. Zítra bude v Praze a okolí zpočátku slunečno, během dne přibude kupovité oblačnosti a výjimečně můžou přijít slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů, povane slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer a začneme opět ve Kbelské ulici, tam totiž komplikuje ode dneška dopravu nové dlouhodobé omezení, jezdí se vždy teď už pouze jedním pruhem a z Letňan k Novopatské jsou ty kolony už z dálnice D8, začínají u sjezdu na Kralupy, na příjezdu z Ústí nad Labem na 10. kilometru a zdržení pak je pro osobní auta zhruba hodinu do Prahy. Omezení pak je ve Kbelské nově i směrem do Letňan u sjezdu na Kbely, také průjezdný pouze jeden pruh, ty kolony jsou z Hloubětí na 20 minut a plní se i Novopatská od Satalic do Kbelské. To je další asi čtvrt hodinu. Kolony čekejte i na pražském okruhu, výrazně se ale zkrátily. Teď se popojíždí směrem na D1 od plzeňské D5 k Ořechu, to je na 15 minut. Směrem na na letiště asi 15 minut naberete od Vesce k vjezdu do Cholupického tunelu. Komplikace jsou na jižní spojce směrem na Smíchov, kousek před Barentovským mostem je hlášená nehoda, také menší kolona asi na 5 minut. A kolony čekejte na magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu nebo také na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je

0: Máme 1. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Dneska jich má přes 1,75 milionu. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 milion vojáků se odsud nevrátilo. Zase reklama. Schválně, kolikrát jste si tohle řekli v posledních týdnech během sledování televize. Ta první televizní reklama byla odvysílána před 85 lety v roce 1941. Spot na hodinky Bulova se vysílal před přenosem zápasu baseballistů Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. A spot stál $9. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu. Provoz sedačkové lanovky na nejvyšší horu jihočeského Blanského lesa Kleť byla zahájena před 65 lety v roce 1961. Lanovka z Krásetína jezdí stále.
5: Bože, takový vlahý večer.
4: Student Kroupa.
6: Tak co s vámi, chlapče?
4: Šplhoun Hujer.
7: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
4: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
6: No nepotěšil jste mne.
4: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Nyní jsem od těma do Humpolce.
4: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Do té doby mělo mobily asi jen 45 tisíc zákazníků, hlavně podnikatelů. V nové síti jsme je měli během několika let úplně všichni. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič. Ten tvrdý chleba má.
4: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Moc dlouho nám ta opatrnost nevydržela.
9: Dobrý den, pane řidič.
4: Ve stejný den před 20 lety mohly u nás osoby stejného pohlaví začít uzavírat registrované partnerství. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
1: Rádio

0: Pocházel z rodiny řezníků, ale jeho talent k hudbě z něj nakonec vytvořil jednoho z nejslavnějších skladatelů. Život a hlavně hudební cestu Antonína Dvořáka teď v nové multimediální show zpracovává jeho jmenovec a producent Michal Dvořák z kapely Lucie. Natáčela s ním naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Michale, my spolu teď stojíme vlastně před takovou obrovskou zdí, která je celá pomalovaná, popsaná. Jsou na ní obrázky a jednotlivé vlastně scény projektu Dvořák Kout. Říkám to správně?
2: Ano, Antonín Dvořák Kód je zatím snad už asi finální název tohohle našeho projektu novýho. Je to taková naše zvyklost, že vlastně si ten, nebo aspoň moje, že já si potřebuji vlastně ten celý film nebo představení nebo divadlo vlastně představit jako od začátku až do konce najednou. A to mi žádný monitor na světě neumožní, takže to je ta zeď, která má mají okolo 8 metrů na šířku a 3 metry na výšku, taky po jednotlivých scénách, které mají okolo půl metru, v takových pásech vlastně rozepsaná. Tady dole vidíš, mám potom veškeré profese od tanečníků přes rekvizitáře, osvětlovače, lasermeny, projekce, točny, hydraulické plošiny a tak dále. To znamená, já potřebuji vlastně jakoby v čase vidět najednou, co na co navazuje, co jak kombinujeme, v jaký části vlastně scéně jako hrajou jaký nástroje, aby to bylo správně plastický, aby to mělo nějakou dramaturgii a dynamiku.
1: Když se řekne Antonín Dvořák, tak samozřejmě se člověku vybaví jeho úžasná hudba, tak ta bude asi tím hlavním motivem a bude provádět toho diváka celým tím příběhem.
2: Tak stejně jako ve Vivaldiánu byl náš hlavní hrdina Vivaldi, tak náš superhrdina je v tomto případě Antonín Dvořák. Si to dělá pořádně a s citem, takzvaný crossover klasické hudby s moderníma multimediálníma vlastně formama, to znamená s novou aranží, s novýma formama, nejen hudebníma, to znamená, že používám i současné nástroje, jako jsou syntezátory, elektrické kytary, basa, buben a tak dále, ale s veškerou úctou a pokorou právě k tomu původnímu dílu. Samozřejmě spousta odpůrců jako takovýchhle crossfadeů, ale Vivaldiano ukázalo, že ve světě se na to dívají opravdu jinak a já klasickou hudbu miluju, chodím na ní taky v té původní formě, ale protože hodně cestujeme po světě a tak dále, tak si myslím, že ty nové formy, ať už zpracování hudby, nebo toho pódiového, nebo scénického umění, jsou strašně zajímavé.
1: Dodává autor projektu Michal Dvořák. Pražská premiéra se uskuteční v divadle Hibernia a to v březnu příští rok. Následovat bude Londýn a New York. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jak to vypadá momentálně v dopravě, řekne Lukáš Miller.
4: Hezký podvečer, tak omezení stále výrazně komplikuje provoz ve Kbelské ulici, a to obousměrně. Jezdí se teď nově večer už vždy pouze jedním pruhem a směrem do Hloubětí na jsou ty kolony samozřejmě výrazně delší, už z dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem a to od sjezdu na Kralupy z 10. kilometru, zdržení pak přibližně hodinu až do Prahy do Kbelské. Omezení je ve Kbelské i směrem do Letňan, kolony z Hloubětí na jsou na 20 minut, plní se i Novopatská od sjezdu na Satalice do Kbelské, tamto zdržení je asi čtvrt hodiny. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, ve Vilzonově 10 minut postojíte od Bulhara k muzeu, 10 minut se popojíždí i po Nuselském mostě do Legerovy a popojíždí i Bělohorská, následně Karlovarská z centra, před Bílou horou zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox je po čtvrté jedničkou. Dvojka je

0: A pojďme se v pražském updateu ještě podívat aktuálně na počasí. V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s doznívajícím deštěm, později polojasno nebo skoro jasno a teploty už budou příjemné na spaní. 15 až 13 stupňů Celsia. No a zítra ráno ještě sluníčko, během dne ale přibude oblačnosti a teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak tolik Everything But The Girl, vzpomínka na 90. a Rádio Praha má pro vás další zprávy. Zprávy na 19. hodinu s Aničkou Haškovou. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Podpoří pečovatelské a zdravotnické služby částkou více než 2 miliardy korun. V Beskydech jsou extrémně silné bouřky, hrozí tam i přívalová povodeň. Tři lisabonské zastávky metra zůstanou v následujících dnech otevřené přes noc, aby se do nich v horku mohli schovat bezdomovci. Ve čtvrtek bude slunečno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha letos rozdělí více než 2 miliardy korun na sociální služby. Ty pomáhají seniorům napříč metropolí, ale i lidem se zdravotním postižením a klientům chráněného bydlení. O přidělení peněz rozhodli radní. Kromě toho hlavní město také podpoří různé zdravotnické projekty, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: My podporujeme například terénní sociální služby, osobní asistenci, pečovatelské služby, ale také hospicovou a paliativní péči a nebo krizovou pomoc.
1: Skauti v pražských Satalicích se do konce prázdnin dočkají nových prostor. Původní klubovna vedle mateřské školy byla ve špatném stavu. Městská část proto na místě buduje novou dřevostavbu. Kromě dvou kluboven v ní bude i zázemí pro pracovní četu a městský služební byt, pokračuje starostka Satalic Milada Voborská z Hnutí STAN.
4: Celá ta stavba by měla být hotová do letošního srpna a byla vysoutěžena za cenu necelých 16 milionů korun bez DPH.
1: Východ Česka zasáhly extrémně silné bouřky. V Beskydech aktuálně hrozí přívalové povodně. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Další extrémně silné bouřky jsou také na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Doprovází je vítr s nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Meteorologové očekávají komplikace v energetice, dopravě a zemědělství a varují také před výraznými škodami na majetku. Některé stanice metra v portugalském Lisabonu zůstanou v noci otevřené, aby poskytly útočiště před tropickými nocemi. Město tím chce pomoci hlavně lidem bez domova. Portugalské veřejnoprávní stanici RTP to řekl ředitel městské civilní ochrany André Fernandes. V portugalské metropoli a také v sousedním Setúbalu kvůli vlně veder platí od zítřka červený stupeň pohotovosti. V pátek se výstraha rozšíří na další dva okresy. Meteorologové v následujících dnech očekávají v Portugalsku teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Tenistka Karolína Muchová prošla na Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Už za chvíli proti sobě nastoupí ve druhém kole Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
5: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas. Takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
1: O postup do třetího kola Wimbledonu teď hraje i Barbora Krejčíková s Ruskou Andrejevovou. Zítra čekejte slunečno, později přibývání oblačnosti a výjimečně se můžou objevit i přeháňky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách také dopravní informace a Lukáš Miller.
6: Hezký večer, tak v Praze stále v omezení výrazně komplikuje provoz ve Kbelské ulici. Je to tam obousměrně nově, jezdí se vždy pouze jedním pruhem a směrem do Hloubětína stále ty kolony začínají už na dálnici D8 u sjezdu na Kralupy na 10. kilometru, zdržení pak stále zhruba

0: hodinu až do Prahy do Kbelské. Omezení je ve Kbelské směrem do Letňan, kolony z Hloubětína jsou tam na 20 minut, plní se pak i Novopatská od sjezdu na Satelice do Kbelské, zdržení 15 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Vilzonově 10 minut postojíte od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí také na Duselském mostě do Legerovy. A po pojíždí i Bělohorská a Karlovarská z centra před Bílou horou, zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Po 19. hodině tady bude Kanaďan The Weeknd. Pak třeba Kylie Minogue.

Tak tolik k muzice, no a téma. Mladí lidé si oblíbili analogové fotoaparáty. Téma pro naši létající redaktorku, která nám už za pár okamžiků řekne více. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak to byl opět návrat do 90. se Saint Etienne. V poslední době se mladí lidé začali přiklánět ke starým foťákům a tak čím dál více můžeme vidět v ulicích analogové fotoaparáty. No a to zaujalo i naši létající redaktorku Moniku Doležalovou.
1: Do roku 2000 byly v redakci zaměstnaný dvě laborantky a normálně jsme prostě vyvolávali filmy a mě to přijde jako normální věc, ale prostě pro dnešní třeba mladou generaci je to
2: trend.
1: A vrací se to.
3: Podělil se o svou zkušenost s analogovým focením fotograf Dan Materna. Zároveň mu přijde ale líto, že už se zapomnělo na proces vyvolávání.
1: Co mě trošku jako šokuje, že prostě ta mladá generace chce jako fotit na ty filmy, ale už je nezajímá potom ten zpracovatelský proces. To znamená dát ten film do té vývojnice a vyvolat ho, že jo, a pak teda zvětšovat. Byl to vlastně okamžik, který vlastně mě ovlivnil nejvíc, protože když jsem někdy v nějaký 6. třídě základní školy chodil do fotokroužku a když jsem teda poprvé viděl, když se ten osvícený bílej papír v té temné komoře u toho zelenkavého nebo červeného světla dal teda do té lázny a tam vlastně magicky vznikl ten obraz, tak to vlastně je takový jako kouzlo skoro, jo. A ty mladí jenom vlastně mají, že fotí na ty filmy, ale už tohle jako nezažívají.
3: Na analogový fotoaparát fotí z generace Z Sandra Sýkorová.
4: Ty fotografie mají naprosto nezaměnitelnou atmosféru. Jsou takové živější, hravější, barevnější a nějakým způsobem i upřímnější než fotky z mobilu. Přijde mi, že dokáže ten analog i mnohem lépe vystihnout nějakou tu autentičnost určitého okamžiku, to čekání na vyvolání fotek, které může trvat klidně 2 měsíce, než dofotíte film s 30 fotografiemi. Je strašně fajn pocit, protože potom je člověk vždycky příjemně překvapený, už zapomněl, co vlastně fotil.
3: Pozvolného příklonu ke starým foťákům si všiml i fotograf Jan Rybář.
5: Já to vidím na mých dcerách, které mi různě kradou ze skříně moje foťáky a takových lidí vidím spousta, což je fajn. Myslím, že jsme vlastně všichni už trochu utahaní z té dokonalosti těch fotek. A ty klasický foťáky v sobě mají ještě ten šmrn z toho, že to je prostě jiný. Že to poznáte, že to není z toho mobilu.
2: Toho old schoolu.
5: Ano, že je tam prostě něco navíc.
3: A možná právě díky té dokonalosti a umělé inteligenci se navracíme k něčemu obyčejnému a uvěřitelnému. A to právě k vyvolaným fotografiím. Monika Doležalová, Rádio Praha.
6: Tentokrát jste do hry o body poslali 3 novinky a 1 návrat.

0: páté místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, beze změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

Tak opět vzpomínky na 90. a na jeden z největších hitů zpěvačky a také příležitostné herečky Cher, která nedávno oslavila kulatou 80. No teď už o počasí. Co nás čeká v Praze a okolí v nejbližších hodinách? Tak v noci bude zpočátku ještě zataženo až oblačno s doznívajícím deštěm, později potom polojasno nebo skoro jasno a teploty už budou opravdu příjemné na spaní, budou se pohybovat mezi 15 a 13 stupni Celsia, tak si oddechneme. No a zítra ráno nás čeká ještě sluníčko, během dne ale opět přibývání oblačnosti a teploty během zítřka 24 až 26 stupňů.

0: Tak to byly legendární kysáci na rádiu Praha. Teď už jsou tady metropolitní typy a Jirka Štefl.
1: Pobavte se u komedie Přání s Janou Paulovou a Martinem Němcem v hlavních rolích. Tahle hra je plná jiskřivých slovních výměn a výborně vystavěných i překvapivých situací. Je vtipná a taky křehká. Vypráví příběh o tom, že přání se plní, i ta nejtajnější, dokonce i ta, která se splnit snad ani neměla. Přání uvádí Letní scéna pod Žižkovskou televizní věží, a to ve čtvrtek od 19 hodin. A na hřišti té je točná Vyrostlo letní kino. Praha 12 tam bude ve čtvrtek promítat loňské pokračování série Mission Impossible Poslední zúčtování. Začátek je ve 21.30. No a když to tentokrát nestihnete, tak letní kino městské části je putovní. Do konce léta se zastaví třeba ještě na louce pod policejní akademií nebo na oddechové louce u Vltavy v Komořanech. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Premiér Babiš se neplánuje setkat s prezidentem kvůli summitu Severoatlantické aliance. Krev dnes společně darovali hasiči, policisté a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Hrkaralovské Vinohrady. Zahájili tím letní výzvu k dárcovství. Bouřka v Německu přerušila provoz letiště a nad Bodamským jezerem způsobila tornádo. Zítra čekejte slunečně, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu také podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Hasiči, záchranáři a policisté dnes přišli darovat krev do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoci nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry komplikují letní dovolené.
2: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
0: Dárci by si proto měli udělat čas na odběr krve před odjezdem do zahraničí. Součástí kampaně je také výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slabské přehradě s novým člunem. Umožní tak lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. Loni zde měli záchranáři 76 výjezdů. Nejčastěji zasahovali u pacientů s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Na přehradě pomáhá také vodní záchranná služba Českého červeného kříže, která řeší i technické zásahy. Těch měla loni 62, zdravotnických pak 159. Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se vytvořilo tornádo. Oznámila to německá meteorologická služba DVD s tím, že tento jev se dnes v regionu ještě může opakovat. Vír zůstal jen nad hladinou, na pevnině proto nevznikly žádné škody. Vodní policie uvedla, že do problému se nedostaly ani posádky lodí. Podle odhadů meteorologů vítr dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu. Mnichovské letiště kvůli bouři dnes na půl hodiny přerušilo odbavování cestujících a zrušilo asi stovku plánovaných letů. Hokejista Radko Gudas v NHL podepsal 6letou smlouvu v přepočtu celkem 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Philadelphia pak oznámila prodloužení smlouvy s brankářem Danielem Vladařem a to o 5 let. Během zítřka bude slunečno, později čekejte přibývání kupovité oblačnosti. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Teplotní maxima 24 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A pojďme se ještě po 20. hodině podívat na dopravu, tak v Praze už je většinou klidno, ale stále jsou komplikace ve Kbelské ulici, kde je od dneška nové dopravní prázdninové omezení a potrvá až do 15. srpna. Takže Kbelská kvůli novému omezení od Cínovecké k Novopatské, tam čekejte hustý provoz. No a ještě tady dopravní nehoda za Prahou a ta by měla být na D4, tedy ve směru z Prahy na Příbram. Je to na 27,5 kilometru, taky tady opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A to je hudební menu po 20. hodině. Bude tady Eva Farná. Justin Bieber. A třeba Lucas Graham.

0: Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku řízený Sovětským svazem a 1. července roku 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Však se také podle historika Prokopa Tomka uvažovalo před 35 lety o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli, jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska jo, to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

tak to byly britští Oasis a jejich velký hit z 90. Wonderwall. Tak už zhruba za 32-33 minut tady bude náš pravidelný středeční hudební speciál pořad Hot Zone. Každou středu po 9. večer to nejnovější z domova i ze světa. No a kdo tentokrát tedy bude po 9. hodně zařazen do playlistu? Tak bude tady třeba novinka od Katy Perry, Benson Boone, také úplná novinka od Gracie Abrams. Těšit se můžete i na zbrusunové Stony, už za pár dní vydávají své nejnovější album, takže nabídneme úplně nový single. Potom tady bude nový Ray Dalton, Somber a společně Muse s Ellie Goulding. No a z našich například kapela Lake Malawi v čele s vynikajícím zpěvákem Albertem Černým. A bude toho daleko víc, takže pokud máte rádi novou muziku, ať už z domova nebo ze světa, tak poslouchejte i dnes Hot Zone po 21. hodině po zprávách.

0: Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu iSpace a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x 11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FECTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
4: Ano. Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
2: Doplňuje Šimon Pokorný z iSpace a FECTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet je zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transportér 17.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Zítřejší Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Obyvatelé Prahy 1 nad 18 let můžou požádat o finanční příspěvek na nákup v rámci projektu Currency. Zemřel spoluautor hitu YMCA a frontman kapely Village People. Viktoru Willisovi bylo 74 let. Zítra čekejte slunečno, později přibude oblačnosti, teploty vystoupí nejvýše na 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejezdil. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením Ústavní soud. Praha 1 otevírá registraci do projektu Currency. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatelé městské části, kteří polovinu nákupu musí zaplatit ze svého. Pokračuje mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
2: Cílem projektu je finančně pomoci občanům a zároveň podpořit místní obchody a služby na území Prahy 1. Příspěvek bude ve formě elektronických korentů, které lze využít při nákupech u zapojených obchodníků. Do projektu se lze zapojit do 30.9.2026.
0: Postavy hned několika hurvínků z pejblu Máníček nebo Žiriku ode dneška můžou lidé vidět na Mariánském náměstí v Praze. Začala tam výstava Hurvínek 100 kouzlo loutkařské dílny. Na několika panelech jsou historické fotografie i odkazy k poslechu nejslavnějších dialogů z pejbla a hurvínka. Z té narozeniny loutka Hurvínka oslavila začátkem května. Po těžké nemoci zemřel zakládající člen americké kapely Village People Viktor Willis. Bylo mu 74 let. Hudební skupina to uvedla na Facebooku a požádala o soukromí. Její frontman Willis byl mimo jiné spoluautor hitů YMCA, Macho Man nebo In the Navy. Diskoformace Village People vznikla v 70. letech a proslavila se vystupováním v kostýmech znázorňujících sexualizované mužské stereotypy. Deník New York Times připomněl, že kapela je často spojována s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu pravidelně pouští její hudbu na svých veřejných vystoupeních a dokonce s nimi tančil na pódiu. Trump zpěvákově rodině i spoluhudebníkům kondoloval na sociálních sítích. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Letošní vítězku Roland Garros Rusku Andrejevovou vyřadila po výhře 2-1 na sety. Už předtím prošly do další fáze travnatého Grand Slamu Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Zítra bude v Praze a okolí zpočátku slunečno, během dne přijde kupovitá oblačnost, výjimečně se můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů, povane slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Čárty, horké novinky a hudební premiéry. Vždy ve středu na Praze. Vhodzo.

reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Praha. Nejnovější muzika dnes poprvé na Rádiu Praha v nejlepším mixu ve městě.

0: Kolářová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve vysílání Českého rozhlasu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
1: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. V přenosu zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilí. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
0: Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné hory, potvrzuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaků jsou také herní vozy, vůz balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa.
0: Při žhářských útocích na domy úředníků spojených s vládní stranou Nová demokracie v řecké Soluni zemřela žena. Další 4 lidé jsou zranění, informoval o tom řecký server Ekaterini. Pachatelé se pomocí improvizovaných plynových bomb zaměřili na 3 domy. Mezi nimi bylo i sídlo kandidátky strany Afrodity Nestory, ve kterém se nacházeli všichni zranění, včetně političky. Její matka v nemocnici popáleninám podlehla. K odpovědnosti se nikdo nepřihlásil. Šéf Nové demokracie a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis útoky důrazně odsoudil. Policie uvedla, že vyšetřování převzala protiteroristická jednotka. Po fotbalovém mistrovství světa skončil už 7. trenér. Rezignaci na post u týmu Ekvádoru oznámil Sebastián Becasese. Jihoamerická země prohrála v úvodním kole playoff s Mexikem 0-2. V dalších zápasech Francie porazila Švédsko 3-0 a Norsko zdolalo Pobřeží slonoviny 2-1. Už předtím se s trenérem rozloučili výběry Česka, Nizozemska, Uruguaje, Jižní Koreje, Saudské Arábie a Skotska. Tunisko ho vyměnilo dokonce během turnaje. Zítra čekejte slunečno, později přibývání oblačnosti a výjimečně se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný severozápadní až západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
1: Praha žije.

také prozradí, jaké změny čeká Davidské divadlo. Na jaké novinky se můžeme těšit nejen v režii nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky, ale Lenka Krobotová také prozradí, co právě natáčí. Hezký poslech!

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lenka Korobotová, herečka. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Náš rozhovor pojede na konci června, tak já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat na letní Shakespeareovské slavnosti a vy tam máte vlastně ještě tento rok nebo tuto sezónu dvě hry.
2: No, to je relativní, protože já především zvu na Macbetha, kde hraju, nebo mám tu čest hrát Lady Macbeth, což už hrajeme vlastně pátým rokem v režii Jakuba Crofty. Macbetha hraje Marek Němec a asi narážíte na to, že jsem dřív hrála v Zimní pohádce, ale to byla alternace za Petru Špalkovou, která jedno léto vlastně nemohla z pracovních důvodů tam být celou dobu, takže jsme to zalternovali, ale vlastně tím, že já jsem pak byla vytížená v rámci zkoušek a představení Macbetha, tak jsme se vrátili každá do svých stájí, abych tak řekla. Takže teďka jsem spíš takový pohotovosti, kdyby třeba Petra, nedej bože, něco řešila nebo nemohla, tak prostě tak bych to asi dala ještě. Jsem takový záloze, bych řekla, ale jako už to hraje Petra sama teď.
1: Ale malinká odbočka, než se budeme věnovat Lady Macbeth, tak tu Zimní pohádku jste hrála v Davidském divadle a potom v rámci letních Shakespeareovských slavností.
2: Ano, je to tak.

0: Tak a byla to teda unikátní zkušenost, protože to bylo takové přetočení v hlavě v rámci jaksi rozprostření postav men versus skuteční aktéři, že vlastně to bylo takový křížem všecko. Musela jsem se zorientovat vlastně i v rámci škrtů, takzvaně v té hře, to znamená, že to byla jiná trošku úprava textová, i když opět v příkladu Martina Hilského, takže to bylo pro mě takový jako trošku z začátku těžký se zorientovat, ale je neuvěřitelný, co ten mozek je vlastně schopen pojmout a jak jsem vlastně díky zkušenostem už asi taky trochu vycvičená na nečekaný takovýhle jako zvraty. No, takže jsem se tak jako lidově řečeno přešaltrovala a vlastně jsem v rolích, kde jsem potkávala u nás v Davidském divadle Davida Novotného a Martina Mišičku například, tak v těchto rolích se mnou na nahradě objevil Saša Rašilov, nebo já s ním jsem se spíš objevila Saša Rašilov a buď Michal Isteník nebo vlastně Martin Hofman.
1: Hrajete ráda v Bankfersu? Máte to ráda?
0: Jako mám k němu velký respekt, protože to je fakt jako disciplína. Na druhou stranu si myslím, že když člověk jde opravdu po smyslu děje, po textu, po těch situacích významově správně, tak ho ten blank vers vlastně už nese sám často, že v tom smyslu ten Shakespeare neuvěřitelně vlastně čistý a jedinečný, že v podstatě ten verš tak jako pluje, jako kdybyste plula na takovým vánkem po moři, tak vlastně, ale musí člověk opravdu vědět, co říká, komu to říká, s jakým záměrem, jaké je situaci. Jinými slovy, řeknu to zase lidově, za mě Shakespeara neočuráte. Prostě ve všech směrech, jako to, jako jak to říkám prostě.
1: A je pravda, že Martin Hilský je opravdu mistr těch překladů, že se to dobře hraje?
0: Určitě. A zrovna včera jsme se bavili s Jiřím Havelkou u nás v divadle, nějak jsme o to zavadili, že vlastně kdykoliv člověk poslouchá přednášky Martina Hilského, což já jsem měla tu čest několikrát, dokonce jsem i vystupovala, jako že jsem právě přednášela ty, které ženské postavy v jeho přednáškách, tak vždycky vás tak jako uhrané tím popisem a rozborem Shakespeara, že vždycky ne, myslím, že nejen já, ale spoustu dalších kolegyň a kolegů má vlastně chuť toho Shakespeara znovu dělat, protože on ho, Martin Hilský, tak rozkraje po všech stránkách současně vlastně v rámci těch soudobých kulis, abych tak řekla, že prostě máte na to chuť. A sám pan profesor říká, že v podstatě je to za něj geniální celý to jeho dílo v tom, že se vlastně mění s dobou jenom ty kulisy. To znamená, že když jdete po čistotě toho textu, po čistotě toho děje a nemáte tendenci tam přidělávat efekty, vymýšlet věci navíc, tak vlastně zase, jako, že ten Shakespeare je tak jako nadčasový, že vlastně ty kulisy jsou ta doba. Doba jsou kulisy. Takže v tomhle smyslu vždycky mě to překvapí, jak je to vlastně za mě pravdivý.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Sonuje Lenka Krobotová, zároveň Lady Macbeth. Patří Lady Macbeth mezi ty postavy, které si chtějí herečky zahrát postupem času? Něco jako když je vám třeba 16 a chcete tu Julii, potom později tu Lady Macbeth?
2: Tak asi to je individuální, nemůžu mluvit obecně za herečky, ale myslím si, že většina bych řekla, že určitě jo, protože je to prostě tak jako vzorová postava ve smyslu určitých, řekla bych, jak to říct, žánrových kolejí, nebo jak to říct, že vlastně v určitém věku si myslím, že je to prostě výzva a jako já jsem i někde už říkala, že třeba když teďka sleduju některé minisérie třeba na Netflixu nebo i třeba některé scénáře prostě v rámci nějakých filmových děl a tak, že si uvědomuji čím dál tím víc, jak opravdu, proto jsem použila to slovo vzorové, je často cítit, že se skoro, nechci říct, že se Shakespeare vykrádá, ale že vlastně ten model se opakuje.
1: Jo,
2: že
1: vlastně, archetyp?
2: Ten archetyp, ano, ano, děkuju. No, ten archetyp, že vlastně se opakuje a teď mám konkrétně v hlavě jednu minisérii, kde jsem se několikrát říkala, tyjo, to je model Macbethů. To jsou ty dvě hlavy, z nichž ta žena pak začne tou dračí hlavou kroutit prostě víc a je to vlastně ten archetyp, jak říkáte, no.
1: A dá se v té postavě najít i něco světlého?
2: To je otázka, no spíš já jsem se snažila tam najít nějakou, jak to říct, nějaký jako lidský pochopení ve smyslu žalu z toho třeba, že nemá děti. Protože tam ona vlastně vrací k tomuhle tématu v jistý pasáži. K tomu, že vlastně to trošku ztracená osobnost vedle silného chlapa, ale relativně silného, jak se potom že ukáže, a vlastně je trošku osamělá a tyhle ty vlastně věci okolo ty vlastnosti lidský, které vlastně dovedou k tomu jako jít doslova přes mrtvoly, že to nechci to teďka, aby to vyznělo, že to obhajuju, ale že to z nějakého úhlu jako se dá s tou postavou vlastně jako kdyby trochu jít, že jsme všichni jenom prostě lidi, kteří dělají chyby, dělají průšvihy, prostě jsou takzvaně potopitelný a neseme si všichni nějakou karmu. Jo, to znamená, že ten čin má důsledek a prostě tak to je.
1: Na druhou stranu, vy musíte pochopit, abyste ji mohla zahrát, tak ji vlastně musíte pochopit a vlastně i trošku si opodstatnit to její chování. Jinak byste ji nenáviděla, tu postavu.
2: Ano, to já jsem takhle vlastně se snažila vždycky během let přemýšlet o spoustě různých postav, že vždycky by z toho vyšlo, ano, přesně jak říkáte, že si to musím vlastně načíst tak, abych ji, i když to je třeba v úzovkách nějaká skoro právě diskutabilní, až třeba zrůdná postava, snažila se pochopit její jednání. A i jsem byla myslím si, v určitým úhlu pohledu takhle vychovaná herecky, nejen mým otcem, který vedl určitou dobu Davidský divadlo, co se týká humoru a poetiky, ale vlastně i myšlení, čím se dostávám k tomu, co s tím úzce souvisí, že já se vždycky snažím spíš za tu postavu myslet a přemýšlet, než se do ní vžívat. A vlastně ten obrat, jak někdo říká, vy se do toho musíte vžít a tak, beru trošku s rezervou, protože kdybych se měla do každé postavy vžít, tak jsem asi dávno už blázinci. Takže si spíš myslím, že je zajímavější. Neříkám, že to je nějaký recept na to, jako každý k herectví může přistupovat po svém, ve výsledku má každý své postupy, ale mně je hrozně blízký vlastně snažit se za tu postavu vlastně myslet jako v jednání, co jí k tomu, kterému činu vlastně vede. Jo, nebo proč se usměje v tu chvíli, proč v tu chvilku jedná, jak jedná a tak dále.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, taky s Lenkou Krobotovou, a než jsme začali natáčet, tak já jsem i vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno. Přišlo tam několik dotazů a jeden se dokonce opakoval. A ten mě docela zarazil, protože to vlastně není pravda. A ten dotaz zněl něco ve smyslu, jak vypadalo to, když vás táta přijímal do Davidského divadla, ale on vás tam nepřijímal. Ne. Jste se tam paradoxně nedostala přes tátu.
2: Já se vždycky takový otázkám divím, protože v mém věku už jsem to řekla snad jako nesčetněkrát, ani nechci říkat nějakou číslovku, prostě jsem v několika desítek rozhovorů řekla, desítkách, že vlastně mě k mému šoku a překvapení oslovil tehdejší režisér Davidského divadla Lukáš Hlavica na zkoušení Bratrů Karamazových, kde, protože mě znal z Damu, jsem mu přišla do oka jako tehdy typově. Jako Grušenka, na postavu Grušenky. To představení bylo velmi složitý naskoušet. Byla jsem tam takzvaně hozena do vody, prostě, když to řeknu takhle neobratně, mezi bardy, už tam v tu dobu byl Ivan Trojan, hostoval tam Radek Holub, Igor Chmela, David Novotný, Martin Mišička. Takže já jsem vlastně, to bylo jasný, že prostě buď prokážu nějaký schopnosti a obhájím si takzvaně to zkoušení, tu tvoji postavu tam v rámci všeho, a nebo prostě budu odejta, protože co by tam se mnou táta dělal, kdybych dál jako se ukázalo, že jsem prostě neschopná nebo si tam nehodím typově. A musím říct, jestli to některý posluchači mysleli tak, že jako jsem to mohla mít nějak snažší, tak věřte si, čemu chcete, ale opak je pravdou. Naopak se mě až často kolegové zastávali, že vlastně nemusí mi potom během dalších zkoušení dávat otec najevo takovou přísnost, že vlastně vědí, že si mám o to těžší obhájit svoji pozici tam, kor v těch úplných začátcích, kdy jsme se pak potkali při práci s Petrem Zelenkou. Jo, moje vlastně velký první zkoušení s tátou nebylo ani pro jednoho z nás lehký, protože jsme právě čekali, jestli nám to vůbec půjde, jestli jsme schopní oddělit ty rodinné vazby, a v tomhle smyslu se ukázalo, že jsme toho schopní, že prostě jsme režisér a herečka, a kdyby to vyšlo, tak si myslím, že bych byla v tu ráno přeobsazená, a to byl Oblomov. To byla moje první velká práce, kdy jsem vlastně hrála velký složitý vztah s Ivanem Trojanem tehdy, a to prostě byla jako, to byly velký magisterský zkoušky, když to tak řeknu. Takže
1: hlavně, a když si představím Mirka Krobota, tak si nedokážu představit, že to je člověk, který tlačí svoji dceru. To vůbec k němu nepasuje.
2: Naopak, jako bystří pozorovatelé možná naší rodiny si všimli, že třeba moje maminka s ním téměř nikdy tolik nepracovala, takže to není, že by za každou cenu jako ta rodina, a hlavně u toho herectví je to fakt specifické, protože vlastně to všichni příčetní lidi asi tuší, že prostě, jak říkám, když by člověk tak si na tom jevišti nefungoval, jak má, no tak proč tak to neobhájí nikdo.
1: Ani pán Bůh nepomůže.
2: Přesně tak, to je to, ten talent i na hereckých školách vlastně jako neúprostná kapitola, že?
1: Co je těžšího než Dostojevský?
2: No málo co bych řekla.
1: Právě.
2: No, takže
1: jste si prošla peklem, a pak už nechci říct, že to bylo jednoduché v Davidském divadle, ale
2: ano, je pravda, že to bylo opravdu, jak jsem řekla na začátku, opravdu hození do hlubokých vod, a teďka prostě si poraď, jo. A v tomhle smyslu jsem za to zpětně hrozně vděčná, protože to byla opravdu zkouška ze všem všudy, a jako určitě mi kolegové hrozně pomohli svým přístupem. I mě herecky jsem cítila, že mi jakoby pomáhají jako pracovat dál, nebát se toho, a tak, aby jsme byli opravdu všichni na jedné lodi, takže na to vzpomínám moc ráda. A ještě bych jenom k tomu, aby jsme to mohli možná už opustit, řekla, že třeba to málo kdo ví, že pak jsme třeba dělali na malém jevišti její pastorkyňu Gabrielu Prajzovou, kde já jsem tenkrát měla hrát tu hlavní postavu Janufu, a vlastně

0: pokud se od té doby něco nezměnilo.
1: Ano, když to klapne, tak to klapne. Uvidíme, no.
0: Měnil se umělecký šéf, je tam Jirka Havelka a zároveň se i proměnil ten herecký soubor.
1: Ano.
0: Jak to vnímáte vy jako dlouholetá členka, všechny tyhle změny?
1: Vlastně zcela legitimně to vnímám jako logický přirozený vývoj, protože prostě všichni stárnem a bylo jasný, že buď se rozhodneme, že to divadlo zůstane generační, což bylo jasný v jisté fázi, že asi by bylo kolomlý nebo prostě po spoustě stránek nevýhodný, takže se logicky oslovovali mladší kolegové, proto k nám přišla Antonie Formanová, Anička Fialová, která se teď chystá na mateřskou, takže vlastně tam přišli další zajímaví, u nás budou hostovat mladý děvčata. A samozřejmě já se ráda obklopuju mladýma lidma, novýma lidma, protože všechno je zkušenost, takže když to shrnu, tak za ta léta, co tam jsme třeba dlouho třeba s kolegyní Klárou Mališkou, tak spousta lidí přišlo, spousta odešlo, i dokonce někteří vrstevníci tam třeba si zahostovali nebo hostují dál a jsou takový stálí jako vlastně hosté a myslím si, že to zdravý jádro nějak jako drží i díky tomu, že jsme v určitých ohledech si právě taky prošli různýma zkouškama, logicky, jako když jste s někým ve vztahu, tak buď to ustojíte nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že jsme po určitý stránce docela obohacený a věřím tomu, že Jirka Havelka má s náma snad zajímavý plány. Rozhodně to otevřel za mě velkolepě představením Facka, kterýho si nesmírně vážím, který bylo těžký jako i technicky a tak dál. A je současný ve smyslu reflekt se nějak společnosti a předsudků ve společnosti. No, pak jsme měli teďka tu čest hostovat s irským režisérem Wayneem Jordanem.
0: Služebnictvo,
1: ano. A tam právě jsme se pronuli, jako jak bych řekla, starší garda s mladší gardou. Zároveň to byla zkušenost zkoušet v podstatě v angličtině, byť jsme měli samozřejmě překlad chvilkama, ale nutil nás to trošku v angličtině přemýšlet, takže v tomhle smyslu to bylo taky pro mě obohacující. Takže věřím, že si ty věci skládají snad jak mají a pokud o nás třeba pak nebude zájem, tak nebude. Bude, no.
0: V rámci té galaxie, tak pro vás jako herečku je to velký skok z toho malého komorního divadla, protože já jsem v té galaxii byla a přiznám se, vlastně to má úplně jinou atmosféru pro mě jako pro divačku.
1: To je zajímavá otázka. No, já myslím taky, že to je strašně individuální, že by vám na to možná každý z nás ze souboru odpověděl po svém. Nicméně pro mě je to skvělá změna, příjemná. Dokonce se osobně bojím, že se mi ani nebude chtít zpátky, protože já jsem paradoxně, byť jsem tak dlouho v Davidském divadle, jako mám ráda i ty větší prostory. I když zase ten malej mě spoustu věcí naučil, jo, a jako je to ve spoustě ohledů super, ale vlastně mám ráda, proto jsem se třeba vracela na ty Shakespeareovky, protože mám ráda pak, když se člověk může občerstvit takzvaně tím větším prostorem, dovolit si větší gesto, jako jinak trošku hrát, jinak pracovat s tělem, s hlasem. Takže já si v tomhle smyslu tu galaxii užívám. Za mě to je takovej právě jakoby trošku punkový prostor. I ten, jak je tam ten bar teďka od Kintery vlastně. Vlastně a je to takový propojený ještě těma jinýma sálama, kde je vlastně divadlo Minor, Dance Connected a Damu tam hrála chvíli. Prostě změna je život a mně to přišlo jako k duhu, abych tak řekla. A baví mě tam hrát a uvidíme, co nabídne ten zrekonstruovaný prostor Davidského divadla. No.
2: Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrh.

0: páté místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, beze změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: co napadá tebe, když
1: tak Kunědická hora.
0: No jasně, tak to je takový prs.
1: Přesně tak, od toho je to víceméně 5 kilometrů.
0: No, okay.
1: A tak samozřejmě v mládí na té vesnici, pak v nějakých, já nevím, 10 letech do Pardubic, do Hrazení na školu. Mm-hmm. Tam jsem pokračoval s fotbalem, byl jsem tam, že už nějaký 4 roky a v necelých 15 letech jsem šel jako do Prahy na internát, mm-hmm, tady v Praze, takže ono to jako, já jsem toho

0: pitíčko, nějaký pokusy, jako čínský polívky předpokládám.
1: Pitíčko byly. Samozřejmě jako pitíčko moc nebylo, protože tam byli jako no, sportáci, někdo k tomu moc jako ne to. Samozřejmě opatrníž byly holky bydleli, takže po nocích jsme tady tam chodili, měli na chodbě lednici, jsme vybírali lednice a všechno možné, takže strašná jako sranda tam. Jasně. Tam byla, na to nikdy jako nezapomenu.
0: Takže jsi vychovaný vlastně jako ulicí trošku.
1: Jo, dá se říct, tak se na vesnici, že jo, člověk, já nevím, přišel ze školy, zahodil tašku a táta pak objížděl na kole vesnici, zahvízdal, kde jsme byli, si kopali a pojďte domů na večeři a dělali jsme si bunkry, tohle stavili, že jo.
0: Ještě chvilku.
1: S prakama stříleli všechno možný, jako, takže já jsem to jako měl to mládí hezky, rád na to vzpomínám.
0: Tady, když to vememe potom Sparta a potom ty hostovačky, tak co jsem se tak jako díval, tak to bylo nejdřív Prsk jako nejdál a pak se to přibližovalo zase trošku té Praze, až si zakotvil potom v Boleslavi. První byl Ružomberok.
1: Jo, první vlastně potom mistrovství Evropy z těch 19. Mm-hmm. Když jsme tam ve finále vlastně prohráli se Španělskem, tak první zápasy, nebo jsme se vrátili, že byli jsme ve druhé lize ve Spartě v Bčku a chtěl jsem jít někam hrát do ligy a byla možnost na Slovensku do Ružomberka, takže tenkrát jsem tam odehrál jednu sezonu, nevím, přes 30 zápasů, takže hrozně mi to pomohlo. Taky prostě mám spoustu přátel tam na Slovensku, krásný pro mě, moc rád na to vzpomínám. A pak jsem se vlastně zase na čas vrátil do Sparty. Vždycky jsem byl chvíli ve Spartě a odcházel jsem po těch hostovačkách vlastně pak na Slovácko.
0: Ano, Slovácko, to už je blíž teda.
1: To už kousek jsme se vrátili.
0: Ale taky zajímavý kraj, jako zeměpisně, když si to vezme, nebo tak jako na lidi, na turu.
1: Jo, v Uherském Hradišti taky super parta tam byla, ještě prostě starší kluci, Láďa Volešák, on zatrousil, Libor Došek, jo, Dušan Melichárek a tak dále, takže prostě pro mě to byly zkušenosti, které jsem jako nabíral, jsem vždycky byl spíš těma jako staršíma, mě hned jako všude jako vzali.
0: I jako mladej, jako si tíhnul spíš těm starším.
1: Jo, jako musím, jak samozřejmě jako...
0: Aby si nemusel dělat rajony, tak no, prostě si se hlásil k mázům, jo.
1: Nebylo to čistě, že mladej, že jo. Nějaká šikana nebo takový. Já jsem musím jako říct, že nějak s tou mojí povahou nikde jsem neměl prostě problém jako zapadnout, jo. Vždycky tak jsem se choval jako k ním slušně, mám rád srandu, takže neskazím. Jo, neměl jsem fakt nikde problém, pak vlastně v tom Uherském Hradišti byl jsem vlastně od ledna jenom do května, že jo, půl sezóny, protože tu první půl sezónu jsem byl vlastně ve Spartě, tam jsem odehrál nějaký zápasy, hráli jsme to Evropu, takže taky pro mě jako zkušenost, pak jsem to herní vytížení nebylo takovýhle, takže jsem šel do toho Slovácka na půl roku. A pak jsem se zase vrátil do Sparty, jako vždycky, no, a pak jsem se šel z Uherského Hradiště do Brna.
0: Zase trošku blíž.
1: Zase jsem se posunul, že jo, tam byl vlastně trenér Kotal, kterýho jsme znali. Jako
0: měl si už načuchaný.
1: Jo, přesně tak, z nároďáku, že jo, z mládeže, s panem Řebíkem spolupracoval, takže jsem šel na rok do Brna, tam byl takový jako můj asi takový posun, samozřejmě první liga, hodně zápasů jsem odehrál, zase tam hráči, od kterých jsem mohl nabrat zkušenosti, nevím, Pavel Zavadil, Košťál a tak dále, pro mě obrovský zkušenosti, Luděk Pernica tam byl, Venda Hladký, jo, takže zase ten rok v Brně pro mě zkušenost, zase jsem se nějak tou ligou prošel, nějaký góly jsem dal a pak se vlastně rozhodoval, jestli se vrátím do Sparty nebo ne, a měl zájem Karel Jarolím Boleslavi tenkrát. Jasně. A tak jsem šel vlastně, přestoupil jsem.
0: Nejdřív hostovačka, ale poprvé s obcí, ne? Nebo i tam ty předtím byly s obcí, nebo nebyly?
1: To už
0: já
1: to
0: si
1: nevím.
0: Myslím, že asi ne, protože vlastně první, co se využila, tak byla první možnost.
1: Přesně tak, myslím si, že tam to byly čistě jenom hostování a tady tohle to byla první s obcí vlastně a potom po té první sezóně se to hned vlastně mě odkoupila Boleslav a byl jsem v Boleslavi, no, kde jsem vlastně.
0: Tady prosím tě, na chvilku zastavíme naši zeměpisnou pouť. Aha. A už jsme se moc přiblížili Praze a zároveň musíme nechat odpočinout posluchače, takže se k tomu vrátím za maličkou chvíli s tebou. Jirka Skalák je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. A my jsme malinko zeměpisně a teď jsme připarkovali jako v Boleslavi. Ale mě fakt zajímá spíš tak jako takový ty věmy mimo fotbal, víš, jako Ružomberok, jestli tam byly lesy, lidi, natura jako lidí, to je jako v pohodě, protože na fotbal se tě doptám potom, to se mi pěkně pospojuje, ale přiblížili jsme se ty Boleslav, tak tam jako to není úplně nádherný jako město, má to centrum, že jo, to vím, tam jezdím hrát divadlo, ale...
1: Jo, tak vlastně já, když jsem hrál v Boleslavi, tak jsme dojížděli s klukama z Prahy, jo.
0: Jasně.
1: Takže z té Boleslavy člověk tam vidí ty fabriky akorát, když tam projíždí na dálnici, přijede na stadion, otrénuje si to, dá si tam výdelně v oběd a zase jsme valili jako do Prahy, jo. Takže v té Boleslavy vlastně mám zážitky, až pak vlastně, když jsem měl rodinu a vrátil jsem se z Anglie zpátky do Boleslavy, tak první rok jsme bydleli v Praze, ale pak jsme se tam přestěhovali, protože už se mi nechtělo jako dojíždět. To bylo samozřejmě náročnější, jo, takže samozřejmě to centrum je tam hezký, ale moc těch věcí ohledně jako rodiny pro děti a takový tam taky jako nebylo, ale nakonec jsme se tam přestěhovali, protože už jsem jako nechtěl dojít, že byl jsem unavený a člověk, když se tam přestěhuje a žije tam, je tam každý den, tak zase...
0: Zkrátí se ti nějaký věci prostě.
1: No a pozná tam zase spousta přátel, sousedů, jo, taky jo. Samozřejmě spoustu času jsem tam trávil s Matějdou, který tam bydl jako u mě kousek a známe se vlastně od Sparty, takže to tam taky jako bylo fajn, všude, kde jsem jako byl, tak já většinou hledám jako ty pozitiva.
0: Samozřejmě.
1: Nikde mě jako nenapadne, že tady se mi jako nelíbil, tady to bylo jako hrozný, jo.
0: Jasný, jo.
1: Mám to, jo, třeba já nevím, fotbalově se třeba tolik nedařilo, nebo takovýhle, ale na každém tom místě, kde jsem byl, tak to tam mám jako rád a vždycky se tam jako rád vracím.
0: Prosím tě, a zmínil jsi Anglii a tam mě samozřejmě taky zajímá. A tak tam to vemem, tam jsou dvě zastávky, jestli to umím dobře.
1: Ano.
0: Ta první je Brighton
1: a pak
0: je Millwall,
1: no.
0: A to jsou dvě různý stanoviště takový, ne? I zeměpisně, i fotbalově.
1: Jo,
0: bylo to teda v obojí Championship?
1: No, tak vlastně v Brightonu, že jo, jsme postupili pak do Premier League, kde jsem vlastně jednu sezonu jsem tam jako s nima strávil. Takže samozřejmě já od té doby, co jsem podepsal jako v Boleslavi, jak s panem Duvkem jsme byli nějak jako domluvený, můj sen prostě byl jako Anglie. Tenkrát tam prostě nabídky byly, oslovil mě Brighton, i když to samozřejmě bylo těžký jako se všema těma transferama, tam se čeká do poslední chvíle v tom lednu, že jo, kde je ten transfer window. Takže jsem měl taky štěstí, tam jsem zranil záložník, takže vlastně poslední víceméně den přestupového období jsem tam letěl, přestoupil, ale ten zájem byl delší, byl tam je vlastně Queen's Park Rangers a tak dále, ale podepsal jsem to Brightonu a to je bylo asi jako nejlepší v celý mojí jako kariéře.
0: Jo, na Brighton nejradši.
1: Na Brighton strašně rád.
0: Jakoby jako fotbalově?
1: Fotbalově i jako... Bylo to prostě poprvé, jsem šel v Ozukách do světa, když neberem tady Slovensko rok.
0: Jasně.
1: A to, jak prostě ty lidi vnímají ten fotbal tam a jak vám všichni vidíte, jak vám jako přejou, chtějí vám pomoct. Úplně jiný svět, ten fotbal, stadiony, jo, hráči, trenéři, všechno, takže i vlastně, jak se ke mně chovali lidi mimo fotbal, sousedi tam, všichni vám chtěli jako pomoct, nosili vám, já nevím, dopisy, když jste dal góla, všude vás jako zdravili, tak ten Brighton není tak velký město. Ještě navíc krásný, že u moře dole, když to jako to není teplý, že jo, takže tam se nedalo moc koupat. Ale jako fakt úžasný, i to bydlení s sedlami, ta kultura, samozřejmě jako jídlo trošku jiný, to je fish and chips a takovýhle věci, mě úplně neoslovilo, vajíčka, párky, tohleto.
0: No a jak jsi tam řešil vlastně tohleto, jak jsi řešil, měl jsi svýho kuchaře?
1: Ne, tak vlastně v tom Brightonu jsem zažil poprvé vlastně pak v té kariéře, tam člověk ráno přijede na trénink, centrum, tam snídaně nemusí řešit, že by jsem si jako, že jo, doma uvařil, takže tam přijedu, tam byla normálně kuchař, kuchyně, že jo, takže člověk si dal snídaně, co chtěl, já nevím, jestli palačinky nebo míchaný vajíčka, tohleto, jo, v klidu se člověk najed, měl ještě hodinu a půl do toho, než šel do posilovny, se nějak zapracovat a tak dále, takže my se ten toho času jsme tam trávili jako strašně moc, jo, po obědě to stejný, skončí trénink, pak je třeba posilovna, je tam dvě hodiny pauza, tak takže se jde zase na oběd, člověk si, já nevím, má chuť tam na špagety alio olio, nebo s pesté, nebo s rajčatovou máčkou, nebo tam něco z rejží, jo, kuchaři prostě, člověk mu řekne, z chutí vám to udělá prostě s radostí, jo, není žádný problém, že necítíte, že toho člověka jako obtěžujete, že něco po něm chcete, to se mi tam jako líbilo na tom jako nejvíc, že člověk, když něco jako chtěl a byla to práce těch lidí, co vlastně mají dělat, tak tady kolikrát se stane, že vidíte, no já ti to udělám, ale jako nechce se mu.
0: Nějaký otrávený prostě a čeká, že mu strčíš něco speciálního, jakože protože on pro tebe přece dělá něco speciálního.
1: Tak pro něj bylo tam prostě super, jako že mohl jako uvařit, měl z toho radost, hlavně, že ti chutnalo, tak přišel, děkuju, bylo to výborný, tak ten měl jako skvělý den, jo, takže tam tady tyhle ty věci pro mě byly úplně nový, jo, já nevím, místnost, kde byl ping-pong, PlayStationy, tam s klukama jsme trávili čas po tom tréninku a pak vlastně člověk jako jel domů a víceméně řešil už třeba jenom večeři, jo, takže
0: jasný.
1: Takže se zastavil samozřejmě někde v restauraci, nebo si člověk uvařil doma a takhle to bylo dokola s tím, že těch zápasů bylo hodně, že jo, tam se hraje i midweek game, jo, v týdnu.
0: Jasný.
1: Takže se hodně cestovalo, to bylo stejný, ten kuchař jel s váma nebo na těch hotelech, takže tam vlastně víceméně jako jídlo člověk ani moc jako nemusel řešit, to byl full service. No.
0: Jasný. Takže zapůsobilo to na tebe, protože prostě pro ně je fotbal taková národní kulturní památka, takže oni to opečujou úplně.
1: Jo, přesně tohle to, jako tam, já nevím, lidi, když o víkendu můžou být, já nevím, do divadla, do kina, nebo na fotbal, tak prostě jdou všichni jako na fotbal, pro ně je to tam číslo jako jedna a všichni v tom klubu od pondělí, když se hraje v sobotu, tak od pondělí do soboty, ať kuchař, uklízečka, trenéři, hráči, fyzio, tak dělají všechno pro to, aby jsme byli v pohodě ty hráči na sobotu a předvedli co nejlepší výkon a vyhráli, takže i ta fanouškovka základna tam byla super a bylo to hezký, prostě když vás tam jako poznávali, tenkrát jsme po nějakém zápase, já jsem dal takový, nakonec to byl vyhlášený gol sezony z vole, prostě šli jsme pak s klukama si sednout do baru a prostě nevím, přišel fanoušek, když asi jako kleknul a začal mi jako líbat nohu. Ne, takže to jsem říkal, co děláš, a musím ti políbit
0: nohu. Jsem se zamiloval,
1: za ten gol z vole, jo, co strašilo takovýhle příběhů, jo, je tam samozřejmě
0: spousta. Umějí to ocenit, no.
1: Jo,
0: umějí to. Je to pro ně opravdu kultury.
1: Jako ocenit.
0: A tu druhou anglickou zastávku zase, prosím tě, necháme odpočinout posluchače od nás. Promiňte, ale je to tak. David Novotný na place, Jirka Skalák je mým hostem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. A my jsme teďko na momentík zaparkovali v Anglii a máme za sebou Brighton a přistupujeme teda do Millwallu.
2: Přestupujeme do Millwallu.
1: A teda Millwall je vyhlášený vlastně takovou poslední chuligánskou štací, jako ve chvíli, kdy to tam Margaret Thatcher jako pošéfovala a vlastně to vymítila, tak Millwall se nedal.
2: Millwall samozřejmě jsou s tím vyhlášený ty chuligáns fanouci a to byl zase úplně jako jiný svět tady tohohle pohledu, jako úhlu, když se kouká na ten fotbal, na ty fanouci a to, jak to jako probíhá. Já jsem tenkrát v Brightonu, mě se z Brightonu vůbec nechtělo, ale postoupilo se do Premier League, samozřejmě přišlo spoustu hráčů, já jsem jako nehrál, takže byly nějaké možnosti. Chtěl jsem být v Anglii a druhý anglický ligy, tenkrát jsem měl nabídku z Halu. Já nechci říkat, že to byla jako chyba, protože já ničeho jako nelituju, ale vlastně ten trenér, co byl v Millwallu, tak už mě chtěl asi dvě přestupy období. Ale ten Millwall, prostě to je specifický klub a celou dobu, co jako u mě stáli, tak tím trenérem, co tam jako bylo, nehrál se nikdy moc fotbal, no. Protože tam oni v tom jako Millwall, teď se to trošku změnilo, protože už ten fotbal se jako posunul. Ale tam vůbec jako nebyly nároky na to hrát nějaký krásný fotbal.
1: Bojovníci?
2: Tam to bylo čistě prostě daný bojovat, dlouhý balony, vyhrávat souboje, hlavy, jo, víceméně udělat, já nevím, pásma, rohy, tam jo, dostat se dopředu, dlouhý auty. A on prostě jenom chtěl, aby člověk jako jezdil a Maka bojoval, samozřejmě já křídelní hráč, abych mi tenkrát říkal, hele, ani nehledej hráče ve vápně, prostě jenom to dávej do vápna, to je úkol prostě útočníku, ty si to musí najít, dát gól. Takže ten styl fotbalu, prostě člověk vůbec neměl ten balon jako u nohy, když už na svý půlce to jako to vůbec a pak když se dostal do
1: tak rychle servírovat,
2: do útočný jako poloviny, tak prostě hned to tam jako hned to tam dávat a to prostě jste měl balon furt na hrudi, na stehně, tohle to, jo, že nějaký jako dribbling, tohle, prostě vůbec to nebylo a tenkrát mi to tam moc prostě nesedlo, pak se vyměnil trenér, ten chtěl hrát trošku fotbal, tak to bylo lepší, ale celý to jako to působení tam nebylo prostě pro mě ideální, já říkám jako...
1: A nebylo to i tím, že právě byl ten Brighton takovej skvělej předtím pro tebe i psychicky a tak jako, že tohle bylo moc ve stínu jako toho Brightonu.
2: Já si myslím a tenkrát jsem se taky rozhodoval, protože vlastně Millwall je v Londýně, já jsem si našel barák jako na okraji Londýna, kousek jako na Gatwick, když jste letěl vlastně do Brightonu jsem, tak jsem vždycky letěl na Gatwick, tam odsaď já nevím 40 minut domů, jo, takže jsem chtěl zůstat i tady, měl jsem tam spousta kamarádů v Brightonu, znal jsem tam ty lidi, takže jsem se rozhodoval i jako tímhletím, že vlastně jsem nechtěl přes celou Anglii nahoru do Halu, kde je celoročně jako zataženo i kvůli vlastně, že jo, rodině, manželce, tohleto, takže jsme si prostě vybrali jako Londýn a asi to byla třeba chyba, ale říkám, jako nelituju toho dalších krásných jako dva a půl roku v tom Millwallu. Zažil jsem tam prostě ty fanoušci, který prostě celý zápas doma jenom bučej, houkaj, tleskaj vám za skluz nebo za souboj prostě za červenou kartu, tak vás vynášej jako do nebes. Ale pak tam vlastně v tom Millwallu jsem byl, tak pak začal ten covid. A pak se vlastně už hrálo jako bez fanoušků, takže to bylo úplně jako jiný, strašně antifanoušci jako chyběli, ten Millwall tím byl jako dost poznamenaný a manželka tam vlastně byla po druhý vlastně těhotná a v tom vlastně covidu to bylo složitý, nikdo nemohl přijet, přicestovat a tam přiletět, prostě nám pomoct, měla termín porodu vlastně po sezóně, takže jsme nevěděli, co bude, tak jsem tenkrát prostě ze dne na den v lednu jsem se jako rozhodl, že by jsem se vlastně taky dva a půl roku jsem byl v Brightonu, dva a půl roku v Millwallu a jsme se rozhodli, že se prostě vrátíme a je všechno v pořádku prostě na ten porod tady do Česka, takže to jsou takový tady to, že ze dne na den jsem se tam jako rozhodl to opustit, ono se tam prostě pak člověk už jakmile odtamtať jednou odejde, tak se tam těžko vrací. Mohl jsem tam...
1: Což jsi věděl v podstatě, ale asi ne.
2: Jako no, že... říkal jsem si, že se
1: to rozhodování teda nebylo snadný.
2: Nebylo snadný, ale jako nehrál jsem a říkal jsem si, tenkrát ještě taky jsem jezdil, že za nároďák tohleto a říkám prostě, že chci půl roku teď, že to nakopnu, že se vrátím jako do Čech. Samozřejmě byla možnost Mladý Boleslavy, kde jsem předtím byl, tenkrát taky hráli o sestu, byli dole, takže že jim pomůžu, ale tím vlastně, jak jsem jako nehrál, neměl jsem tu zimní přípravu, jsem přišel prostě na konci ledna, na začátku února už začínaly hned zápasy a tenkrát prostě to nebylo dobrý ode mě, necítil jsem se dobře, byl jsem zafoukaný na hřišti, jo, ty terény byly hrozný v tom v únoru, jo, takže prostě mě to nesedlo, až vlastně na konci toho té sezóny jsem začal pravidelně hrát Boleslavi a pak to bylo lepší, takže jsem tam pokračoval dál, ale nebylo to, nepředváděl jsem takový výkony, aby jsem mohl být v nároďáku, hned se tam vrátit do Anglie a už to bylo složitý a pak se tam člověk už se nevrátil.
1: Že se ty dveře prostě do přizavřely úplně.
2: Takže no. Třeba kdyby ten covid jako nebyl, tak jsme tam v klidu mohli být, šel bych, já nevím, do League One nebo něco, nějaký jiný klub v Anglii, ale bohužel takhle to je, ale zase bohu dík, protože manželka měla těžký porod, tady nás jako zachránili, ta péče taky v Anglii nebyla nejlepší, jo, takže takhle to mělo být a já toho jako nelituju, ale samozřejmě vidím v té kariéře, kde třeba byly nějaký ty jako zlomy, co by...
1: Nějaká křižovatka, kde by se třeba něco změnit.
2: Člověk udělal jinak.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista.

0: Na Vidnovotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. Projeli jsme svět. Slovensko, Česko, Anglie, tam jsme byli spokojení, hezky jsem si to vyslech, dobrý to je. Vrátili jsme se po covidu na porod vlastně do Boleslavy a poslední štace tvoje, vlastně zeměpisná, zamířila na jih Čech, tam já to znám.
1: Jo, tak vlastně v Boleslavi pak jsem 3 roky, myslím, co jsem se vrátil, nebo 2, teď nevím přesně, z té Anglie. Pak mi tam končila smlouva a byl jsem chvíli v volný hráč, zašel jsem nějaký svět, tenkrát Indonésii, že bychom se zase někam šli podívat. Nakonec to nedopadlo, protože tam je nějaká kvota vlastně cizinců, co tam může být. Udělali tam tenkrát nějakýho Poláka, vlastně tam hrál v té Jakartě vlastně tenkrát Kudy a to, takže tam byli i Češi. Chtěl jsem se ještě někam podívat, ale pak vlastně jsem trénoval jsem sám měsíc a půl a ozvali se tenkrát Budějovice, vlastně Tomáš Zápotočný, tam byl trenér. Vlastně oni měli po 4 nebo po 5 kolech 0 bodů, byli poslední, že potřebují hráče, tak jsem tam tenkrát jel do Budějovic. Vlastně já mám vlastně prababička je z Vodňan, takže nějaký jako nějakou část rodiny jsem tam taky měl. A nebo jsem to tam znal, když jsem byl malý, když jsme tam byli, ale jinak jsem vlastně o těch jižních Čechách toho tolik nevěděl, jak jsem byl vlastně ve světě. Vlastně od první chvíle nějak se nám tam s rodinou zalíbilo a teď mi vlastně skončila smlouva po 3 letech vlastně v Českých Budějovicích, kdy jsem ji vlastně 2x nebo 1 prodlužoval. Takže tenkrát vlastně po tu první sezonu jsme se vlastně cíl byl jako udržet. Zvládli jsme to v lize a vlastně minulý rok, tak všichni víme, jak to tam prostě bylo, zažil jsem si tam v Budějovicích svoje, ale zase na konec kariéry člověk vždycky přeje nějaký hezký jako angažmá, kde si to jako užije ten fotbal, ale tam bylo to náročný, ale zase člověk zažil věci, které v kariéře ne to a myslím si, že mě to posunulo, protože opravdu třeba po té mentální stránce strašně těžký, tam to bylo furt se muselo něco řešit mimo fotbal a nebylo to prostě jako ideální, ale myslím si, že mě to jako člověka posunulo dál. No.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, jako jasně, že. A ty jsi tam právě dělal i kapitána a myslíš, že kdybys byl jako řadovej čutálista, takže i tak by tě poznamenali ty záležitosti, ty mimo fotbalové věci, které se tam dějou. Vlastně možná posluchači moc nevědí, jako co se tam v Budějcích děje, ale ono je na spadnutí nebo je na váškách, jestli tam vůbec nějaký fotbal bude, a protože v tom jeho českém regionu moc fotbalu není. Je tam prostě hokej, tak jde o to. Tam těm Budějickým by mělo jít hodně o to, aby ho tam ten Fočus jako zachránili, no.
1: Tak já vlastně kapitána jsem dělal tady poslední sezonu, ve druhé lize jsme spadli, ale už když jsem tam přišel, tak jestli jsem kapitán nebyl, tak byl vlastně Kobra, že jo, Zdeněk Ondrášek a my prostě ty starší hráči zkušenější, tak jsme v té kabině jako měli slovo, řídili jsme a věděli jsme, co se prostě jako, co se děje.
0: A jmenovalo se to, ale prostě jako zachráníme klub, ne? Prostě nebo jdem to tady. Prostě,
1: jo,
0: byli jsme i požádaný, tak pozbíraný po jo, Čechách a zachraňujeme prostě klub.
1: Přesně tak, a tak těch samozřejmě, já nevím, 3x se měnil tam majitel, jo, takže nebylo to jednoduchý, prostě často nám nechodili prostě i peníze, jo, takže prostě ty mladší hráči, já nevím, v kabině jsme museli jsme jim půjčovat, těch problémů za tu dobu tam jako bylo dost, samozřejmě každý říká vždycky soustředit se na fotbal, neřešte, co je,
0: těžký,
1: jako,
0: ale no.
1: co je bokem, ale vlastně když jako se vás lidi ptají, tak se, že jo, nás, když jsem byl kapitán nebo to, tak se ptají, a co se to tam zase děje, jo, já nevím, jete babice nebo k rodičům na návštěvu a co, každý se vás na to jako ptá a teď vlastně víceméně každý se mě ptá, jak to tam bude s Budějovicema, co je, jak dál, a já všem říkám, jako, já nevím, my si myslím, že si dělám jako srandu, že jim jako nechci nic říct, ale my opravdu teď se tam řešilo, že celý půl rok to s tou licencí vypověděla se smlouva stadionu a ptali se mě lidi, jak to dopadne, co a jak, a my prostě nevíme, vedení přišlo třeba do kabiny, něco nám řeklo, že na tom jako pracují, že se uvidí, teď vlastně se 2x posunul start v přípravy a mě už to vlastně teď končí smlouva, takže já můžu říct, že samozřejmě byl jsem tam 3 roky, teď jsme tam, žijem tam, usadili jsme se tam, já Dynamo, prostě vždycky jsem dělal pro Dynamo maximum, chtěl jsem jim prostě pomoct a přeju prostě celému Dynamo, aby to nějak prostě dopadlo, dobře, aby prostě ten klub nějak fungoval a aby vlastně po třech letech těch nějakých problémů, když se vám celá republika v ouzovkách směje, aby to nabralo tu tendenci zpátky nahoru a aby to Dynamo, třetí nejstarší klub v Česku, prostě zase, aby ty lidi v kraji mohli být hrdí.
0: Je to tak, chápu to, rozumím, souzním, ale odehrál se tam 4 roky v divadle a mám tomu regionu taky vztah, mám tam kamarády, za kterýma jezdím a poslouchám to a je mi to vlastně, jako první věm, který mě napadá, je mi to líto. Je mi to líto a zároveň vím, jak prostě ten kraj je takovej, že si vystačí, najednou zjistíš, že spousta lidí ten fotbal jako no dobře, no tak nebude a jsou ochotní a ty, na tím, máme hokej ještě furt jako, a jsou ochotní a tím mám nutrukou. No. To je takový mrzutý, ale my se podíváme ještě i jinam, nezakotvíme v Budějovicích, to vám slibuju, tak se od nás zase chvilku odpočiňte, David Novotný, na place s Jirkou Skalákem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na place je Jirka Skala. Prosím tě, no tak odparkujeme od Budějic, aspoň na nějaký čas. Fenomén ročník 92. Tak to je prostě to, co mě baví a co tobě vlastně možná nebude úplně jako napříjemno. Nicméně jako spartianský ročník a byl to takový fenomén. Mluvilo se o tom jako Láďa Krejčí, Kuba Venca Kadlec, nevím, ty by si dokázal vyjmenovat
2: všechny. Kadeř.
1: Kadeř, jasně. Máš tam prostě k tomu ještě Hřebíka, takže takový jako... Co to v tobě vyvolává zpátky? Jako?
2: No, strašně krásný vzpomínky a hlavně všechny tady ty jména, co jsi říkal, tak my jsme v kontaktu doteď a jsme kamarádi, jo. Takže opravdu ten ročník 92 byl silný. My jsme prostě všechno vyhrávali. Mrzí mě, že tenkrát tady doma na mistrovství Evropy do 21 let to nevyšlo tak, jak mělo, protože já jsem se taky zranil před Eurem, pak na Euro to nebylo dobrý, že jsem měl to koleno, Venda Kadlec se nám zranil. Tam v jednom zápase po 20 minutách, jo, myslím si, že tenkrát jsme měli na to prostě dojít třeba do finále. Fakt jsme měli super ročník a je to hlavně vidět prostě podle toho, že jo, Kadeř v Německu, já nevím, 10 let, jo, Hoffenheimu, Láďa Krejčí byl v Itálii, v Bologni, Kuba Brabec, taky Turecko, Belgie, Řecko, teď Portugalsko, Venda Kadlec taky se dostal do světa, já jsem byl v Anglii, jo, takže my jsme vlastně spolu hráli strašně dlouho od mládeže. Já nechci prostě na ty kluky některý zapomenout. Tomáš Koubek byl v bráně, když s náma jako nebyl ve Spartě, ale taky byl ve světě. Jirka Pavlenka tam tenkrát byl, Honza Kliment, jo. Takže všichni, jako není to... Jen tak se to nestalo, že prostě z toho ročníku třeba, já nevím, dva se někam dostanou, ale my jsme se dostali skoro všichni, jo. Další Adam Jánoš prostě byl dobrý, prošel tady hrál Českou ligu. Roman Polon taky byl ve Spartě, Krchy, který taky hrál stabilně ligu v Bohemce. Takže fakt opravdu, a to jsou kluci, s kterými jsem byl jako na intru, takže fakt se známe od těch 15 let a zažili jsme spolu to strašně moc, jo. Teď já nevím, v prosinci jsem byl s Láďou Krejčím za Brábou, jsme byli v Portugalsku, s Vendou Kadlecem se bavím, s Kadeřem taky, prostě jo, fakt jsme...
1: Takže to fakt jako funguje, přešlo to, překonalo to nějaký věky a je to...
2: Jo, to je za mě to jsou prostě všichni ty kluci. My byli na svatbě, Brába za svědka, takže měl jsem to štěstí, že jsem s nima mohl hrát prostě fotbal. Kolikrát, já nevím, v té kabině jsou hráči, který moc nemusíte, jo, stane se to, ale já jsem měl to privilegium, fakt jsem za to rád a vážím si, že jsem s těma klukama byl obrovský kamarád, vídáme se s rodinama mimo fotbal a mohli jsme spolu ten fotbal hrát a to je vždycky strašně důležitý pak u nějakého toho úspěchu. Samozřejmě každý jsme šli do světa, jsme se potkali v nároďáku a vídáme se a budeme se vídat, prostě věřím do konce života, jo. Takže pro mě fakt to je celou tu kariéru, tyhle ty kluci jsou spjatý a budou samozřejmě, teď už nám to končí ty kariéry, ale to neznamená, že po fotbale nebudem třeba něco dělat spolu, já nevím, biznis nebo tak, jezdí na dovolený. Takže za mě já strašně si to vážím.
1: To je výborný. To jsem ani vlastně netušil, že to vlastně takhle funguje. To jsem strašně rád, že jsem se to rozvěděl a je to závidění hodný, že vám to takhle lepí. Ty jsi tam naznačil několik pro mě takových, jako na co bych se mohl doptat. A teda zajímá mě vlastně, když se takhle stýkáte a bavíte a chystáte vlastně pověsit, vlastně jít do fotbalového důchodu, jestli i o tom se bavíte a jestli tam vlastně jsou i nějaký náznaky a pro tebe konkrétně, jako, že by si zachraňoval třeba v pozici nějakého asistenta nebo něčeho, ty Budějce a nebo někde něco, co ti zavoní?
2: Tak samozřejmě my to probíráme celou tu kariéru s těma klukama, když byla nejmožnost transferu jít tamhle hrát, tak jo, Brába, Krejda, prostě Kadeř, poptáte se, co si o tom myslí, jaký na to má názor, jo, i David Pavelka samozřejmě byl ročník 91 a taky s náma byli v tom nároďáku, jo, takže se prostě tady těch nejlepších kamarádů prostě poptáte, co si o tom myslí, jako názor, takže v průběhu toho vím prostě, já nevím, třeba Brába, ten si chce dělat po fotbale jako svoje, moc jako trenéra třeba nechce, vím, že že Craig
1: opustí fotbal, jako by.
2: Myslím si, že jo, že úplně to ne to, každý to má jako jo, jinak. Jasný, třeba Craiga, ten dělá jako licenci, jo, takže toho to zastáhne jako do fotbalu. David Pavelka teď už dělá jako agenta třeba, jo. Vždycky to je samozřejmě po té kariéře, že se rozhodnete ukončit, jaký jsou jako možnosti, jo. Když budete mít možnost v tom fotbale pokračovat někde nějaký jako funkci, co vám jako dává smysl, proč ne? Samozřejmě nějaký myšlenky mám, uvidíme, je to vždycky podle toho, co to. Já jsem samozřejmě v Dynamu, když já nevím, se bude hrát třetí liga, říkal jsem, že tam rád pomůžu, ale uvidíme prostě, jak to vůbec bude a jestli ve fotbale budu, mám i jako jiný nabídky, ale asi řekl bych, mě ten fotbal jako baví a rád se tam budu pohybovat.
1: Jasně. Tak jo, hele, to jsme probrali 92 a jsem zase za to strašně šťastný, protože jsou to fakt jako kluci, na který jsem chodil. Ještě máme pro vás chvilku, ale až za malou chvilku, tak to jsou dvě chvilky v jedné větě. David Novotný na place a Jirka Skalák je se mnou.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. My jsme malinko už vlastně naznačili konec kariéry, nicméně já se tě chci ještě voptat. Co všechno je důležitý, aspoň jako laicky? Parta, prostředí, samozřejmě pomůže ti, jak se usadí rodina. A ještě jsme neměli o jedné důležité věci, a to jsou trenéři. Je taky přece důležitý, jako kdo si tě kam veme a co po tobě požaduje, nebo proč si tě tam bere. Je to jako s režisérama. Jo? Prostě režisér si tě vybere, ty se ptáš, proč si mě sem taháš, jako, jak to s náma je.
1: Je to strašně důležitý v té fotbalové kariéře, prostě potřebujete mít jako štěstí na ty trenéry, že se mu líbíte, sedíte mu do toho systému. Takže já jsem ve své kariéře měl spousta prostě trenérů, kdybych tady mohl samozřejmě vyjmenovat, tak Karel Jarolín, když jsem s ním byl v Boleslavi, jo, dostal mě vlastně do Anglie, v Anglii jsem měl, já nevím, 4 trenéry, to je zase úplně jiný náhled na fotbal mají. Teď, já nevím, v nároďáku se mi tam vystřídali taky 3 trenéři, ještě Pavel Vrba, pak Jarolim, pak Šilhavý, jo, takže těch trenérů je strašně moc, ale v té kariéře těch fotbalistů je to důležitý, protože pak si vás, já nevím, trenéra vyhodí, jde do jiného klubu, on vás tam chce, jo, takže spousta těch fotbalistů se prostě je vidět, že třeba s tím trenérem byli ve třech klubech, jo.
0: Že jsou na sebe jako fakt namázaný.
1: Přesně tak.
0: Má důvěru.
1: To si můžeš všimnout, prostě některý ty hráči s těma trenérama prostě chodí a ty angažmá s ním jako dostávají. Jo, kdyby tam byl jiný trenér, tak se tam ani nedostane. Já nevím, můj případ minulý vlastně rok, jsme spadli z Budějovicích do druhé ligy. Řešilo se co a jak, jestli tam vlastně zůstanu, byl tam trenér Ler s Jirkou Kladrubským, tak jsme se vlastně nějak bavili, že já nevím, budu dělat mentora nebo takovýhle, že mě tam samozřejmě v kádru chtějí, ale nevypadalo to třeba, já nevím, že budu hrát všechno a vlastně přišla nová majitelka, dala si tam vlastně portugalského trenéra, který vlastně od druhého tréninku prostě za mnou přišel, že mě tady prostě chce, byl jsem prostě kapitán, hrál jsem celou sezonu, jo, takže prostě potřebuje ty trenéry, potřebujete mít jako štěstí, pak si s trenérem nesednete, nedává vás hrát, nesedíte mu do systému, něco si, já nevím, řeknete, jste třeba proti sobě, že jste uražený, že nehraje, to prostě kolikrát se ve fotbale, v kariéře se to stane a bude se to stávat, takže je to důležitý, prostě ty trenéři
0: jsou.
1: A
0: jak to řešíš, když si nesedíte, pošleš agenta, ať řekne tohleto, anebo řekneš, trenéro, tady mezi 4 očima, potřebuji vám něco říct.
1: No, já jsem to řešil takhle, že jsem se toho trenéra zeptal vlastně, co dělám špatně, co můžu dělat jako líp.
0: Jasně.
1: Ale jo, tak vy si to jako vyříkáte, ale když to v těch jako jeho očích jako není, on, hele, pracuješ dobře, šanci dostaneš, jo, tak já jsem nikdy nebyl typ hráče, že by jsem na tréninku se na to vykašlal, dělal jsem na schvály, dělal jsem problémy v kabině nebo takovýhle, prostě snažil jsem se vždycky makat, třeba kolikrát to bylo špatně, jsem se nepostavil třeba. Já nevím, v Anglii v tom mluvil tomu trenérovi, že třeba některý ty hráči se s ním jako vyloženě pohádají, jo. Třeba se to pak jako změní.
0: Pročistí
1: ten vzduch, ale za mě prostě makat prostě na tom tréninku a dělat jako maximum pak v těch jako jeho očích, nebo hlavně i pro sebe u mě jako vevnitř, že jsem tomu dal jako maximum, to, že mě nehraje, prostě nedá se nic dělat, ale já mám jako odcházím s pocitem jako dobrým, že za to, nechci říkat, nemůžu, tak můžu podávat, když dostane šanci, člověk dá gól a tohle, tak se to třeba může.
0: Když uděláš maximum, tak prostě jako můžeš se na sebe tak podívat.
1: Přesně, takže já jsem byl jako ten typ hráče, že jsem to měl spíš jako v sobě, makal jsem, říkal jsem, třeba jsem se tím jako trápil, co jsem udělal, co se jako to, ale nechával jsem to prostě bejt na tom jako trenérovi. No.
0: Jirko, probíhá mistrovství světa ve fotbale, líbí se ti úpravy pravidel? Že to vlastně všechno tíhne k tomu, aby se míň simulovalo, míň polehávalo, aby se víc hrálo, protože ty hrací časy u některých týmů jsou prostě tristní, když se hraje 90 čistýho a odehraješ prostě 20, tak je to špatenka. Líbí se ti to, jak je to používaný?
1: Asi jo, asi v tady tomhletom prostě fotbale moderním, když ty týmy prostě zdržujou, polehávají, když pak vidíte toho, kolik se hraje čistýho času, tak některý ty prostě čísla jsou opravdu jako strašidelný. jo, já nevím, v tom hokeji je to jasně daný, tam to máte krásně, se tam stopuje prostě, takže si myslím, že to není na škodu, že to prospívá tomu fotbalu, samozřejmě vadějí mi ty vary, který trvají dlouho a tyhle ty věci, prostě se to jako rozkouskuje, některým ten týmu to může pomoct, když jste ty jako hráči zavařený se třeba pod tlakem, yes. Jo, je tam var, prostě těch, já nevím, stojíte i ty 3 minuty, prostě když jenom stojíte.
0: I ta občerstvovací,
1: tak prostě naberete síly, když jste zafoukaný a nemůžete se zastavit, prostě jste furt pod tlakem, tak se to kumuluje, jo, takže pak člověk má těžký nohy, jo, dostane balón, hned ztrácí balón, nepřemýšlí mu tolik hlava, prostě to jsem zažil v kariéře jako několikrát, když nemáte tu kondici a to, tak je to pak těžký, je to hrozně vidět, hlavně ty těžký nohy prostě, takže za mě bych nějak jako vylepšil tady to, aby to netrvalo tak dlouho, ale s tady těma pravidlama jako líbí se mi to, prospívá to tomu fotbalu.
0: Mně se líbí počítání vteřin golmanovi, počítání vteřin při autu, jo, ještě by to chtělo něco s těma standardkama, protože taky jako rozumíš, nejenom VAR a nejenom občerstvací pauza, ale standardka, když se postaví a než se postaví a než tam ukázní prostě to jsou taky 3 minuty minimum.
1: Jo, to samozřejmě to trvá i u těch rohů, tady tyhle ty standardky, ty dlouhý auty, jo, že přebíhá nem pravý obránce na levou stranu, že hází ty auty, tam si očišťuje balón a takovýhle, ale tak samozřejmě na to mistrovství světa to fakt jako se snaží dodržovat, odpočítávají to a tak dále, ale ty pravidla už některý tam u toho golmana, když chytí balón těch 8 vteřin.
0: No, nedbá se na to, ale mohlo by se, je to dobrý jako.
1: To mi samozřejmě vadí, protože pak hrajete jako zápasy a některý rozhodčí vám to počítá a pak jsme viděli v lize tam golman to drží 20 vteřin a to, takže mělo by to být, když už to jako je, měli by to fakt dodržovat prostě a ne, že někomu se to dodržuje, někomu ne.
0: Klobouk dolů před tebou, jako měl jsi nacestováno, já jsem se tě vyptal, ty jsi mi odpovídal, jsi moc hodnej, děkuji ti za návštěvu.
1: Děkuji, díky moc.
0: David Novotný na place a mým hostem byl Jirka Skalák, fotbalista.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.